0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš ve sněmovně kritizoval opozici. Policie vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. A teploty ve středu budou kolem 20 stupňů Celsia, pršet by nemělo. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš obvinil při vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je anti-Babiš. Opozice podle něj nedělá nic a musí vykázat nějakou činnost, řekl ministerský předseda na schůzi k vyslovení nedůvěry. Jak v presklubu řekl komentátor Martin Šmarc, Andrej Babiš je poslední měsíce stále více nervózní, protože se mu nedaří vládnout tak, jak si představoval.
2: Jeho vlastní voliči dokonce odmítají ten šíleně deficitní rozpočet. Jeho vlastní voliči odmítají poměrně ve velkém počtu vládu z SPD a z motoristy. Navíc ta vláda má obrovský problém s rozpočtem. Nejenom, že to je obrovský dluh, ale ta vláda lhala všem. Lhala do Bruselu, slíbila, že příští rok bude deficit veřejných financí 2,8% HDP a bude to 3,5% HDP. Pak tam jsou různé takové to zpochybňování ruského nebezpečí.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření, že orla někdo otrávil, vyloučila pitva. Policie případ šetří pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až 3leté vězení. Estonsko uvedlo, že dospělo k závěru, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku Millerem Robotics byl způsoben žhářským útokem, provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popírá. Útok byl podle ministra součástí širší ruské kampaně. Jehož cílem je zastrašit Evropu a přimět ji, aby omezila svoji podporu Ukrajině a tlak na Rusko. Hokejisté Pardubic porazili v šestém kole extraligy České Budějovice 5-2 a po třetí výhře za sebou se drží na druhém místě tabulky 3 body za vedoucím Třincem. Úřadující mistr, který měl výraznou střeleckou převahu, rozhodl až ve třetí třetině, kdy se prosadili Lukáš Sedlák, Jiří Smejkal a při powerplay Tomáš Nosek.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, přes den ale místy bude foukat čerstvý vítr, v nárazech kolem 55 km za hodinu, ve frýdlantském výběžku až 70. Pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Mezi strávníky základní školy v Újezdu nad Lesy je už téměř 400 nemocných. Třineční hokejisté udolali Kladnu 6-4 a vedou tabulku. A teploty budou ve středu kolem 24 stupňů Celsia, pršet by nemělo. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je 391 nemocných. U 58 je laboratorně potvrzená salmonelóza, na další výsledky se čeká. Škola začne po asi týdenním ředitelském volnu fungovat ve středu. Minulé pondělí podávala podle hygieniků pokrm s prošlými vejci. Všechny nemocné spojuje to, že ji jedli. Ze školní jídelny odebírali pokrmy také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. A i mezi dětmi ve školce a seniory jsou nemocní. Případ prověřuje policie pro podezření stresné činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Děti a mladiství mají na českém trhu stále snadný přístup k alkoholu nebo návykovým látkám. Ukázaly to letní kontroly Českou obchodní inspekcí. Tiskový mluvčí inspekce František Kotrba k tomu doplnil.
2: V rámci kontrolní akce bylo při 318 šetřeních využito přizvaných osob mladších 18 let v rolích figurantů. Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol.
1: Porušení předpisů bylo podle Kotrby zjištěno ve více než polovině kontrolovaných provozoven. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Z nich jedna svým zraněním podlehla. Ministr vnitra Matúš Utaj Eštok později potvrdil úmrtí jedné učitelky. Zranění další z nich a řekl, že zraněná žákyně je v kritickém stavu. Policie útočníka zadržela. Podezřelým je 13-letý žák uvedené školy, ale kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Třinečtí hokejisté udolali v šestém kole extraligy Kladno 6-4 a vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v 9. minutě za stavu 0-2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kuběsy, který snížil na 1-2 a poté na 2-3. Kladno prohrálo po třetí za sebou a zápas dohrávalo bez Nika Ojamakiho, který dostal vyšší trest.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A v půlce týdne bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy, teploty vystoupají na 20 až 24, přes den by ale měl místy foukat čerstvý vítr kolem 55 km za hodinu v nárazech, ve frýdlanské výběžku to může být až 70 km za hodinu, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš ve sněmovně kritizoval opozici. Policie vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. A teploty ve středu budou kolem 20 stupňů Celsia. Pršet by nemělo. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš obvinil při vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je antibabiš. Opozice podle něj nedělá nic a musí vykázat nějakou činnost, řekl ministerský předseda na schůzi k vyslovení nedůvěry. Jak v presklubu řekl komentátor Martin Šmarc, Andrej Babiš je poslední měsíce stále více nervózní, protože se mu nedaří vládnout tak, jak si představoval.
2: Jeho vlastní voliči dokonce odmítají ten šíleně deficitní rozpočet. Jeho vlastní voliči odmítají poměrně ve velkém počtu vládu z SPD a z motoristy. Navíc ta vláda má obrovský problém s rozpočtem. Nejenom, že to obrovský dluh, ale ta vláda lhala všem. Lhala do Bruselu, slíbila, že příští rok bude deficit veřejných financí 2,8% HDP a bude to 3,5% HDP. Pak tam jsou různé takové to zpochybňování ruského nebezpečí.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření, že orla někdo otrávil, vyloučila pitva. Policie případ šetří pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až 3leté vězení. Estonsko uvedlo, že dospělo k závěru, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku Millerem Robotics byl způsoben žhářským útokem, provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popírá. Útok byl podle ministra součástí širší ruské kampaně. Jehož cílem je zastrašit Evropu a přimět ji, aby omezila svoji podporu Ukrajině a tlak na Rusko. Hokejisté Pardubic porazili v 6. kole extraligy České Budějovice 5-2 a po třetí výhře za sebou se drží na druhém místě tabulky 3 body za vedoucím Třincem. Úřadující mistr, který měl výraznou střeleckou převahu, rozhodl až ve třetí třetině, kdy se prosadili Lukáš Sedlák, Jiří Smejkal a při powerplay Tomáš Nosek.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, přes den ale místy bude foukat čerstvý vítr, v nárazech kolem 55 km za hodinu, ve frýdlanském výběžku až 70. Pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech. Yeah.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Mezi strávníky základní školy v Újezdu nad Lesy je už téměř 400 nemocných. Třineční hokejisté udolali Kladnu 6-4 a vedou tabulku. A teploty budou ve středu kolem 24 stupňů Celsia, pršet by nemělo. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je 391 nemocných. U 58 je laboratorně potvrzená salmonelóza, na další výsledky se čeká. Škola začne po asi týdenním ředitelském volnu fungovat ve středu. Minulé pondělí podávala podle hygieniků pokrm s prošlými vejci. Všechny nemocné spojuje to, že ji jedli. Ze školní jídelny odebírali pokrmy také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. A i mezi dětmi ve školce a seniory jsou nemocní. Případ prověřuje policie pro podezření stres činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Děti a mladiství mají na českém trhu stále snadný přístup k alkoholu nebo návykovým látkám. Ukázaly to letní kontroly Českou obchodní inspekcí. Tiskový mluvčí inspekce František Kotrba k tomu doplnil.
2: V rámci kontrolní akce bylo při 318 šetřeních využito přizvaných osob mladších 18 let v rolích figurantů. Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol.
1: Porušení předpisů bylo podle Kotrby zjištěno ve více než polovině kontrolovaných provozoven. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Z nich jedna svým zraněním podlehla. Ministr vnitra Matúš Utaj Eštok později potvrdil úmrtí jedné učitelky. Zranění další z nich a řekl, že zraněná žákyně je v kritickém stavu. Policie útočníka zadržela. Podezřelým je 13-letý žák uvedené školy, ale kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Třinečtí hokejisté udolali v šestém kole extraligy Kladno 6-4 a vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v 9. minutě za stavu 0-2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kuběsy, který snížil na 1-2 a poté na 2-3. Kladno prohrálo po třetí za sebou a zápas dohrávalo bez Nika Ojamakiho, který dostal vyšší trest.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A v půlce týdne bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy, teploty vystoupají na 20 až 24, přes den by ale měl místy foukat čerstvý vítr kolem 55 km za hodinu v nárazech, ve frýdlantském výběžku to může být až 70 km za hodinu, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A ty má pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
3: Dobré ráno. Senát dnes bude naposledy jednat v předvolebním složení. Škola v Újezdu postižená salmonelou začne ode dneška znovu fungovat. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i s Anglií. Senát dnes bude naposledy jednat v předvolebním složení. Češi o složení třetiny horní parlamentní komory rozhodnou 9. a 10. října. O svých zástupcích do horní komory mohou hlasovat v 27 volebních obvodech. Třetinu senátorů volí lidé každé 2 roky. Stanislav Balík, senátor z klubu ODS a TOP 09, je členem horní komory od roku 2024. Za tu dobu se podle něj změnil vztah senátu a sněmovny, a to hlavně po volbách nové vlády.
4: Když vrátíme nějaký návrh zákona, zatím jsme jich vrátili asi, jestli se nepletu, 12, 13, nějaké takové číslo, tak zatím snad ani jeden, nebo pouze jeden, ta sněmovna akceptovala ty naše změny. A ne všechno jsme vraceli tím, že zásadně nesouhlasíme, ale skutečně prostě, že tam byla nějaká chyba, že jako se něco opravuje a bylo to, nebo je to doteď zamítáno.
3: Voliči při tomto hlasování nikoho nekroužkují. Každý kandidát bude mít vlastní hlasovací lístek, který bude mít v prvním kole žlutou barvu. Sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají, stejně jako 5 desítek poslanců přihlášených do řádné diskuze. Jestli se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, jisté není. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Stát totiž od října obnovuje regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Uzdravení žáci Masarykovy základní školy v pražském Újezdu nad Lesy se po masivní nákaze salmonelózou dnes vrátí do lavic. Rozsáhlé zažívací potíže postihly celkem 391 lidí, přičemž 5 desítek osob muselo být hospitalizováno. Škola už vyvodila z celé situace důsledky a vedoucí jídelny už tam nepracuje. V úterý se na webu objevil inzerát, ve kterém škola hledá nového vedoucího nebo vedoucí stravovacího zařízení. Obědy do školy bude prozatím dovážet externí firma. Americkým jednotkám dnes končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku, informuje o tom Reuters. Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odporců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Česká fotbalová reprezentace nezvládla ani druhý zápas skupiny A3 Ligy národů. Anglii podlehla 0-2, a to poté, co od 25. minuty po vyloučení Pavla Šulce dohrávala v 10. V dalším utkání nastoupí Češi v sobotu v Ovědu proti Španělům. Rekordně dlouhé reprezentační okno pak zakončí příští úterý ve Wembley proti Anglii.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Máme před sebou teplý, ale místy větrný den. Bude jasno, v Čechách až polujasno. Teď po ránu se místy vyskytují opět mlhy. Teploty venku zůstávají mezi 5 a 10 stupni. Odpoledne ale opět vystoupí až ke 24 stupňům. Babí léto tedy pokračuje.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Ještě se podíváme na silnice.
5: Hustou pomalou dopravou počítejte na dálnici D1 u Brna mezi 194. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: A přesně 5 minut po 6. hodině startuje na frekvenci 1 ráno s Mírou a Lubkou.
6: Ahoj, hezké středeční ráno vám přeji.
2: Krásné ráno, tak prosím tě, včera se ti líbila pranostika, tak mám pro tebe jednu i na dnešní den.
6: No líbila, překvapilo mě, jak jsi byla jako našprtaná.
2: Ano, tak dneska jsem taky našprtaná.
6: Tak jo.
2: O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.
6: Jo, tak to mi moc se nerýmu, já bych to viděl. O svatém Jeronýmu připravuj se už na rýmu.
2: No to je v podstatě ale to souvisí s tou zimou.
6: Tak buďte připraveni, hezké ráno.
2: Dobré jitro.
1: A Lubka Ponížilová.

0: Středeční ráno, Frekvence 1 s vámi a před chvilkou jsme tady řešili to, že už se nám blíží...
1: Rýma.
0: Ta rýma.
1: Rýma, zima.
0: To, že se blíží zima, tak tomu nasvědčuje taky náš dnešní host, přátelé. Poznáte to podle toho, že si začneme zvát lyžaře, což je případ i dnešního dne.
1: Ano, bývalá závodnice, velmi úspěšná závodnice, Šárka Strachová slíbila, že se dneska staví u nás.
0: Tak snad po 7. hodině, teď horoskopy, hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásný poslední zářijový den přeji všem. Vítejte u horoskopu. Dnes je Mezinárodní den překladu. Svátek slaví Jeroným a Rachel. Gratulujeme. Merkur vstupuje do štíra, rozumu a energie má na rozdávání. Luna v bíku je pohodová, miluje svůj domov, jistotu i pracovní zázemí. Co čeká váhy? Ocitnete se v centru dění. V rámci různých aktivit získáte spojence. Dostane se vám pomoci a závistivých kolegů si nevšímejte. Štíři, možná dnes najdete vysvětlení pro to, o čem dlouho přemýšlíte. Šance na úspěch je velká. Střelci, přiznat si, že jste podlehli nějaké iluzi, není snadné. Každý se může někdy mýlit. Je dobré si to uvědomit. Kozorozi, dnešek prověří vaši lásku a akceschopnost. Budete-li milí a rozhodní, všechno se bude vyvíjet tak, jak nastavíte. Vodnáři, možná je na čase, abyste se sami pochválili, když to nechce udělat nikdo kolem vás. Ryby, vaše ambice musí být úměrné vašim schopnostem. Mějte to na zřeteli a nebudete zklamaní. Berani, nerozhodnost vám nehrozí. Pružně reagujete na výzvy, ale teď není vhodný čas na řešení rodinných záležitostí. Býci, Luna je ve vašem znamení. Vaše blízké nejvíce potěší vaše přítomnost. Proto se nikdy nezdržujte a spěchejte z práce domů. Blíženci, všechno je, jak má být. Netrapte se malichernostmi a važte se toho, co máte. Podaří-li se vám udržet úsměv na tváři, den nebude mít chybu. Radci, dnešek je přející a pověstný instinkt vás neopustí. Toužíte po jediném. Strávit večer v partnerově náručí. Lvi, máte velké plány a ideály. Chcete být ve všem nejlepší. Jedněm se to podaří, druhým ne. I malé změny mohou být důvodem k radosti. Pane, cílevědomost je vaší silnou stránkou. Dovedete vytvořit z minima maximum. Práce vás tolik pohlcuje, že nemáte čas ani myslet na své soukromí. Není to škoda? Milí přátelé, uprostřed týdne se příliš nerozptilujte a soukromí si chraňte jako oko v hlavě. Večer otevřte svá srdce, zalezte pod duchnu a věnujte se lásce. Přeji pohodový den a lásky plný večer. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: středeční ráno na Frekvenci 1. Dneska budu šít do svých vlastních řad.
1: Jo, tak já jsem včera taky šel do ženských, no, tak dneska ty taky, jo?
0: To je vlastně, jako je to rozhovor mezi mužem a ženou, mezi partnery.
1: Ano.
0: Začíná chlap. Zlato, jdu do posilovny, nechceš jít se mnou? Takže ti přijdu tlustá. Když nechceš jít, tak nejdi. Aha, takže jsem i líná, jo? Uklidni se, prosím tě, nic jsem nenaznačoval. Takže jsem teď i hysterka? To jsem neřek. Aha, takže jsem k tomu ještě lhářka, jo? Dobře, takže nejdeš, jo? Počkej chvíli, a proč chceš jít vlastně sám?
1: Ano, tohle, prosím vás, to není vtip, to je ze života. A tohle opravdu nejde vyhrát.
0: To nejde vyhrát.
1: To nejde vyhrát prostě.
0: Jasně, že to nejde vyhrát.
1: Příště prosím tě vtip, ne realitu. Jo? Hezké ráno.
0: Dobré jítro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny. O lásku. O druhou šanci.
5: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
6: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
7: Tušíte, který rok to mohl být?

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme!

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1, bude krásné i dnešní odpoledne. Zásadní otázka, odpolední teploty mezi 20 a 24 stupni. Na některých místech můžeme dokonce zaznamenat i letní 25. Ale pozor, počítejte i se silnějším větrem, a to hlavně na Vysočině a ve Frýdlantském výběžku, kde může mít rychlost 55 až 70 km v hodině. V tom případě se nám bude zdát, že je venku přeci jen o něco chladněji.
1: Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro tři hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
2: Bude to tanec!
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
0: Krátké zprávy má je pro vás Lucie Černá.
4: Hezké ráno, středočeští policisté v souvislosti s vysokou koncentrací olova ve vodě z vodojemu Odolena voda zahájili trestní řízení. Případ prověřují jako ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Úzce teď spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle úterních výsledků voda v oblasti Odolena voda stále není pitná. Rumunský prezident Nicușor Dan dnes navštíví Česko. Přijme ho prezident Pavel i premiér Babiš. Budou jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, rozvoji česko-rumunských vztahů nebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu vojenské letouny. Oznámila to před chvílí armáda. Letiště v Lublinu a Řešově jsou uzavřena. Nový ročník NHL začal hubenou výhrou Floridy nad obhájci Stanley Cup z Caroliny. Panthers na ledě Hurricanes vyhráli 1-0 v prodloužení. Jedinou branku zápasu vstřelil Gustav Forsling.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A ještě míříme na hlavní tahy.
5: S hustou pomalou dopravou počítejte na dálnici D1 u Brna mezi 194. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
6: Ale hezké ráno, frekvence 1 s vámi, když jsme tady začali dneska s tím sněhem a řešili jsme, že bude rýma, dorazí za námi Šárka Strachová, tak jsem hledal první rekordy sněhu, kdy vlastně jakoby napadl nejdříve, a jediný, co jsem našel, tak je 1. září roku 62 na pradědu. A ono se to totiž bere podle toho, že musí být souvislá vrstva.
7: Jo,
6: toho sněhu. Že ono napad už párkrát třeba i někdy v srpnu, v Krkonoších a tak, ale je to většinou poprašek, který zmizí. Ale když je to ta souvislá vrstva,
7: tak teprve potom je to první sníh.
6: No, toho vlastně letního firnu.
7: Letního firnu.
6: Ne? Řekl jsem něco špatně?
7: No, pojďme dál.
6: Tak jo, hezké ráno.
7: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Kraus a Blondýna.
1: Muž z Tajvanu přistihl manželku při nevěře pomocí robotického vysavače. Šel za to do vězení. Co by
2: on.
1: To?
2: On. Za to, že jí šmíroval.
1: On za to nemohl.
2: No ne,
1: za
2: tak...
1: Butek šmíroval.
2: No ne, tak podívejte, nevěra zakázaná není. Šmírování zakázaný je.
1: Jo, tak...
2: I když u manželky nevím, jo, je dobrý si to dát do předmanželský smlouvy, že jakýkoliv šmírování je povoleno. Ale to tak je, no. Nevěra není, to je její svobodná volba, to je svoboda slova, svoboda sexu a tak dále. No ale ten, to sledování samo o sobě bez jejího souhlasu, i když, jak říkám, tý manželky je to divný, nehledě k tomu, že by platil argument, že on ji nechtěl sledovat, ale že Lux luxoval a při té příležitosti našel morální smetí.
1: On to akorát použil při rozvodu, to zase
2: No, to vůbec ne, no.
1: No.
2: A kde to bylo?
1: V Tajvanu.
2: No, Tajvan, to je nějaký troska.
1: To by se u nás nestalo, veď?
2: No, myslím, že tohle by opravdu nehrozilo, ale tak oni ty asijský národy a země jsou pro nás tak si často nevyspytatelný a nepochopitelný. To je jiný svět, jiná kultura, všechno je jinak.
1: Já si jenom tak říkám, jako kdo prohlíží záběry z Luxu.
2: Vy je nemusíte prohlížet. On vám je někam naposílá, když na to přijde a pak se tam dojdete a třeba si řekl, pro zajímavost se podívám.
1: Jo, tak jak
2: to chápu. Jestli tam něco není a najednou kouká a tam žena na plese, jako parádní. Takže to jako nemuselo vůbec vznikat koncepčně.
1: Jo, jo.
2: Já se jenom tak řekl, podívám se, co tam vlastně mám z toho Luxu. No. K tomu to, jak tady říkáte, mě vede k tomu, že bych ho mohl koupit k narožská milonce. Jak oni pořád píšou kreténi, že žijeme odděleně a takový, to by se jim hodilo. Kraus koupil Lux, aby sledoval chýlkou. Stejně mu to nepomůže, ať si uklidí jinde. To by byly titulky těch ovnívám.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Středeční ráno, Frekvence 1 a taky Chytrej,
1: jak rádio.
0: A tuhle otázku jsem dostal od jednoho z našich posluchačů.
1: Ano.
0: Abych si tě prověřil. Mrzí mě, jsem si nepoznamenal jméno teda.
1: Dobře, tak možná dobře, aspoň je dotyčnej uchráněn toho, že na něj budu nadávat.
0: On se v tom najde.
1: Jo.
0: Je to opravdu krásná otázka.
1: Ano.
0: Která mě moc baví.
1: Jejda, to znamená, že mě bavit nebude.
0: Co je Nimrod, všichni víme.
1: No.
0: Ale kde se to slovo vzalo? Kde se mohlo vzít slovo Nimrod? Tedy myslivec.
1: Myslivec, no. Nimrod.
0: Nimrod, z čeho by to mohlo vycházet?
1: Nimrod.
0: Jestli to ví třeba Nimrodové vůbec, Nimrodi.
1: No. Tyjo, to vlastně jako já to vlastně jako vůbec, ale jako vůbec nevím. Myslím si, že není pravda, že jak jsi řekl, že co je Nimrod, víme všichni. To si myslím, že hromada lidí taky neví, jako co je.
0: Jako, že to je myslivec,
1: jo? Nimrod.
0: Jo,
1: ale jako nevím, Míro, fakt nevím. Jako nedokážu ani jako, že se v něčem nimrá, no. Jako v něčem...
0: V lese třeba, jako třeba, jo, že by se nimralo.
1: Nevím, no, tak nevím, možná, ne, fakt nevím, možná něco jako z čištění. Flinty, jako že čistí flintu. Nevím, fakt jako nevím. Ještě mě necháš dlouho trápit,
0: ne, vůbec.
1: Abych ti dál a dál říkala, nevím.
0: V klidu, přátelé, přemýšlejte, za chvilku se na to podíváme.
2: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

počase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: Krásné středeční ráno na Frekvenci 1. Kdo je Nimrod, všichni víme, říkal Míra.
1: Nebo tak jako většina z nás ví, že ale to je myslivec, no.
0: Kde se vzalo slovo Nimrod? Aha. Kde se vzal, tu se vzal? Já to nevím.
1: Franta mi to psal, už to mám konečně.
0: Našel jsi to, jo?
1: Franta mi to psal, moc za to děkuju. A psal, zkus se zeptat, Lubky, co je Nimrod? Původ a význam slova není tak lehký, jak se zdá. Ono to ani se nezdá, že by to bylo lehký.
0: Ono se to nezdá, že je to lehký.
1: Takže prosím vás, jako fakt mě to překvapilo. Slovo Nimrod pochází z Bible, kde označuje bájného krále a bohatýrského lovce před Hospodinem. Takže Nimrod je už z Bible. A v češtině se toto jméno postupem času stalo obecným označením pro lovce či myslivce.
0: No prosím tě. No
1: a se slovem Nimrod se nemá vůbec nic společného.
0: Aha. Tak kde se vzalo slovo Nimrod? No, to je další otázka.
1: Taky to bude z Bible.

0: jsme tady, zatímco hrála muzika, se zasekli nad tím...
1: Co je firn?
0: Co je firn?
1: A ty jsi řekl, počkej, jak jsi to řekl. První nános letního firnu?
0: Ano, já totiž to znám ze svého oblíbeného filmu Kopytem sem, kopytem tam, kde to nějak zaznívá. Aha. A tam, myslím, říkají jarní firn.
1: Nebo no, jarní by mělo jako jistou logiku, jo? Protože firn... je zrnitý starý sníh,
0: ano.
1: Který vzniká opakovaným táním a mrznutím.
0: Jo, to je jaký ten hnusný.
1: To je vlastně, když tvrdej, jako končí...
0: Už je to voda vlastně, no.
1: Je to něco mezi běžným sněhem a ledovcovým ledem. Takže jako závan prvního letního firnu je...
0: Jen to řekni to, že je to kravina. Co?
1: Ne, dobrý, tak jsme se pobavili.
0: Tak hezké ráno.
1: Dobré jitro. Frekvence 1.

0: nebo kapela Lucie.
1: Jsem skoro panic, a není to lehký, a neště...
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte s Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
7: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
8: Dobré ráno. Senát dnes bude naposledy jednat v předvolebním složení. Škola v újezdu postižená salmonelou začíná znovu fungovat. Dlouhé kolony hlásí příjezd do Prahy po D5 i Pražský okruh na Černém mostě. Senátoři dnes zasednou naposledy v předvolebním složení. 9. a 10. října budeme po 2 letech volit 1/3 členů horní parlamentní komory. Rozhodovat se bude v 27 volebních obvodech. Podle senátora hnutí ANO Jana Schillera byla za bývalé Fialovy vlády cítit provázanost se sněmovnou.
9: Ovládali obě dvě komory strany, které byly jako spolu, to znamená ODS, KDU, STAN a Piráti, a bylo to znatelné i na tom projednávání. Trošku nelibě nesu to, že najednou se ta retorika kolegů, kteří jsou tu delší dobu, změnou vlády úplně změnila a jsou velice kritičtí k nové vládě a řekl bych, že hodně málo byli kritičtí k té vlastní vládě, nicméně to asi do politiky patří.
8: Schiller je senátorem od roku 2024. Sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají, stejně jako 5 poslanců přihlášených do řádné diskuze. Jestli se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, jisté není. Uzdravení žáci Masarykovy základní školy v pražském újezdu nad Lesy se po masivní nákaze salmonelózou dnes vrátí do lavic. Rozsáhlé zažívací potíže postihly celkem 391 lidí, přičemž 5 osob muselo být hospitalizováno. Škola už vyvodila z celé situace důsledky a vedoucí jídelny už tam nepracuje. V úterý se na webu objevil inzerát, ve kterém škola hledá nového vedoucího nebo vedoucí stravovacího zařízení. Obědy do školy bude prozatím dovážet externí firma. Za útokem na základní škole ve Staškově u Čadce stojí pomsta. Právě dnes se mělo rozhodovat o trojce schování pro osmáka Daniela. Měl pikat za kontroverzní fotku. Nakonec ale skončil v rukou policie. Včera ve škole pobodal jednu učitelku k smrti a další i se spolužačkou zranil. Místní jsou ohroženi.
10: Kterou tu máme?
11: Počuli jsme jen děti jako kriči.
12: Do fotky z koncentračného tábora pridal hlavy učiteliek. Spolužiačka ho nahlásila. Teraz podľa ministra Kamila Šaška bojuje o život.
13: Je vo vážnom stave.
12: Deň pred útokom boli v škole psychológovia minister Tomáš Drucker.
14: Mali dvojhodinové sedenie.
12: Do hrou kauzy s fotkou sú dve zranené a jedna mŕtva.
14: Je začaté trestné stíhanie.
12: Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
8: Polsko kvůli dnešním ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. V pohotovosti je také protivzdušná obrana. Na síti X to oznámila polská armáda. Podle Reuters jsou letiště v Lublinu a Řešově kvůli vojenským letům dočasně uzavřena. Opatření mají podle polské armády preventivní charakter s cílem zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru. Česká fotbalová reprezentace nezvládla ani druhý zápas skupiny A3 Ligy národů. Anglii podlehla 0-2. A to poté, co od 25. minuty po vyloučení Pavla Šulce dohrávala v 10. V dalším utkání nastoupí Češi v sobotu v Ovjede proti Španělům. Rekordně dlouhé reprezentační okno pak zakončí příští úterý ve Wembley proti Anglii.
7: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Máme před sebou teplý, ale místy větrný den. Bude jasno, v Čechách až polojasno. Teď po ránu pozor místy na mlhy. Teploty venku zůstávají mezi 5 a 10 stupni. Odpoledne ale vystoupí až znovu ke 24.
0: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A dlouhé kolony čekejte na D5 na příjezdu do Prahy.
13: Na konci dálnice D5 na příjezdu do Prahy naberete zdržení vlivem silné dopravy okolo 20 minut. Jde o kolonu hlavně v pravém jízdním pruhu, která následně navazuje na ucpaný pražský okruh mezi dálnicí D5 až obcí Ořech ve směru k dálnici D1. Na druhé straně Prahy počítejte s ucpaným pražským okruhem u Černého mostu, kde se popojíždí asi 10 minut v koloně mezi dálnicí D11 a Štěrboholskou spojkou ve směru k dálnici D1. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
8: A i po zprávách 7 pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
15: Za malou chvíli na frekvenci 1 hrajeme o peníze, ale teď zásadní otázka na Lubku.
8: Uh-huh.
15: Dnes je poslední zářijový den. Jestli pak víš, co to znamená?
16: Že zítra začíná říjen.
15: Přesně! Lubka je geniální. To byl test. Nepočkej, to jsem opravdu našel. To
16: nepočkej,
15: test,
16: fakt?
15: Jo, to je test inteligence. Co ti napadne jako první? Protože většina lidí se v tom začne nímrat, což jsme měli před chvilkou. Lubka uspěla výtečně, takže IQ určitě nad 100 tam bude. Jo?
16: Určitě nad 100, děkuju.
15: Hezké ráno.
16: Krásné ráno.
0: Míra Michálek
7: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, poslední zářijové ráno a s námi do party, přátelé, bývalá lyžařka Šárka Strachová. Dobrý den.
1: Krásné dobré ráno.
2: Krásné ráno. Není divné říkat bývalá lyžařka, určitě pořád lyžujete.
1: Pořád lyžuju, no a já říkám, vždycky, když někdo za mnou přijde a říká, vy jste ta bývalá lyžařka, říkám, no bývalá aktivní, současná, taková jako volnočasová. Takže lyžování určitě ano, závodění už dlouho ne.
0: Kolik máte doma lyží? Všichni dohromady, celá rodina.
1: No, já myslím, že si vystačíme tak jako s těmi třemi páry, takže já mám
0: jednoho
1: a dcera.
0: To takhle, já jsem...
1: ne. Dohromady.
2: Šárka Strachová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Dnes máme na frekvenci jedna Šárka Strachová. Říkali jsme bývalá lyžařka, ale co je vlastně současná Šárka? Nejvíc.
1: No, tak to bychom tady, jako nejvíc, no. Nejvíc je máma. Máma.
0: To jsem čekal.
1: To je ta hlavní náplň teďka.
2: No a tak kdo odvedl do školky dneska?
1: Už do školy. A snažíme se tak nějak střídat. A
0: točící systém máte, tomu tady tak říkám.
1: Máme, no, snažíme se to tak nějak, že dojíždíme ze Prahy, bydlíme až u Berouna, ale tou Prahou jsme denně v kontaktu, tak se to snažíme nějak nazdílet.
0: Společně s námi dnes na frekvenci jedna Šárka Strachová.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok

0: Už před chvilkou jsem zmiňoval, že budeme na Frekvenci 1 hrát o peníze. Ta chvilka je tu. Teď? Nebo takhle, ona byla i předtím. Ale teď je ta důležitá pro ty peníze. Tak 257, 400 a 39 je tu poslední slovo, pojďme na něj.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Konkrétně pro vás máme 20 000 a 500 k tomu. Otázkou samozřejmě je, kdo ty peníze na Frekvenci 1 chce. Krásné ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1. Haló?
4: No, dobrý den.
3: No, dobrý den. Tady Lubka s Mírou, koho pak tam máme?
4: No, tady Pavlína, Roudnice nad Labem.
3: Pavlíno, zdravíme vás do Roudnice a posíláme tuhle větu.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
3: Co myslíte?
4: Radost.
3: Pojďme to prověřit.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
3: Radost to není. Pavlíno, do Roudnice radost neposíláme, ale alespoň přání krásného dne a přihodíme 500 navíc. Vy se mějte krásně, naslyšenou.
4: Naschledanou.
3: 500 zazvonila, to znamená, že o 21 tisíc hrajeme ještě jednou dneska ráno.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Jsem skoro panic.

0: Lucie na frekvenci 1, krásné středeční ráno, babí léto vydrží až do úterka příštího týdne, pak by mohlo lehce napršet a přinese to i mírné ochlazení. Jaké počasí nás ale čeká dneska, tak to ví meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré ráno, před námi je další prosluněný den a nejvyšší odpolední teploty budou atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia. Jinými slovy, září se s námi loučí ve velkém stylu. Naši pocitovou teplotu ale během dne bude snižovat mírný, v okolí Českomoravské vrchoviny a ve Frýdlantském výběžku čerstvý až silný vítr. Ten bude v nárazech dosahovat rychlosti 55 až 70 km v hodině. Mimochodem, ideální síla větru na to vyrazit pouště draky. A nebo také zkusit dietu podle počasí, protože pokud se budete pohybovat proti větru, spotřebujete daleko více energie.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
0: Je 7:30, krátké zprávy a Lucie Černá. Hezké ráno.
4: Dobré ráno. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Stát totiž od 1. října obnovuje regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají. Jestli se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Letiště u Berlína, které se potýká s dronovými incidenty, uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. Podle úřadu umožní rychlé zjištění dronu u runwayí a v letových koridorech. Nová sezóna hokejové NHL odstartovala 5 zápasy. Jakub Dobeš vychytal Montrealu výhru 3-2 na ledě rivala z Toronta. David Pastrňák při premiéře v roli kapitána slavil triumf v Bostonu 3-0 nad Rangers. Beck Filip Hronek zapsal 2 přihrávky u senzační výhry Vancouveru 6-5 po prodloužení v Edmontonu. Souboj obhájců trofeje Caroliny s Floridou skončil až v 5. minutě nastavení, kdy Panterům vystřelil výhru Forsling a zápas Vegas proti Chicagu se stále ještě hraje.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě míříme i na silnice.
6: Kolony popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Ze směru od Vyškova se zpomaluje před odbočkou do Slavkova v Holubicích na 211. kilometru. Plynule se jede až za Rohlenkou. Osobním autem se zdrží řidiči 10 minut. Před Brnem nyní nesouvislá kolona také v opačném směru od Prahy. Převážně nákladní auta v pravém pruhu poprvé brzdí za nájezdem z Ostrovačic na 179. kilometru. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí. Dálnici D2. Tam trvá dopravní omezení a pokračuje přestavba exitu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
7: A hezké ráno. Frekvence 1 vám ho zpříjemňuje?
0: Dneska, Míro, no? Je to hezké výročí.
7: Čeho?
0: Čeho právě? Čeho? Toho, co Česko mělo svoji první Miss World. Tatiana Kuchařová. Úplně dneska první, slaví, jo, úplně první držitelka titulu Miss World a získala ho právě 30. září. A já se tě ptám, před kolika lety?
7: Před kolika lety to tak mohlo být? 25?
0: Když o tom mluvím, bude to kulatý nebo půlkulatý, viď?
7: 20.
0: Byl to rok 2006, aha. No ale taky, viď, taky si člověk jako říká,
8: Jako je to dávno.
7: Je to dávno a ještě k tomu bych přihodil informaci, že jestli nenávidím nějaký anglický slovo, jak je to word.
8: Word.
7: Word, mi to nejde říct vůbec. Word.
8: Miss word. Blbě se to říká,
7: miss,
8: no.
7: Word.
8: Word. A to je zase word je...
7: Miss word.
8: Miss word, to je ta, co dobře píše.
7: Hezké ráno.
8: Ve wordu. Krásné ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Japonští záchranáři, prosí veřejnost, nesrovnávejte nám boty. Co vy na to?
2: Nesrovnávejte nám boty?
1: Prostě tam jde o to, že oni, když přijedou někoho zachraňovat do bytu, tak si sundají boty před bytem, což třeba naši nedělají.
2: No, já jsem proto nedělat. Jsou záchranáři, tak no, čas je
1: důležité. A tyhle, oni si ty boty sundají, ale ty z toho bytu jdou a srovnají.
2: Japonsku.
1: No, jakože.
2: No, ale Japonsko, to, já jsem v Japonsku nebyl, ale mám pár přátel, kteří tam byli dlouhodobě. A to je Japonsko.
1: Jo.
2: No, pro ně je to ten lidský život a srovnaný boty zhruba 50-50.
1: Dobře, ale potom ty záchranáři právě mají problém ty svoje najít.
2: Já vím, stejně jim je budou srovnávat a přestane být záchranářem, protože jedna z prvních povinností záchranáře je srovnat si boty. A budou na nich chtít, aby je rovnali sami, takže oni přijedou.
1: No takhle.
2: A 10 minut se budou rovnat boty a věšet kalhoty na ramínka a tak dále. A pak budou teprve zachraňovat Japonce.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: krásné ráno. Kam míříš dneska?
1: Krásné dobré ráno, já vás samozřejmě všechny zdravím. Tak nebudu úplně konkrétně prozrazovat místo, kam jedu, protože samozřejmě to má být překvapení a právě tu radost, to překvapení, tu si dneska poslechneme kolem 12. hodiny u Robina. Takže já jenom prozradím, že máme namířeno do Středočeského kraje a jedeme za Bičkou Maruškou. To víš, je spousty, takže to
0: jasně
1: neprozrazujeme. Ale musím říct, že vlastně nejčastěji nám psali naši posluchači příběhy, kdy chtějí poděkovat svým rodičům, tedy stařičkům a stařičkám. No a to musím říct, že je jako fakt dojemný, je to opravdu krásný, bylo strašně těžký ty příběhy jako nějakým způsobem porovnávat, srovnávat, vybrat, jako by ty nejlepší, jo. Ale jedeme tady za 80-letou Maruškou babičkou, která měla těžký život. Mm-hmm. Je to vyváženo neuvěřitelným optimismem této dámy, této ženy, která je neustále veselá. I přes svůj pokročilý věk rozdává spousty energie a radosti. Jestli se mi to povede, tak u toho předávání bude právě i její dcera, která nám celý ten příběh napsala. Takže myslím si, že by to mohlo být moc hezké, dojemné. No a před 12. hodinou je tenhle květinový koš od Belflair v hodnotě 1500 korun babičce Marušce předáme. No a uslyšíte sami, jaká bude reakce.
0: Tak to jsme zvědaví, my ti samozřejmě držíme palce, ať to všechno klapne. A jak jsi říkal, kolem poledne, je to tak?
1: Je to tak, 11 hodin 50 minut, tady bude krásný příběh s velkým poděkováním květinovou vůní.
0: Ano, jeden z květinových boxů od Belflair předáme osobně a pozor, zítra 1. října je Mezinárodní den seniorů, tak se běžte podívat na web belflair.cz nebo kitkuhned.cz a udělejte radost své babičce nebo dědečkovi krásnou květinou, kterou najdete přímo tam.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci jedna lyžařka Šárka Strachová. Jak vlastně lyžařka trénuje v létě?
1: Ta opravdová.
0: Ta bývalá.
2: Ne, protože třeba já u těch běžkařů si to umím představit.
0: No počkej, teď jsem jela normálně, odbočuju, jo. Já jsem normálně jela, taky bydlím za Prahou. A v Říčanech nahoře je kruháč.
2: No.
0: A normálně na kruháči byl teď minulej týden běžkař.
1: A já na kolečkový běží.
0: A normálně to bral přes ten kruháč. A to je taková ta jako mlha, jo? Že člověk si řekne, tyjo, co jsem pila, nebo co se stalo. Tak předpokládám, že vy asi nejezdíte na kolečkových lyžích.
1: Nejezdíme, na bruslích jezdíme přes léto. Lyžaři hodně trénují na bruslích. Jezdí jako skupce, trénují si ty oblouky. Ale když bych se jako podívala těch pár let zpátky, kde jsem touhle dobou bývávala, tak to vesměs bylo hlavně v Jižní Americe, Chile, Argentina, Ushuaia, a tam, kde i velká část jakoby lyžařů profesionálních teďka je, nebo když to řekneme, částečně v Jižní Americe, částečně na Novém Zélandu, takže oni tam vlastně cestují za tím sněhem. Toho sněhu je čím dál tím méně, čím dál tím je výš. Řada lezovců se vlastně letos i zavřela, které ještě byly v provozu. Takže my jsme byli vždycky tak ten konec srpna, celé září daleko za oceánem.
0: Vy jste říkala kolečkové brusle. To se fakt jako ovládá. Já teda jako musím přiznat, že nejsem ani zdatný lyžař, ani zdatný kolečkový bruslař, jo? Mm-hmm. Tak možná se omlouvám za triviální otázku. To se ovládá jako podobně?
1: No tak když...
0: Ty obloučky třeba.
1: Mm-hmm, ano, a když si chcete naučit třeba oblouček, tak aby byl krásně čistý, jako čistý, že tam nešoupou ty lyže do stran, tak si to trénujte na těch bruslích, protože na těch bruslích vlastně ten slide neuděláte, že? Takže tam to jde zatočit jedině krásně čistě a já třeba takový ten cit pro ten skluz, myslím, že jsem hodně i z těch bruslí měla, že na těch bruslích jsme strávili strašně moc času, i to byly teda ošklivý pády a různě jako nebezpečné situace, ale opravdu se dá jezdit takový slalomek a vlastně je to i dobrá makačka na nohy, protože ono i po té rovině, abyste to fakt jako rozprádili do té rychlosti, tak ty nohy musí hodně, hodně makat.
2: No právě tu rozparáděnou rychlost si probereme za chvilku, připomínám společně s námi dnes Šárka Strachová.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

A tohle už je Michael Jackson, který ho vystřídá po 8. Vybíráme pro vás to nejlepší z muziky, přidáme i Miraj. Novinková letní záležitost, no a teďka výlet do 90. George Michael.

0: zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: 8 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: A ty pro vás připravila Lucie Černá. Krásné ráno.
4: Hezké ráno. Senát dnes bude naposledy jednat v předvolebním složení. Škola v újezdu se po hromadné nákaze salmonelou znovu otevírá. Hromadná nehoda uzavřela D6 na Prahu. Senát dnes bude naposledy jednat v předvolebním složení. Češi o složení třetiny horní parlamentní komory rozhodnou 9. a 10. října. O svých zástupcích do horní komory mohou hlasovat v 27 volebních obvodech. Třetinu senátorů volí lidé každé 2 roky. Stanislav Balík, senátor z klubu ODS a TOP 09, je členem horní komory od roku 2024. Za tu dobu se podle něj změnil vztah senátu a sněmovny. A to hlavně po volbách nové vlády.
5: Když vrátíme nějaký návrh zákona, zatím jsme jich vrátili asi, jestli se nepletu, 12, 13, nějaké takové číslo, tak zatím snad ani jeden, nebo pouze jeden, ta sněmovna akceptovala ty naše změny. A ne všechno jsme vraceli tím, že zásadně nesouhlasíme, ale skutečně prostě, že tam byla nějaká chyba, že jako se něco opravuje a bylo to, nebo je to doteď zamítáno.
4: Voliči při tomto hlasování nikoho nekroužkují. Každý kandidát bude mít vlastní hlasovací lístek, který bude mít v prvním kole žlutou barvu. Žáci Masarykovy základní školy v pražském újezdu nad Lesy se po několika dnech ředitelského volna právě vrací zpátky do lavic. Děje se tak poté, co bezmála 400 strávníků onemocnilo po konzumaci prošlých vajec, ze kterých se ve školní jídelně připravovaly uhlířské špagety. Ředitel školy Libor Skala rodiče ujistil, že děti se po rozhodnutí hygieniků mohou po prodělaném onemocnění do školy vrátit. Stravování tam bude dočasně zajišťovat odborná externí firma, a to do doby, než bude škola schopna zajistit dostatečně profesionálně provoz vlastní školní jídelny. Rumunský prezident Nicuš Ordan dnes navštíví Česko. Přijme ho prezident Pavel i premiér Babiš. Budou jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, rozvoji česko-rumunských vztahů anebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. Na řidiče projíždějící náchodem čekají od zítra další komplikace. Stavba obchvatu úplně uzavře Broumovskou ulici a autobusy proto dokonce vynechají některé zastávky.
6: Tento úsek je v prostoru u celního deklarantu. Začínat bude u křižovatky Skladskou ulicí a skončí u vjezdu do areálu celního deklarantu. Silnice druhé třídy bude uzavřena od 1. do 4. října. Oproti původně plánovanému termínu se uzavírka posunula o jeden týden. Tentokrát nebude možné uzavřeným místem projet ani v noci. Silnice bude uzavřená nepřetržitě po celé 4 dny a průjezd stavbou nebude možný. Objížďka povede přes Radechovou a Červený Kostelec. Ruší se zároveň autobusové zastávky ve Velkém Poříčí, Malém Poříčí a v Bělovce. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
4: Americkým jednotkám dnes končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku, informuje o tom Reuters. Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odpůrců USA, včetně takzvaného Islámského státu. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou den D. Čeká je klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V Hradci Králové od 6 večer přivítají Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. A v případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Máme před sebou teplý, ale místy větrný den. Bude jasno, v Čechách až polojasno. Odpoledne teploty opět vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: D6 uzavřela hromadná nehoda.
7: Hromadná nehoda uzavřela karlovarskou dálnici D6 ve směru na Prahu. Za nájezdem z Unhoště překáží na 11. kilometru následky střetu 5 osobních aut. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a řidiči místem neprojedou. Z dálnice radíme sjíždět nejpozději exitem u Velké Dobré nebo i dříve u Tuchlovic na 25. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
4: A i po 8. hodině pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
8: Hezké ráno, frekvence 1 s vámi, tak teď samozřejmě Instagram plný Oktoberfestu, to je jasný, u toho piva zůstaneme.
4: Ano.
8: Spousta různých webů se na tom svezla a objevily se různé zajímavosti k pivu, včetně pivní mapy.
4: Uh-huh.
8: Jo, kde by tak asi mohlo být nejdražší a kde nejlevnější pivo v rámci Evropy.
4: V rámci Evropy?
8: V rámci Evropy.
4: Tyjo. No tak podle mě bude nejdražší na severu.
8: Aha.
4: Typuju fakt možná klidně to Dánsko, jo, protože víme, že třeba jako je tam draho, jo, tam jako se, takže...
8: Já si myslím, že to je teda zprůměrovaný, kdo ví, jestli ne, i s lahváčema. Jo, nějak se mi to nezdá.
4: Přijde ti laciný, jo?
8: Přijde mi někde laciný docela, no.
4: Takže nejenom laciný víno, ale i laciný pivo.
8: Tak nejdražší je Island.
4: Na Islandu.
8: 207 korun to vychází a to si myslím právě, že bude zprůměrovaný, jo, jo, asi i s tím lahváčem, no, protože jak ty jsi mluvila o tom Dánsku, tak Dánsko tady má 129 korun, což můžu potvrdit, není reálné v rámci
4: hospody.
8: Jo, takže si myslím, že to bude v průměru takhle.
4: Takže Island nejdražší a dál.
8: U nás je to 50 korun.
4: Tomu taky nevěřím, což je pivo taky, je dražší.
8: Což je taky, si myslím, právě, já si myslím, že v tom bude právě
4: to je i lahvový. V tom jsou míro i petky.
8: To je klidně možný. No ale co mě překvapilo, tak víceméně ta Evropa je podobně drahá, jako jo. Nejlevnější pivo je na Ukrajině.
4: Nejlevnější?
8: 22 korun.
4: Aha.
8: 22 korun. Nevím, jestli to tam není ovlivněný samozřejmě teďka tou situací.
4: Teď asi no, jako tam asi není moc času chodit.
8: Je to klidně možný. Ale zároveň je tady třeba Maďarsko, kde uvádí 50 korun a to taky není pravda. To jsem si vyzkoušel.
4: Protože tam jsi to taky vyzkoušel.
8: Ano, já jsem to všude vyzkoušel. A myslím si, že je to všude podceněný a nebo do toho započítali.
4: Prostě i plastiáky.
8: Tak, hezké ráno.
4: Dobré jitro.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Na Frekvenci 1 jsme opět tři, dnes je tu s námi tedy bývalá i současná lyžařka, Šárka Strachová. A když jsme tady řešili tu rychlost, jak to vypadá, když jste na sjezdovce sama třeba v současné době? Svezete se občas jako fakt rychle?
1: No já tam bohužel už moc sama nebývám, což byl asi takovej můj největší, nechci říct šok, ale vlastně změna oproti tomu, když jsme jezdili buď na těch uzavřených sjezdovkách, anebo opravdu brzo ráno, když tam ještě nikdo nebyl, než se tam ty lidi pustili a potom vlastně jako jedna z těch turistek, tak někdy jsem jako dost zděšená, co se tam všechno jako děje, takže já si jedu takovou tu svůj, už je nejezdím rychle, určitě myslím si, že za posledních těch, dejme tomu 8 let, co už neležou vrcholově, tak je si jednou jsem se možná byla nějak jako svést sama, jinak jezdím opravdu velmi obezřetně a v doprovodu, nebo já doprovázím dceru, kterou tak jako jistím ze všech možných stran.
2: Co dcera, já mám totiž pocit, že děti vlastně na lyžích neznají strach. Jo, že oni se prostě postaví nahoře, normálně to sjedou šusem až dolů a tam čekají na maminku nebo na tatínka, případně jako vyjedou ještě jednou lanovkou.
0: A doženou tě.
2: Jasně, a doženou tě na tom svahu, než dojedeš dolů. Bojí se děti?
1: No tak já myslím, že to poznáme hned, když je na ty lyže dáme, jako malí, říkám se ptají, jako v kolika je ideálně začít, a říkám, tak to zkuste, tak už vám bude jako brečet, že se bojí, že se mu to nelíbí, tak prostě ještě brzo, anebo prostě bude nadšený a hned jako začne jezdit. A já si myslím, že oni se nebojí a hlavně myslím si, že ani my se nemusíme bát, oni jednak jsou velmi pružní.
2: A blízko zemi.
1: Padají z malé výšky. A takže to, že jako jedou rychle, jako že spadnou na té sjezdovce, může se stát. Ale já mám mnohem větší strach z toho, že mi ho někdo srazí. No, že mi ho někdo srazí. A to si myslím, že je mnohem jako větší riziko, než když teda ráno ty sjezdovky, nebo když ty děti žijou v těch klubech jezdí, tak ty sjezdovky jsou poloprázdní, jezdí si tam ty obloučky a oni celkem jako oni vlastně nejdou, oni nechtějí spadnout, oni jako vědí, kde je ta jejich hranice. Takže nám to může připadat jako, že jezdí rychle, že jezdí nebezpečně, ale oni si jakoby věří. Oni znají ty svoje, si myslím, jako celkem limity, takže rozhodně nechtějí jako spadnout a ublížit si. Spíše horší, aby prostě měli nějaký, že jo, aby ta sjezdovka byla dostatečně široká, aby z ní někde nevyjeli, anebo prostě někdo nesrazil, aby nejezdili takhle na té přelidněné sjezdovce.
2: Šárka Strachová je dneska s námi na Frekvenci.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme

0: 11.01, venku většinou slunečno a mělo by to vydržet celý den. I dnešek ve znamení babího léta. Odpolední teploty mezi 20 a 24 stupni. Na některých místech může rtuť teploměru atakovat i letní 25. Na Vysočině a ve Frýdlantském výběžku ale bude foukat, a to docela dost, rychlostí 55 až 70 km v hodině. A tak se nám bude zdát, že je přeci jen o něco chladněji.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
0: Krátké zprávy a Lucie Černá.
2: Hezké ráno, sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají. Jestli se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Stát totiž od 1. října obnovuje regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Až 6 let vězení hrozí muži, který podle policie řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. České hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovství světa v Dánsku. Představí se v Lahti a druhou akci seriálu Eurohockey Tour rozehrají od 5 odpoledne proti Finsku. Pak ještě narazí na Švédsko a Švýcarsko.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
2: Velmi dlouhé kolony, teď čekejte na D6 před Prahou.
5: 3/4 hodiny po pojíždí v koloně řidiči na karlovarské dálnici D6 u Malého Přítočna. Na 11. kilometru bouralo v levém pruhu několik osobních aut. Dálnice byla nezbytnou dobu uzavřená. Poslední volný sjezd před kolonou byl před malou chvílí exitem u Velké Dobré na 16. kilometru. Se zdržením musí počítat řidiči na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Do kolony se zpomaluje za Loděnicí na 8. kilometru a k pražskému okruhu se jede o 30 minut déle oproti standardním časům. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1. Úplně odjinud, prosím tě, jestli můžu tak jako tady jako spadnout z oblaku.
6: No.
0: Zjistila jsem, že existuje jedna strašně zajímavá profese.
6: No, jako hodila by se pro mě, počkej, pojďme si říct dopředu, jestli by se pro mě hodila.
0: No, toť otázka. Ty se jako nerad koupeš v přírodních vodách,
6: víš? Já nemám rád, no, to nemám rád.
0: A co kdyby to bylo třeba jako jezírko na golfovém hřišti?
6: Ježiš, lovec míčků.
0: Golfový potápěč se to jmenuje.
6: Kecej.
0: Ano, golfový potápěč loví ztracené míčky z vodních překážek na golfových hřištích. A pak je znovu čistí a znovu prodává.
6: Aha, a takový ho hledají, nebo to je jenom jako, že jsi našla, že taková profese opravdu
0: funguje? Taková profese normálně jako existuje. To prostě na mě vyskočilo, že někdo je jako dělá golfovýho potápěče.
6: Aha.
0: A tak jsem to hledala a zjistila jsem, že prostě fakt existuje.
6: Tak to je úlet teda.
0: A že loví míčky, pak je čistí a znova, to je na tom nejvtipnější to, že je znova prodává.
6: Mhm. To je zajímavý, no.
0: To je fakt.
6: Takže jako... oni ho tam jako pustí, myslíš? Ať si je tam vyloví?
0: Jasně, on je vyčistí a pak je. A podle pak mě tam někde na začátku, jako na startu, já nevím, jak se říká startu
6: takhle,
0: na
6: golfu. Takhle, já jako velmi často, buď to chodím pěšky, nebo jezdím na kole u nás přes Hostivař, pač tam jsou dva pivovary, to se
0: ví. A taky je tam golfový hřiště?
6: No a je tam právě velký golfový hřiště a vždycky, když jdu kolem, tak mi to nedá, když jdu v lese, když mají růst houby.
0: Jo, jo.
6: Tak koukám, furt mi ujíždí to oko, říkám, já ten míček nepotřebuju. Hmm. Ale napadne mě samozřejmě, kdybych tady nějaký někde našel, to by byla sranda.
0: Já vím, že když jsme bydleli v Brně, tak manžel pracoval v takové agentuře a ta za plotem měla tenisový kurty.
6: Aha.
0: A holky, když byly malí, tak hrozně rádi chodili za tatínkem hledat na dvorek tenisový míčky.
6: A našli někdy nějaký?
0: Vždycky našli nějaký.
6: Hezké ráno.
0: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Američanka dělá zdarma sousedům snídaně a úřady jí to zakázali. Co vy na to?
2: No, to je zločin vůči tý sousedce.
1: Oni tvrdí, že ta její kuchyně nesplňuje normy, nějaký hygienický a tak. Jo. Ale ona jim to dělá zadarmo. Ale pozor, já ji nechápu. Tam je 300 obyvatel a prej pro všechny dělá snídaně.
2: Pro všechny?
1: Jo.
2: Teď jde o to, jaká je tam úmrtnost.
1: Jo, tak.
2: Jestli od té doby se jim vaří, se nezvedla.
1: Aha.
2: Protože by se dalo vysvětlit, proč jim zadarmo vaří. Že chce trošku se podívat do těch vyprázdněných bytů, kde si dali poslední oběd a pak už je nikdo neviděl. Ale tak je tam samozřejmě pozoruhodný, že pro tolik lidí vaří. Druhá věc je, že tam pak už to kritérium, jestli to odpovídá těm hygienickým předpisům, trochu důležitý je. Můžete způsobit epidemii celý vesnici nebo městu. A mě, když někdo takhle vaří a mám takový sousedy taky, tak to jsou mý největší přátelé. Mám s tím úctu a vděk. Jako bezmeznej úplně.
1: Jo, no, ty vaří jenom pro vás, co?
2: No pro sebe a jo. Někdy i pro mě, ale to jsou nejlepší z mých sousedů.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Pojďme si proplatit další účtenku právě teď na Frekvenci 1.
3: Pojďme vám
2: proplatit účtenku.
3: Dávej bacha na slovíčka.
2: Tak prosím, píše nám Kutil.
3: Kutil Tim.
2: No je... Pozor, on se tak opravdu podepsal.
3: Ne.
2: Ale lomítko Tomáš.
3: Jo.
2: A píše nám, že by chtěl od nás proplatit brusku na dřevo.
3: Mm-hmm.
2: 659 korun. Takže asi nějaká menší brusička. Spíš to bude jenom taková.
3: Brusička.
2: A zkusíme Tomášovi zavolat.
3: Mm-hmm. Kam voláme?
2: Počkej.
3: Koukám na to. Semily. Takže, Kutil Tim.
2: Tak, bruska stará už dosloužila, nová by měla sloužit, možná už slouží, to zjistíme hnedka záhy.
3: Tak, v Semilech to vyzvání.
2: V Semilech to nikdo nebere hlavně.
3: To je divný.
2: Si jsou na nákupech v Železném Brodě. Víš, myslím, že ten směr je opačný, že?
3: Jo, naopak, počkej,
2: že...
3: jak si řekl, já jsem myslela, jako, že si děláš srandu, že myslíš v železářství.
2: Ne, Železného Brodu si jezdil na nákup do Semil, ale vypadá to, že Tom asi opravdu není napřímo. Což by mě mrzelo totiž.
3: Chtěl jsi vědět, co brousí, viď?
2: Lubko.
3: Promiň.
2: Poslední zvonění... bohužel, tak nic. To mě mrzí teda.
3: To mě taky mrzí.
2: Jednou to nechám. Nedá se nic dělat. Takže prosím vás, bohužel Tom není na příjmu, takže účtenku musíme s dovolením.
3: Když škubneme si, tak škubni si.
2: No, tak jo, tak.
3: Tak příště.
2: Posílejte, těšíme se na vás.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.

0: Další hra o peníze právě teď na Frekvenci 1, k tomu telefonní číslo 257 400 a 39.
1: Ty seš tajemný, no. Hra o peníze. Jak kdyby se měli nějakou další, poslední slovo.
0: Jo, tajemná hra o peníze. Co? Že bychom to přejmenovali?
1: Tajemná hra o peníze, tajemný hrad v Karpatech. Kolik tak asi stojí, tyjo, tajemný hrad v Karpatech.
0: To nevím. Ani nevím
1: poslední to... slovo na to nestačí.
0: No, hele, teď jsme se trošku zakecali, víš, jak to je?
1: Přijde novej, mladší.
0: Ten už se nezakecá. Pojďme na ty prachy. Hezké ráno.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tak jo, částka konkrétně 21 tisíc. Nezdržujem, soutěžíme právě teď. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1. Kdo tam?
4: Jana, okres Vyškov.
1: Jani, my zdravíme na Vyškovsko a posíláme vám tuhle větu.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Tak co?
4: Já bych řekla víno.
1: Víno, pojďme to prověřit.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Jani, víno to bohužel není, nedá se nic dělat. Teda dá, my přihodíme 500 a přejeme krásný den. Ať se daří.
4: Já vám taky, nashledanou.
1: To znamená, že je tam 21 tisíc, o které hrajete dneska dopoledne.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvenci 1. Chtěla jsem říct jeden z novějších klipů, který přesně vím, jak vypadá, a pak mi došlo, že vlastně až tak úplně novej není, no. Tak já nevím, to je nějakých 10 let?
1: To je nový.
0: No, jako, je, no, že jo.
1: Pro nás starší je to nový.
0: Že se no, shodneme, jistě, přesně tak. Katy Perry v džungli. Tak za chvilku Miloš Pokorný s vámi na Frekvenci 1. Krásné ráno.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
5: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
6: Dobré ráno. Zdravotní sestry nově zamíří místo do ordinace k pacientovi domů. Letadlo směřující do Tel Avivu vyslalo nouzový signál. Panovaly obavy z možného únosu. Bezmála hodinu si postojíte na D6 před Prahou. Zdravotní péče o pacienty přímo u nich doma mají od příštího roku posílit terénní sestry praktického lékaře. Ulevit to má zejména seniorům anebo špatně pohyblivým lidem, pro které je doprava k lékaři často náročná.
7: S návrhem přišli podle iDNESu praktici. Sestřičky by mohly doma pacientům změřit tlak, zkontrolovat užívání prášku nebo píchnout injekci. Problém by ale mohla být absence sestřiček v ordinaci. Sehnat by museli auto a museli by počítat s dalšími náklady. Proti plánu se staví zástupci agentur domácí péče. Upozorňují na to, že se může vytvořit paralelní síť péče doma s rozdílnými pravidly a odpovědností. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Let společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu vyslal nouzové kódy, změnil kurz nad Saúdskou Arábií a izraelská armáda kvůli obavám z možného únosu vzlétla se stíhačkami. Teď mluvčí izraelského premiéra uvedl, že se o únos nejedná. Sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají, stejně jako 50 poslanců přihlášených do řádné diskuze. Jestli se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Stát totiž od 1. října obnovuje regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. V Trutnově jde do voleb nejméně subjektů za posledních 26 let. Některé zavedené strany se spojily a jiné ani nesestavily kandidátky.
8: V porovnání s posledními komunálními volbami tady nezůstal doslova na politické scéně kámen na kameni. Na kandidátkách aktuálně figuruje 165 lidí, to je o 231 méně než před 4 lety, kdy se o přízeň voličů ucházelo hned 12 stran a sdružení. Pouhých 5 stran ve volbách je podle některých politiků výsledkem celostátního trendu, kdy ubývá lidí ochotných angažovat se v politice. Podobná situace je i v Náchodě Vrchlabí a ve Dvoře Králové nad Labem. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Německá policie dnes ráno podnikla rozsáhlou razii proti členům motorkářského klubu Hells Angels, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Informuje o tom policie z Duisburgu na západě Německa. Při koordinované akci zasahují také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Na razii se podílí přes 1000 policistů. Cílem je rozbít mezinárodní síť. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezonu. Na Instagramu dnes uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění.
5: Frekvence 1.
6: Počasí. Máme před sebou teplý, ale místy větrný den, bude jasno, v Čechách až polojasno. Teploty nám odpoledne vystoupí opět na 20 až 24 stupňů.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: A dlouhé kolony zůstávají na D6 před Prahou.
9: 3/4 hodiny po pojíždí v koloně řidiči na karlovarské dálnici D6 u Malého Přítočna. Na 11. kilometru bouralo v levém pruhu několik osobních aut. Dálnice byla nezbytnou dobu uzavřená. Poslední volný sjezd před kolonou byl před malou chvílí exitem u Velké Dobré na 16. kilometru. Se zdržením musí počítat řidiči na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Do kolony se zpomaluje za Loděnicí na 8. kilometru a k Pražskému okruhu se jede o 30 minut déle oproti standardním časům. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
6: Dobré ráno, krásné ráno, je 9:04 a je tady Miloš Pokorný.
1: Co jsi říkala, že to neděláš ráno?
6: Ne. Ne. Ani ráno.
1: Ani s mlíkem teda.
6: Ani s mlíkem, ani, okay. Jo, bez jo.
1: Jo, dobře, dobře.
6: Bez,
1: dobře.
6: Okay, ale se ne.
1: Se ne, dobře, dobře, dobře.
6: Dávej si na to pozor.
1: Přátelé, hezké ráno, máme středu 39. a na mě to pomaličku usedá. Já vám to za chviličku vysvětlím, prostě máme posledního září a do září beru já, že je léto, ještě furt, že hezky. A že není čeho se bát, ale od 1. října. Za chvilku se na to podíváme. Hezké ráno všem.
5: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Tak já tady mám u sebe Lubku naší a nevím, jestli jsi mě, Lubko, pochopila, když jsem říkal, že září ještě dobrý, což je dneska. Ale od zítřka to pro mě se všechno láme, všechno, protože...
1: Protože tohle, hele, protože... myslím, že pochopila. Koukej, mám pro tebe tohle sto, jo?
0: Jo.
2: Merry Christmas, ladies.
0: Ano.
3: Merry Christmas, Mr.
0: Ano.
3: Bublé.
0: Ano.
2: Are you ready to sing a little jingle bell?
0: Jo. Jo.
2: Jingle bells, jingle bells.
0: Tak tohle se od zítřka bojím a už to vlastně jsem někde zaregistroval, že já to mám tak jako v hlavě, že jakmile se zlomí září, kdy ještě krásně a prostě beru to, že ještě se jezdí na dovolenou vlastně. Ne, že by se v říjnu nemohlo nebo listopadu a vlastně po celý rok. Ale je to prostě tak, že já najednou cítím, že už na mě tlačej, že prostě už a já mám Vánoce rád, ale ty Vánoce, jenom ty Vánoce, jestli mě rozumíš. Vánoční nemám rád.
1: Jenom
0: ale...
1: takhle poslouchám ty rolničky, mi z toho dost ousko.
0: A teď vem to, že vlezeš tomhle počasí do nějakého nákupního centra, nebo nebudu jmenovat, a tam už to jede. A vlastně já si říkám, místo toho, že by dekorovali listí, nebo prostě ten podzim, který může být nádherný, někdo to nemá rád, já ho mám rád podzim, tak nejednou tam prostě visí už ty koule a už to tam jako prostě do tebe rvou. A toho se velmi obávám. A už jsem to říkal, tady mě už nesnášejí na recepci.
1: No.
0: Bylo ještě léto, říkám, děvčata, za máme Vánoce. Ne, říkám tak. A teď to přijde. A přijde to od zítřka. Z mýho, jako pro mě.
1: Hele, tak zesílíme.
0: Já bych řekl, pojďme si zvykat. A tak dále.
1: No, tak užívejte září, dokud je.
0: A tak dále.
4: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: Ale za to tenhle song zbožňuju a není vánoční. Lighthouse Family.

0: Britská dvojka Lighthouse Family a jeden z jejich obrovských hitů, hitů High. No a včera jsme tady měli telefon, když naše holky vyhrály v Billie Jean Cupu, čili dříve pohár federace, Fed Cup. Měli jsme speciální telefon, protože to opravdu je věc, kterou musíme a chceme připomenout, když se nějaké mužstvo stane nejlepším na světě v tenise. No a to se bohužel neopakuje dneska, že bych klukům chtěl zahrát fotbalistům nějakou hezkou písničku, protože já jsem včera po dlouhé době vydržel u televizní obrazovky a viděl celý zápas z Edenu, kdy jsme hráli s Anglií. No, nechci být takový ten chytrý trenér, kritik v žádném případě. Já myslím, že fandové, kteří mají reálný pohled na český fotbal, tak asi tušili, že Anglii nemůžeme přejet, že by to musel být opravdu velký zázrak. A ten skončil poté, co Pavel Schultz dostal nebo si vykoledoval červenou kartu a najednou nás bylo 10 a hrát v 10 proti Albionu, to je jako neřešitelný úkol a hlavně se ukázalo, že prostě ten kvalitativní rozdíl tam prostě je, pojďme si to říct na rovinu. A obávám se, že v celé skupině Ligy národů, která má moc hezký logo, to mě bavilo možná nejvíc včera, když jsem se díval na logo Ligy národů, tak tam prostě si myslím, že si na to budeme muset trošku zvyknout, že jak Španělsko, Chorvatsko, tak Anglie jsou někde jinde. A přestože jsem fanda, tak ty růžový brejle je dobrý si sundat a prostě si říct jako ano, máme na tohle a můžeme jenom bojovat a říkat si, že třeba prostě budeme mít super den. A to včera i díky tomu, že jsme hráli v 10, prostě nebylo. Jinak trošku se diskutovalo o zaspívání státní hymny. Bylo to zvláštní trošku. Já jsem si říkal, jako je fajn, když to nespívají jenom operní pěvci a nedělá se z toho přílišné umění, protože píseň Kde domov můj. Vlastně normální jako hezká písnička, když to řeknu, ale nemusí se zpívat jako, nebo nemusí to zpívat tenor. Včera si myslím, že byl pravý opak. No, jak bych to říct?
1: Měl to zpívat tenor.
0: Já jsem jako Freedom, ale odsaď. A to mám kluky rád. Ale prostě včera ani tato volba úplně nevyšla. Možná, že ta hymna předznamenala ten výsledek. No prostě ne, Anglie byla lepší a budeme držet klukům palce, budou hrát dál, ale jak říkám, no, máme těžkou skupinu a bude to hodně těžký, tak palce držet musíme.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: Nejen o zimních zahradách se společností Cersklo.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na frekvenci 1. Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Elvis On My Mind, jeden z velkých hitů Elvise Presleyho, nebo hlavně Elvise Presleyho, a Pet Shop Boys to takhle krásně tanečně zvládli. No uvidíme, jak to zvládne naše Lucie, která tady ještě není. Já na ní počkám normálně, já to tady jako si proberu, protože ona má ještě chvilku čas. Zpráva zim mají čas, protože prostě to je důležitá věc v rádiu a už je tady. Lucie, no to nevadí, Lucie, nevadí. Co máš dobrý, co máš dobrýho?
1: Já jsem si udělala vajíčka večer, ne. Víš, jako bych
0: já jsem tam, co máš teď dobrýho, ne, co jsi měla před týdnem.
1: Jo, te, jo
0: no,
1: takhle.
0: No, no, no.
1: Dneska už jsou ve škole,
0: už jsou
1: ve... uzdravení.
0: Dobře, jo? Ani, tak jo. Tak, prosím tě, dotaz. Kdyby ti někdo nabít zaspívat na stadionu státní hymnu?
1: Tak to určitě ne. Nedal. Slyšel jsi mě někdy zpívat?
0: Ne, ne, ne.
1: Tak
0: ne.
1: Jo.
0: Jo, tak jo, tak jako, že, ne, tak jo. Takže nevzala bys to, ani za, ani za velký honorář.
1: Ani za velký.
0: Teď je to obyčejná písnička, kde je domov můj.
1: A já bych to nevzala ani, učí, jako kdyby mi nabízeli 100 miliony.
0: Bory šumí.
1: Já vím. No. Já jsem si totiž jednou myslela. No. Já jsem zpívala jednou v rádiu, ale ve v tom vedlejší. Mm. Měla jsem, to bylo i Vánoce, a měla
0: to
1: rádio, jsem asi...
0: To je rádio Vatikán.
1: No, měla jsem asi jakoby 4 skleničky proseka a myslela jsem si, že jsem druhá Monika Absolonová. V ten moment.
0: Jasně.
1: Myslela jsem si to i potom, co jsem si dala další skleničku a než pak jsem to slyšela zastřízliva druhý den a myslela jsem si, že se propadnu.
0: Jasně, jasně.
1: Takže neumím.
0: No já to včera neviděla si fotbal na začátku.
1: Je to divný, když... ale ne.
0: To je zvláštní.
1: Je to zvláštní, když stávám ve 4.15.
0: Protože včera, říkám, jak mám kluky rád, tak včera byla hymna před zápasem s Anglií. No a hymnu zpíval Tomáš Polák z kapely Petr Radeček.
1: Ano.
0: A já jsem se na to těšil strašně. A nějak mě to nevzalo úplně. Jako, že si mi rozumíš.
1: Ono to je těžký totiž.
0: No, ono to je těžký, ale
1: to tak... To můžeš být podle mě sebe lepší zpěvák. Opravdu můžeš být výborný zpěvák, ale ta hymna,
0: když to řeknu takhle,
1: je těžký.
0: Když to zpíval Matěj Rupert, tak jsem řekl klobouček. Jako, takhle to má vypadat, když teda uděláme změnu a nebudou to tenoři nebo někdo ne. Ale prostě občas bych to zvažoval, tyhle věci. Protože i diváci byli takový, jak jsem koukal, takový jako,
1: a zatančil tam?
0: To myslím, že ne. Ne, asi. Ne, ne, ne, ne.
1: Aspoň, že by aspoň to napravil.
0: Ne, ne, ale říkám, jinak mám kluky rád, jo, ale tohle nebylo úplně mončo. Ale to je jenom čistě můj názor.
1: Naštěstí je to jenom tvůj názor. Mám, ale můžeš se ptat i lidí. Ne, neptej se.
0: Takže ten anonym nemám posled.
2: Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci.
3: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
4: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
1: Hezké dopoledne, krátce po 9:30 a krátké zprávy. Sněmovna před chvílí obnovila jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. V úterý trvalo 7 hodin. V běžné debatě chce vystoupit 60 poslanců. Jestli se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, jisté není. Letadlo společnosti Fly Dubai směřující z Dubaje do Tel Avivu vyslalo nouzový signál a změnilo kurz na Saúdskou Arábii. Mluvčí izraelského premiéra už ale vyvrátil původně panující obavy z možného únosu. Letadlo už přistálo na letišti v saúdsko-arabském Tabuku. Incident byl podle izraelských bezpečnostních zdrojů zřejmě způsoben hádkou na palubě, píše to server Times of Israel. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou den D. Čeká je klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V Hradci Králové od 6 hodin večer přivítají Bulhary. Elvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. A v případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili zajistila účast v listopadové baráži.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: A ještě míříme i na silnice.
6: Bouralo se na dálnici D35 na trase z Olomouce do Mohelnice. Za nájezdem s Mladčem omezují průjezd na 245. kilometru následky nehody nákladního auta. Jedná se o nehodu s únikem nebezpečné látky. Projíždí se levým pruhem, zdržení krátké do 5 minut. Čtvrt hodiny po pojíždí v koloně řidiči na dálnici D6 ve směru na Prahu u Malého Přítočna. Na 11. kilometru pokračuje vyšetřování a likvidace následků hromadné nehody. Do kolony se brzdí na 14. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.

0: Tak posloucháte Frekvenci 1, venku je fakt krásný počasí, mám z toho obrovskou radost. Jak to ty, Lubko, máš s tím přechodem do toho opravdu jako podzimu, jako jasný? No?
1: Já ho vlastně mám ráda, podzim.
0: Já taky, já s podzimem říct. Nemám vůbec problém.
1: Vlastně, jako jestli mám s něčím, já mám vlastně ráda všechny roční období, ale jestli mám s něčím problém, tak jsou to teploty.
0: Já mám světlo.
1: Máš světlo?
0: Mě nevadí ani teploty, já prostě beru, že je podzim, pak je zima. Vlastně mě to i docela baví, jako někdo třeba kamarádi, já bych chtěl říct Kalifornii, protože tam je furt hezky, jako fajn, je to skvělý, když se na to zvykne. Ale mě vlastně baví, když se střídají ty období, jako nemusí lejt, aby bahno, to ne.
1: Jo.
0: Ale jinak jako mi to vlastně sedí. Jediný, co mi vadí výrazně, že podzim, zima jsou krátký dny a když jsme třeba tady nebo něco a seš od rána, přijedeš za tmy a odjíždíš už za tmy. A to mi vadí, že ten den je vlastně jako

0: Ježíš, to si dám tu miniserii konečně, na kterou nemám čas. A to víno tady mi už tak dlouho...
1: A taky mám chuť víc na červený, musím říct.
0: To, pozor, já to mám, Lubko, já to mám daný tak, že jak začne být zima, tak už jenom červený.
1: No.
0: Teď se bavíme o víně, teda by bylo jasný. Ale aby Niro nemyslel, že chodíme do kasína na kuličku, než jako čer. Tak já to mám takhle úplně jako standardně a potom s jarem a zase léto, prostě bílý. Je to proseko bílý, vy? Lehký a tak dále. Ale zima, podzim, červený.
1: Tak hele, našli jsme stejnou řeč, ta mě baví.
0: Takže podzim fajn.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Tak já tady mám zprávu přímo z Vysočiny, děkuju za ní. Zdraví Miloši, sdílím s vámi souhlas, že Vánoce a vůbec celý advent miluji, ale též mě děsí koledy, výstupa, vánoční zboží už od října a to teď přijde, přátelé. Je to něco strašného a nerada v té době chodím nakupovat do obchoďáků, moc zdravím celou frekvenci 1. Posluchačka z Vysočiny. A souhlas, jako takhle to já mám taky, Vánoce jsou fajn, ale musí to být o Vánocích, nesmí to být prostě už tři měsíce dopředu, protože pak ty Vánoce začnou ty lidi vnímat negativně a říkají, že ať už je to za nám a zase Vánoce, já už to nesnáším. A já to takhle nechci vidět, nechci si to zkazit, ale prostě člověk se musí obrnit. Děkuju za váš názor, máme stejný.
1: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Za 3 minuty 10. hodina na frekvenci 1, což znamená, že se tady budu střídat se svým drahým kolegou. No a já se na vás budu těšit samozřejmě zítra ráno mezi 9. a 10. přátelé, takhle prvního. Jingle Bells. Ne, zvládneme to společně, to zvládneme určitě. Hezký den z frekvenci 1.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: 1. října soutěžíme na frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
4: I o víkendu vám na frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix. Aktuál.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Pojďme na to, pojďme na zprávy. 10. hodina za pár sekund. Připravená Lucka Černá už teď, jako vždycky o pár sekund dřív, ona to má ráda.
5: Dobré, ne ráno, dopoledne. Poslanci pokračují v jednání o vyslovení nedůvěry. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Čerstvou nehodu hlásí D35 na Olomouc. Sněmovna druhým dnem jedná o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. V úterý trvala debata 7 hodin. K běžné debatě se zákonodárci zatím nedostali. Jako první dnes vystoupil na plénu předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
6: Právě a jedině flagrantní neplnění, nedodržování či porušování tohoto programového prohlášení by bylo relevantním a legitimním důvodem pro vyslovení nedůvěry vládě. Ale k ničemu takovému ani v nejmenším nedochází. A proto je opoziční žádost o vyslovení nedůvěry naší vládě spíše předvolebním představením.
5: Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Babiše a útoky vlády na různé instituce. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Stát totiž od 1. října obnovuje regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Za útokem na základní škole ve Staškově u Čadce stojí pomsta. Právě dnes se mělo rozhodovat o trojce schování pro osmáka Daniela. Měl pikat za kontroverzní fotku. Nakonec ale skončil v rukou policie. Včera ve škole pobodal jednu učitelku k smrti a další i se spolužačkou zranil. Místní jsou zhrzeni.
7: Kterou tu máme?
8: Počuli jsme jen děti, jako kričí.
9: Do fotky z koncentračného tábora pridal hlavy učiteliek. Spolužiačka ho nahlásila. Teraz podľa ministra Kamila Šaška bojuje o život.
10: Je vo vážnom stave.
9: Deň pred útokom boli v škole psychológovia minister Tomáš Drucker.
11: Mali dvojhodinové sedenie.
9: Dohorou kauzy s fotkou sú dve zranené a jedna mŕtva.
11: Je začaté trestné stíhanie.
9: Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
5: Americkým jednotkám končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Informuje o tom Reuters. Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odpůrců USA, včetně takzvaného Islámského státu. Fotbalisté Bohemians Praha 1905 dnes zabojují o osmifinále MOL Cupu. 12. celek prvoligové tabulky na zápas třetího kola odcestoval do Vsetína. Na stadionu třetiligového celku se začne hrát v 15:30 odpoledne.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Máme dnes před sebou teplý, ale místy větrný den. Bude jasno v Čechách až polojasno. Odpoledne teploty zamíří na 20 až 24 stupňů.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Ano, a ještě míříme i na silnice.
12: Bouralo se na dálnici D35 na trase z Olomouce do Mohelnice. Za nájezdem s matčem omezují průjezd na 245. kilometru následky nehody nákladního auta. Jedná se o nehodu s únikem nebezpečné látky. Projíždí se levým pruhem, zdržení krátké do 5 minut. Čtvrt hodiny po pojíždí v koloně řidiči na dálnici D6 ve směru na Prahu u Malého Přítočna. Na 11. kilometru pokračuje vyšetřování a likvidace následků hromadné nehody. Do kolony se brzdí na 14. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
5: A po 10. hodině už se hlásí natěšen Robin Sobek. Máte ho tady.
4: Ano, nemohl jsem to vydržet.
5: Ano,
4: ozývám
5: je to tak.
4: Se.
5: Souhlasím, potvrzuji.
4: Nenechám domluvit ani tu Lucinku, nenechám. Pa. Tak jo, pojďme na to ještě jednou. Krásné středeční dopoledne. Je tady středa 30. září. A pokud máte ve svém okolí někoho, koho nejenom, že milujete, máte rádi, ale třeba znáte, záleží vám na tom člověku, no tak napište, jak se jmenuje, co mu hezkého chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736-300-444. V případě, že ještě k tomu všemu bude slavit dneska v polovině pracovního týdne narozeniny, takhle ve středu 30. září, no tak to bude už jenom třešnička na dortu. Takže nezapomeňte nám napsat nějakou tu hezkou zprávu a pokud máte aplikaci Frekvence 1, což by bylo taky fajn, pokud ne, tak si ji stáhněte třeba do svých telefonních aparátů, namluvte nějakou hezkou pozitivní zprávu a pošlete nám ji tady do vysílání. My samozřejmě velmi rádi pustíme. A vy se tak uslyšíte. Brian Adams, Maroon 5, Christina Aguilera, Eva Farná, teď uslyšíte to nejlepší z muziky, pojďme na to.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.
10: Lákaně mých hlad posílá.

0: Jo, je to on, mého srdce šampion, je to Bryan Adams. Minutu po čtvrtné 11 dopoledne tady u nás na Frekvenci 1. Kdybyste stejně jako já měli rádi Bryana Adamse, tak v rámci turné Roll with the Punches můžete vyrazit na jeho koncert do pražské O2 arény. Ano, slyšíte správně, a to ještě letos, konkrétně 13. prosince 2026. Tady budeme mít v Praze Bryana Adamse. 13. prosince. Začátek ve 20 hodin, brány se otevírají už 6:30 večer. No a já jsem teď kontroloval samozřejmě vstupenky. Jsou k dostání v sítích Ticketmaster a taky Ticketportal. A minimálně teda na stání jich ještě dost za 1948 korun. Takže můžete přijít podpořit tohoto 66-letého mladíka, řekl bych, Bryana Adamse, který teda vlastně začátkem listopadu bude mít 67. To znamená, že už na tom koncertu 13. prosince s ním můžete zase oslavit o rok více, dá se říct. No, každopádně na té hudební scéně. Každopádně, pokud máte chuť a čas, 13. prosinec 2026, lístky jsou, takže si můžete udělat opravdu v diáři puntík nebo napsat rovnou Bryan Adams koncert a vyrazit a pěkně si to užít. My jdeme dál na Frekvenci 1. Soul Asylum, Kylie Minogue, Bruno Mars, pojďme na to.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90 a Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok.

0: Soul Asylum. Hrajeme to nejlepší z muziky, taky Lou Bega, Amy McDonald, Tereza Mašková.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ale ještě před tím vším se aktuálně podíváme i na dopravu, jak to vypadá na cestách, to víme.
2: Bouralo se na dálnici D35 na trase z Olomouce do Mohelnice. Za nájezdem s Mladčem omezují průjezd na 245. kilometru, následky nehody nákladního auta. Jedná se o nehodu s únikem nebezpečné látky. Projíždí se levým pruhem, zdržení krátké do 5 minut. Čtvrt hodiny po pojíždí v koloně řidiči na dálnici D6 ve směru na Prahu u Malého Přítočna. Na 11. kilometru pokračuje vyšetřování a likvidace následků hromadné nehody. Do kolony se brzdí na 14. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A za pár minut narozeniny Frekvence 1, tak ještě pište poslední narozeninová přání na 736 304 44. Napište, koho chcete pozdravit, komu chcete popřát k narozeninám právě dnes ve středu 30. září, jak se jmenuje, podepište se. No a směrujte to všechno na naší SMS bránu, anebo můžete využít taky aplikaci Frekvence 1.

Happy, happy, a jsme všichni jak dva grepy. Pojďme slavit narozeniny tady u nás na Frekvenci 1. Těsně před 10:45 dopoledne mám tady SMSky. A čtu hned tu první od babičky a dědy. Já vás zdravím, Robine. Bylo by úplně skvělé zahrát pro roztomilou vnučku Emičku, která dneska slaví 11. narozeniny. Milá Emi, přejeme ti hodně radosti, štěstí, zdraví a skvělé kámoše, babi a děda. Emičko, pokud nás posloucháš, všechno nejlepší. Takhle ti tleskáme z rádia Frekvence 1. No a tleskat budeme samozřejmě i dál, protože píše Gábina, prosím, popřejte štěstí, zdraví a taky pohodu k dnešním 80. narozeninám mé úžasné ex tchýni Zdeňce Hášové. Díky, Gábina. Tak já doufám, že úžasná ex tchýně poslouchá, že Zdeníčka na příjmu, přejeme všechno nejlepší a hlavně zdraví. A ještě jedna zpráva, přejeme naší paní provozní Simči Hermanové z Rejvízu, krásné narozeniny, hlavně štěstí a zdraví, ať to s námi vydrží a má pořád úsměv na tváři. Tak to přeje personál Rejvízu a hlavně kuchyň. Tak já doufám, že nás tam všichni poslouchají, nejenom v kuchyni, na place a všude okolo. Všechno nej. No a co se týká těch známých osobností, představte si, že dneska má svůj den Pavel Vítek.

No, má svůj den Pavel Vítek, tak přejeme všechno nejlepší, zpěvák populární hudby, muzikálový herec, držitel 4 zlatých a taky 3 platinových desek, Suprafonu za alba, 4 tenoři, Láska, Prý, Příběh a vánoční absolvent divadelní fakulty AMU. On vytvořil mimo jiné premiérové role v muzikálech Drákula, Bídníci, Mamma Mia, Pomáda, Fantom opery, Noc na Karlštejně, ježiš, to bychom tady byli dlouho, kdybych to jmenoval. Pavle, pokud posloucháš, všechno nejlepší, i tobě budeme hrát to nejz muziky za chviličku. A vůbec vám všem, kteří slavíte ve středu 30. září nejenom narozeniny, ale třeba i všem jeronýmům, kteří slaví svátek.

0: nejlepší z muziky, David Guetta, One Republic a po zprávách třeba taky Queenie, Aneta Langerová nebo PH Electro a zprávy už za okamžik.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Máme minutu po 11. zprávě má Lucie Šmídová.
6: A přeju hezké dopoledne. Senát projedná daňové úlevy pro dobrovolné hasiče. Kvůli salmonelóze ve škole chce starosta pomoc psychologů. 20-minutová kolona je na Pražském okruhu směrem k D1. Senát dnes bude projednávat daňové úlevy pro dobrovolné hasiče a návrh na ústavní zakotvení práva na život offline. Horní parlamentní komora se dnes setkává naposledy v dosavadním složení před volbami. Třetinu senátu budeme volit 9. a 10. října. Senátorka hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová pro Frekvenci 1 k dosavadnímu složení horní komory parlamentu řekla, že vidí rozdíly v přístupu k současné vládě.
7: Současné vládě Andreje Babiše, která předložila do Senátu do současné chvíle 24 zákonů, tak 10 z toho Senát vrátil a z toho 6 zamítnul. A zamítnul zákony, jako je například snížení odvodů pro malé živnostníky nebo zákon o regulaci cen pohonných hmot.
6: Pavel přivítal na Pražském hradě rumunského prezidenta Dana. Měli by jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle NATO i obchodní spolupráci. Do základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, přišlo dnes asi 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 z 60 učitelů, řekl to ředitel školy. Praha 21 požádala kvůli epidemii salmonelózy magistrát a ministerstvo školství o pomoc se zajištěním psychologické péče pro žáky. Řekl to dnes starosta. Na řidiče projíždějící náchodem čekají od zítřka další komplikace. Stavba obchvatu úplně uzavře Broumovskou ulici a autobusy proto dokonce vynechají některé zastávky.
8: Tento úsek je v prostoru u celního deklarantu. Začínat bude u křižovatky Skladskou ulicí a skončí u vjezdu do areálu celního deklarantu. Silnice druhé třídy bude uzavřena od 1. do 4. října. Oproti původně plánovanému termínu se uzavírka posunula o jeden týden. Tentokrát nebude možné uzavřeným místem projet ani v noci. Silnice bude uzavřena nepřetržitě po celé 4 dny a průjezd stavbou nebude možný. Objížďka povede přes Radechovou a Červený Kostelec. Ruší se zároveň autobusové zastávky ve Velkém Poříčí, Malém Poříčí a v Bělovce. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
6: České hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Druhou akci seriálu Euro Hockey Tour rozehrají od 17 hodin proti Finsku. Pak ještě narazí na Švédsko a Švýcarsko.
5: Frekvence 1.
9: Počasí.
6: Od rána máme slunečno, má tak vydržet celý den, bude jasno nebo polojasno a teploty 20 až 24 stupňů.
9: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Kolona je na Pražském okruhu.
9: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase satelice Věchovice, kde na 61. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou vozidel a kolona se tvoří mezi 59. a 61. kilometrem. A z důvodu prací na vozovce v pravém jízdním pruhu budete popojíždět na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno mezi 166. a 168.5. kilometrem okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blavčka.
6: A po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky a na Robina Sobka.
0: Je to tak, je čas, přátelé, na mne a taky na bohatý program, protože jestli si vzpomínáte, minulý týden probíhala na našem webu soutěž k Mezinárodnímu dni seniorů, a to s jedním květinářstvím, Lucinko. Čtyřem výhercům doveze květinu přímo to květinářství a jednomu výherci doveze právě dnes, ve středu 30. září, květinu náš kolega Tomáš Fíla.
6: Je, to je hezký.
0: A my se s ním propojíme tím pádem okolo 11:45, protože jsme všichni napnutí jako kšandy, nejenom tady v rádiu, ale já doufám, že i vy. Jak to dopadne?
6: No, musí to dopadnout dobře. No. Ženu, jako když dostane květinu žena, tak roztaje.
0: Roztaje. Tak tady budeme roztávat už za 15:45.
6: Každý den byste nám mohli nosit květiny, pánové.
0: Posílejte květiny na adresu náměstí Marie Schmolkové 1, Praha 10, pokud se nepletu. A nešetřte na našich ženách. Tak, ale já si myslím, že roztaje někdo i v 11:30 v případě, že trefí dnešní poslední slovo. Protože já se podívám ještě schválně na aktuální bank, je 30. září, to znamená, že v banku máme 21 500 a pokud někdo vyhraje tyto peníze, tak taky roztaje.
6: To bude květin.
0: To bude květin, panečku. Tak, držíme palce a jdeme hrát Queeny, Anetu Langerovou, PH Electro, to nejlepší z muziky, hezký den.
6: Příjemný poslech, Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Proč se říká, že někdo má oči jako ostříž, vidí ostříž opravdu tak dobře, nebo jsme mu tu pověst přisoudili jen proto, že má velké oči?
2: Ostříž má velké oči?
1: No jasně, neby viděl dobře, to je ryba, že jo? Aby viděla dobře ve vodě.
2: No jasně, že má vyvalený ty oči asi.
1: Vyvalený velký, no.
2: Aha, a to je sladkovodní?
1: Sladkovodní, no.
2: Tak to jsou tyhle ty, jak oni se zastavějí a sledujou tu kořist, že jo?
1: Přesně, mrkaj
2: a pak jako udělají ten brutální pohyb nějaký.
1: A vlastně pak se vlastně zčeří, pak jsou okolo to ty bublinky.
2: No, tak to ono, já to nemám rád tyhle ryby.
1: No ne, mám oči jako ostříž, to je podobně, jako když si říká, mám kachní žaludek. Tak když mám kachní žaludek, tak vlastně s ním všechno a tady vlastně, když máš oči jako ostříž, tak nemusíš zavírat oči ve vodě. To jsou lidi, co nezavírají oči ve vodě, tak mají oči jako ostříž. Že můžeš mít otevřený, že vidíš pod vodou vlastně, bez potápěcké
2: kvěry. Já jako vidím, ale není to tak jako ostříž, jako... Moje děti třeba ty zavírají ty oči, jako.
1: No, tak ty nemají oči jako
2: ostříž. Oni to prostě nechtějí vědět, jako no.
1: Tak nemají oči jako ostříž, tak jim to můžeš říct nebo vzkázat takhle.
2: Ale dioptricky byla blbost, jo, to ti uplave asi, jo.
1: To ti opravdu. No, ale když máš ty sportovní, nebo ty potápičský jsou dobrý.
2: A dělají dioptrický důž, jako?
1: No, dělají dioptrický potápičský, no, tak když jsi potápič profesionální a máš samozřejmě jako dioptrie, tak musíš, že?
2: No jasně, to je pravda. Takže to odpověď zní, jo, je to proto.
1: Je to proto, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: nejlepší z muziky, kamarád, na frekvenci 1,3 minuty po půl 12. Pojďme hrát o peníze o 21 500, tohle aktuální bank.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: 257-400-999, kdo se k nám dovolal jako první, kdo je tam, hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Robert u telefonu.
0: Roberte, odkud?
3: Uherské Hradiště.
0: Tak tímto směrem možná pošleme 21 500. Ale je zapotřebí samozřejmě doplnit správně větu Čechomoru. Připraven?
3: Ano.
0: Tak, já pouštím. Věta zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co to může být?
3: Publikum.
0: Publikum, pojďme zkusit, co nám udělá toto slovo.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Bohužel, neudělalo nám to vůbec nic.
3: To nedá nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, pojďme přihodit.
3: Pojďme.
0: Tak jo, máme tam 22 tisíc, takže je to zajímavější zase a ta hra bude dramatičtější trošku v půl páté odpoledne. Tak se měj krásně, Roberte, a zase někdy. Naslyšenou.
3: Taky díky, ahoj.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No, tak nám to zase nevyšlo, nevadí, ale jak říkám, bude se pokračovat v 16.30, ale teď pokračujeme aktuálně dopravou.
5: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde budete v koloně popojíždět mezi 16. až 24. kilometrem z důvodu porouchaného osobního vozidla s přívěsem v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 202. kilometru ve směru do Prahy. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Zima!

0: Shannon O'Connor zpestřila středeční poledne. Tady u nás na frekvenci 1 za chviličku máme 11:45 a je tady ta chvíle, kterou jsme slibovali. Dneska společně s Bel Flair budeme rozdávat radost babičkám a taky dědečkům. 5 výherců získalo krásný květinový box v hodnotě 1500 korun a taky 4 z nich už svou kytici dostanou přímo od Bel Flair. Jednomu z výherců ale právě dneska osobně veze náš kolega Tomáš Fíla. Já už mám Tomáše na telefonu, aby nám zprostředkoval emoce z této akce a já doufám, že budou víc než obrovské. Tak jsem zvědav, Tome, je to tvé, povídej, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Vzhledem k tomu, že je zítra svátek všech seniorů, tak my jsme dnes vyrazili za maminkou, babičkou a dokonce i prababičkou Maruškou. A to díky Janě, která nám napsala moc hezký příběh, proč právě Maruška by měla dostat květinový koš od Bel Flair.
2: Dobrý den, tak naše babička je totiž ta nejlepší, nejkrásnější, nejúžasnější žena s velkým srdcem. Přestože měla v životě spoustu ztrát, manžela, syna, přesto furt je usměvavá, veselá a plná energie.
1: A tu energii vám prý předává, jste nám psala, a že z ní celé široké okolí.
2: Ano, je to tak. Naše babička je prostě samej úsměv, pořád veselá a spoustu energie v sobě má pro nás všechny.
1: A my teď za to jdeme poděkovat.
3: Dobrý den, jste maminka, babička i prababička Maruška?
4: Jsem. Ano, všechno to, co jste řekl, jsem.
3: Maruško, vaše dcera nám napsala krásný příběh a protože zítra je den seniorů, tak Bel Flair vám věnuje tuhle krásnou, tenhle krásný květinový koš v hodnotě 1500 korun. A je to jako poděkování za to, jaká jste úžasná, kolik rozdáváte energie, radosti všem okolo sebe.
4: Usmívání. Musíme se usmívat, protože to je důležité, aby člověk nebyl zapčklý, jak se říká.
3: No a frekvence jedna vám samozřejmě přeje spousty zdraví, nejen vám, ale všem seniorům samozřejmě. Ano. Spousty radosti a takového velkého úsměvu, jak máte na tváři.
4: Hrozně děkuju, jsem velice překvapena, opravdu. Moc mě to potěšilo a ohřál o srdíčka. Já vám moc krát děkuju za přání, za kytičku a za všechno.
3: Líbí se vám tenhle květinový koš?
4: Velmi, velmi. Krásná kytička. Je to zase opravdu nějaká vzpomínka na další a další léta. Snad.
3: Bude jich určitě spousty a spousty a vy ještě užijete spousty radosti a my jsme rádi, že jsme tolik radosti dnes mohli přivést právě vám. A loučíme se s vámi pro dnešek tady s Maruškou i Janou, takže mějte krásný zbytek dnešního dne a ahoj zítra.
4: Děkuji, ahoj. Děkuju.
0: No nemáte vůbec za co. Tak tohle je přesně ta radost, přátelé, kterou jsme dneska opravdu chtěli rozdávat. Babičce Marušce přejeme, ať květiny od Bel Flair dělají radost co nejdéle. A děkujeme Bel Flair, že společně s námi pomáhají dělat radost našim posluchačům. A pozor, zítra, to znamená 1. října, je Mezinárodní den seniorů, tak se běžte podívat na web belflair.cz nebo taky kitkuhned.cz a udělejte radost své babičce nebo dědečkovi krásnou květinkou a tu najdete právě tam.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
6: Ty nejlepší aktuální hity.
5: Největší hity posledních let.
7: Po svět je Hollywood. A v něm chci zahát.
6: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
5: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Hezké poledne, zprávy má Lucie Šmídová.
5: Dobré poledne, zítra určí maximální ceny benzínu a nafty. Muž na klinice v Pardubicích střílel z plynové pistole. Dvě osobní auta se srazila na D11 z Prahy na Hradec. Ceny na benzínkách se změní. Od zítřka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Stát totiž od 1. října obnovuje regulaci s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude určovat do konce měsíce. Při dnešním konfliktu dvou mužů na poliklinice v Pardubicích jeden z nich asi vystřelil z plynové pistole a utekl. Policie ho hledá. Nikdo nebyl zraněn. Policie to uvedla na síti X. Dluhy domácností v Česku u bank se v srpnu meziměsíčně zvýšily o více jak 20 miliard korun na 2,76 bilionu korun. Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují od února 2016. Zdravotní péči o pacienty přímo u nich doma mají od příštího roku posílit terénní sestry praktického lékaře. Ulevy to má zejména seniorům nebo špatně pohyblivým lidem, pro které je doprava k lékaři často náročná.
6: S návrhem přišli podle iDNESu praktici. Sestřičky by mohly doma pacientům změřit tlak, zkontrolovat užívání prášků nebo píchnout injekci. Problém by ale mohla být absence sestřiček v ordinaci. Sehnat by museli auto a museli by počítat s dalšími náklady. Proti plánu se staví zástupci agentur domácí péče. Upozorňují na to, že se může vytvořit paralelní síť péče doma s rozdílnými pravidly a odpovědností. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
5: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v baráži.
3: Frekvence 1.
7: Počasí.
5: Užíváme si slunečný den, také odpoledne bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty příjemné 20 až 24 stupňů.
7: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Kolona je na D1 a bouralo se na hradecké dálnici.
8: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Jaroměř, kde na 54,5 km v dopravním omezení došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. A se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde budete v koloně popojíždět mezi 14. až 24. km z důvodu porouchaného osobního vozidla s přívěsem v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitel silnic a dálnic Vlaďka.
5: A po zprávách už má na Frekvenci 1 opět slovo Robin Sobek.
4: Já začnu sportem, protože česká fotbalová reprezentace má za sebou druhé utkání v letošním ročníku Ligy národů, tak se na to trošku zaměříme se sportákem Alešem Svobodou. V půl bude Petr Jablonský a za chvilku k obědu filmový odborník. To znamená, že si dáme opět malý předkrm, Luci.
5: Těšíme se.
4: A malý hudební předkrm vás čeká i teď. Liquid of Phil Collins nebo Sean Baker, pojďme na to.
5: Hezkou středu.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike. No.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
7: Nejen o zimních zahradách se společností Cersko.
1: Už dnes v 16.40.
0: Jen na Frekvenci 1. Frekvence 1.
1: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
1: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hudebně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme!

0: Frekvence 1.
1: Vník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak, my si dáme dnešního filmového odborníka, volat můžete teď na 257-400-999 a ty ukázky budou dneska víc než vypečené, tak já doufám, že tohleto středeční menu vám přijde k chuti, že vám bude chutnat. Volejte i v případě, že si třeba nevěříte, protože dneska to klapne zaručeně. Tak, koho tam máme jako prvního, kde je tam, hezké odpoledne? Haló, haló, kdo je tam? Haló, haló, do třetice?
3: Ano.
2: Ano, konečně
3: tady
2: to vyšlo.
3: Tady Eva.
2: Evo.
3: Konečně to vyšlo.
2: Konečně to vyšlo.
3: A určitě to dneska nebudu vědět.
2: Já, ne, stoprocentně to vědět budete. Nebo takhle, budeš v případě, že si můžeme tykat, Evo.
3: Můžeme.
2: Můžeme, je to v pořádku takto?
3: Můžeme, ano, ano.
2: Dobře, tak já se zeptám, Evo, odkud voláš?
3: Já volám z Prahy ze Kbel.
2: A, tak dá se říct, co by kamenem, že jo?
3: Mm-hmm.
2: Tak jo. A já jsem pro tebe připravil neskutečně nádherné ukázky. Ta první bude taková uvolňující. Poslouchej, zní takto. Já si dokonce myslím, že už to můžu stáhnout. Že po prvních tónech budeš vědět.
3: No tak, myslím si, že to je Pane, pojďte si hrát.
2: No, ale jak se to jmenovalo?
3: Pane,
2: pojďte si hrát.
3: Potkali se u Kolína.
2: Potkali se u Kolína, Evo. Vy budete dělat mašinku a já se povezu. Ne, pane, vy budete moc vychcanej. No, takže tak nějak to vlastně probíhalo tehdy v těch 60. letech, protože tohle, Evo, je z roku 1965. Ano. Je to neuvěřitelné, jak to letí.
3: To je pěkně starý.
2: Je to pěkně je to taková československá animovaná záležitost.
3: Je to skoro starý, jak já.
2: Jo, takže, tak to je v pohodě, ježiš, to je mladý, tohleto. Je to v pohodě. Já si to pamatuju nebo vybavuju samozřejmě jako medvídky, které dávali, myslím, jako večerníček, že jo?
3: Ano, bylo to moc hezký.
2: Bylo to moc hezký, no. No, bylo to trošku vyčuraný, ne? Jako,
3: no, bylo, bylo.
2: Že
3: bylo.
2: Jo, že jo, co nám to pouštěli nám malým dětem, co nám to pouštěli do života, jako aby jsme se připravili na ten život.
3: Asi jo.
2: Dobře, tak jo, tak, teď teprve jsem to pochopil po těch letech. No nic, každopádně, to je správná odpověď a teď druhá ukázka, doslova do písmene, pohádková.
4: Podívej, bylo snad správné připravit krále kvůli našemu malichernému sporu o rozum. Vrať mu ho.
5: A vzít ho zase Matějovi? Ne. Ale kde ho vzít, když rozumu není nikde na zbyt?
4: To je snad poprvé, co slyším, že by si rozum nevěděl rady.
5: To se mi nějak přitížilo.
2: Tak, já doufám, že se nepřitížilo tobě, Evo.
3: Ne, mě se naštěstí nepřitížilo.
2: Ne.
3: Tak je to Nesmrtelná teta.
2: Je to Nesmrtelná teta a ty jsi filmová odbornice.
0: Tak pozor,
3: já jsem tak ráda.
0: Tohle je filmový odborník.
2: Já to říkal, že to je jednoduché dneska.
3: Já jsem tak ráda, že jsem se dneska dovolala.
2: Jako musím říct, že si to vlastně vychytala, že obě ty ukázky byly téměř pohádkové, že jo?
3: Jo, jo, jo.
2: No,
3: jo.
2: Ano, takže měli jsme tady.
3: Ale já teda jako s vámi každý den to poslouchám a vždycky to teda zkouším. Někdy se mi stane, že třeba jeden nevím, ale většinou je vím.
2: No, ale tak tady se pozná filmová odbornice. No,
3: jestli, tak děkuju moc.
2: No, tak já taky děkuju samozřejmě za skvělou hru, protože Potkali se u Kolína a Nesmrtelná teta jsou v obou případech správné odpovědi, takže já si myslím, že tady ještě jeden potlesk je na místě. Skvělý výkon, Evičko. A já směrem Praha k Beli budu hrát to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
3: Všem, co poslouchají.
2: Tak jo, jen tak pro radost, pro dobrou náladu.
3: Uh-huh. Tak děkuju moc.
2: A zase někdy zavolej, jo?
3: Tak ahoj.
2: Tak ahoj.
3: Ano, ano, děkuju, ahoj.

0: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: Nejen o zimních zahradách se společností Cersklo.
2: Už dnes v 16.40.
0: Jen na frekvenci 1.
3: Tango pro 3.
4: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro 3 hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
5: Bude to tanec.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Jaroměř, kde na 54,5 km v dopravním omezení došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. A se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde budete v koloni popojíždět mezi 14. až 24. kilometrem z důvodu porouchaného osobního vozidla s přívěsem v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky hrajeme právě teď na Frekvenci 1, a to přesně ve 12:45 odpoledne. My jsme slibovali také sportovní novinky, tak si dáme, protože česká fotbalová reprezentace má za sebou druhé utkání v letošním ročníku Ligy národů, ale nadále je bez bodu. Po porážce Chorvatskem Češi padli i z Anglii po výsledku 0-2. Zápas ovlivnila červená karta pro Pavla Šulce z 25. minuty. Více sporták, Aleš Svoboda, vítej.
1: Ahoj, Robin, hezké odpoledne.
0: Pojďme na to. Jak Češi proti bronzovému týmu z posledního mistrovství světa herně obstáli?
1: No, zápas bych rozdělil do 25. minuty, do červené karty a po ní. Do té doby byli Češi určitě vyrovnaným soupeřem, možná byli i nebezpečnější, asi neaktivnější, ale nebezpečnější, ano. Červená pro Šulce to zabila, do té doby se hrálo převážně na české polovině, Anglie ukazovala svoji sílu, hodně zlobila po stranách přes gol. Takovou ostudu si ale Češi přes vyloučení a těžkého soupeře rozhodně neužívali.
0: Češi se pod novým španělským trenérem českého týmu Santim Deniou snaží hrát konstruktivně. Platilo to i proti silné Anglii, i ve chvílích, kdy Česko hrálo po červené pro Šulce o 10.
1: Ano, bylo vidět, že Denia nechtěl ustoupit herních principů, které hráčům vštěpuje ani přes vyloučení. Češi si tak dávali záležet na pečlivé výstavbě, na kombinaci od gólmana přes zadní řady. Vesměs si to neulehčovali dlouhými nákupy. Držela se také čtyřka vzadu, byť si umí představit, že by se to rozhodu zaspalo ještě jedním stoperem, ale nestalo se. Češi si dál jeli svoje, i když to někdy bylo na velké riziko.
0: No a pojďme ještě na poslední zásadní otázku, další zápas.

0: celkem 7 gólů.
1: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, tak tolik fotbalové novinky, další se dáme v pátek odpoledne. Budeme se těšit, Aleši, a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Black or White a taky Michael Jackson na frekvenci 1 po zprávách Kateřina Marie Ticha. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna. Dáme si jí Plamen a taky Four Non Blondes. A když jsem u těch Blondes, alias Blondýnek, tak jedna tady bude pro vás ve zprávách už za minutu a půl. Co ty na to?
1: Na značkách, připravena.
0: No jo.
1: Vždy.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
6: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
7: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: My jsme připraveni stejně tak Lucie Šmídová.
1: A přeju hezké odpoledne. Jednání k nedůvěře vládě pokračovalo. Do školy s epidemií salmonelózy přišlo 60% žáků. 40-minutová kolona je na D1 za Prahou. Sněmovní jednání k nedůvěře vládě pokračovalo dopoledne vystoupením ministrů. Od rána se u pultu vystřídali členové vládní koalice. Před polednem vystoupili i zástupci opozice. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob na plénu řekl.
8: Převážně ministerské defile veskrze mimořádně nudné skončilo. A teď si to pojďme říct jasně. Tato vláda hazarduje s budoucností příštích generací. Ohrožuje nezávislost médií veřejné služby a svým dvěma hlavním představitelům zajistila ochranu před trestním stíháním.
1: Není jisté, jestli se dnes dostanou k hlasování. I z opozičních řad zaznívá, že kabinet současnému druhému pokusu o svržení odolá. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, přišlo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 ze 60 učitelů druhého stupně. Veškerý personál školní kuchyně je nemocný.
9: Situace na prvním stupni je podle ředitele školy Libora Skaly víceméně normální. Počet nemocných se podle starosty Prahy 21 zvýšil od úterý o 2 na 393. Městská část požádala magistrát a rezort školství o pomoc se zajištěním psychologické péče pro žáky. Připravuje taky právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Do obou školních budov se dnes vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Veškeré prostory, včetně kuchyně, byly podle ředitele Skaly dezinfikovány. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Pokles hladiny pod přehradou Kamík nad Vltavou na Příbramsku odhalil pozůstatky staré Vltavy. Místy se objevují části bývalých jezů nebo stezek pro koně, které souvisely s plavbou po řece. Místní se obávají nedostatku vody ve studních. V Tokiu prší 35 dní v kuse. Celková série dní s deštěm v japonském hlavním městě je tak rekordní. Mohou za to zejména tajfuny, kterých je letos v Tichém oceánu hodně. Vlhké počasí má dopad na sklizeň. České hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Druhou akci seriálu Euro Hockey Tour rozehrají od 17 hodin proti Finsku. Pak ještě narazí na Švédsko a Švýcarsko.
7: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: Odpoledne zůstane převážně slunečné, bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
5: Frekvence 1.
7: Doprava.
1: Zdržíte se na D1.
10: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde budete v koloně popojíždět mezi 13. až 24. kilometrem z důvodu porouchaného osobního vozidla s přívěsem v dopravním omezení u mostu Špejkalka. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
1: 4 minuty po 13. hodině na Frekvenci 1 už opět to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: Představ si, že Nigerijec tančil téměř, a teď neřeknu kolik hodin, protože to bude teď taková typovačka. Mm-hmm. Můžete typovat vy všichni na naší SMS bráně 736-300-444. Tančil tak dlouho v kuse, že ho čeká zápis do Guinnessovy knihy.
1: Ty jo.
0: Máš nějaký tip?
1: Já si to nedovedu představit. 48 hodin.
0: Takže ty říkáš 48 hodin. Mm-hmm. Což je 2 dny?
1: Ano.
0: Já nebudu nic říkat, pište a více si odhalíme a poodhalíme za pár minut.
1: No, tak schválně.
0: Tak schválně, do té doby teda to nejlepší z muziky a přejeme hezké odpoledne.
1: Hezký den.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

Úžasná Katy Perry u nás na frekvenci na pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. No tak kolik hodin v kuse tančil jeden Nigeriec? No to jsme se tady ptali a hráli jsme tady vlastně takovou typovačku nebo takový kvíz. Naše Lucka typovala 48 hodin, Luboš třeba 60, Pavel 90. Jsou tady i takový mezi vámi, kteří už si to do té doby stihli zjistit. Jako třeba Jirka a napsal 177 hodin, tak aby byl úplně konkrétní. Bylo to 176 hodin 52 minut a 59 sekund. Takže takhle, nigerijský tanečník Benjamin Daniel Gabriel v úterý vlastně zakončil pokus o překonání světového rekordu v nejdéle trvajícím tanci. Je to neuvěřitelná doba. Vlastně ten jeho výkon bude oficiálně zanesen do Guinnessovy knihy rekordů a dosavadní držitelkou teda tohoto rekordu byla z roku 2023 s časem 127 hodin jedna 16-letá Intka. No, tenhle ten Gabriel, 32-letý, známý též jako Ben Dancer, se vlastně tanci věnuje od 12 let. Na překonání rekordu se připravoval od roku 2022. Takže pár let během pokusu měl po každé odtančené hodině povolenou 5minutovou přestávku, kde se mohl trošku najíst a napít. To je zase fér. No, proč do toho šel? Ne tak úplně kvůli tomu rekordu, ale chtěl přitáhnout celosvětovou pozornost k africkým domorodým tancům. A to se mu, myslím, povedlo. Když už teda o tom vyprávíme i tady u nás v Česku. No a když už jsem teda u těch rekordů Nigerijců, tak musím ještě vypíchnout jeden rekord z minulosti z roku 2023, kdy se místní šéfkuchařka Hilda zapsala do Guinnessovy knihy rekordů nejdelším nepřetržitým vařením. Takže máme tady, přátelé, další kvíz pro vás, další typovačku. Ale tady vás nebudu dlouho napínat, já to prozradím. Tahle ta Hilda vařila v kuse 93 hodin a 11 minut. Je to naprosto šílené. Docela by mě zajímalo, co všechno za 93 hodin stihla navařit. Hilda jedna. No, možná něco poslala i do nedalekého Kamerunu. Kdo ví?

0: Tady je středeční odpolední frekvence 1, skoro minutu po půl druhé byl medley taky Jennifer Warnes, před námi Fun Factory Westlife, Kateřina Maré Tichá, ale taky aktuální doprava, pojďme na ní.
1: Očekávejte na dálnici D1. Z Prahy do Brna počítejte se zdržením zhruba 40 minut mezi 9. a 24. kilometrem. V opačném směru komplikuje provoz nehoda u Šeberova, která blokuje dva jízdní pruhy. Z tohoto důvodu popojíždí řidiči téměř hodinu mezi 9. a 5. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Slza a jejich hudební bouře tady u nás na Frekvenci 1, skoro ve 1:45 odpoledne. Samozřejmě to nejlepší z muziky budeme hrát dál do celé, kdy budou zprávy a pak odpolední vysílání Vojty s Janou, taky na to se logicky můžete těšit. A stejně tak se můžete těšit na konečně pátek, protože se neuvěřitelně rychle blíží opět. A to znamená, že také večer usedne naproti Ondrovi Kubalovi další zajímavý host a bude se řešit další zajímavé téma mezi 21. a 22., do kterého se budete moct zapojit i vy. Jaké to bude? A co vás čeká vlastně ve večerním pokecu tento týden, nebo chcete-li konkrétně v pátek večer, tak to se dozvíte.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také, jak mu pomoct.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: 14. hodina před námi, další skvělá muzika nachystána a my také.
1: Po 14. hodině One Republic.
0: Nebo Jana Kirchner.
1: A taky Martin Solveig.
0: A začneme zprávami už za chvíli.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert, dle srovnání 23.9.
7: 14 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A se zprávami Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ceny plynu zřejmě dál porostou. Německá policie podnikla rozsáhlou razii proti motorkářům. 40-minutová kolona je na D1 za Prahou. Ceny plynu v Evropě mohou dál růst. Pro jejich další vývoj bude záležet kromě situace na Blízkém východě i na počasí během nadcházející zimy. Analytik XTB Jiří Teleček k tomu Frekvenci 1 řekl.
8: Ten nástup zimy, jaká bude, tak výrazně ovlivní poptávku. My tady máme zatím předpovědi o tom, že by ten nástup nemusel být nějak prudký, což by pomohlo stlačit ceny zemního plynu, ale nelze vyloučit potom v průběhu té zimy nižší teploty, zvýšení poptávky a tedy opětovný nárůst cen zemního plynu.
1: V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o 10%. Běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který dnes Senát schválil. Na řidiče projíždějící náchodem čekají od zítra další komplikace. Stavba obchvatu úplně uzavře Broumovskou ulici a autobusy proto dokonce vynechají některé zastávky.
9: Tento úsek je v prostoru u celního deklarantu. Začínat bude u křižovatky Skladskou ulici a skončí u vjezdu do areálu celního deklarantu. Silnice 2. třídy bude uzavřena od 1. do 4. října. Oproti původně plánovanému termínu se uzavírka posunula o 1 týden. Tentokrát nebude možné uzavřeným místem projet ani v noci. Silnice bude uzavřena nepřetržitě po celé 4 dny a průjezd stavbou nebude možný. Objížďka povede přes Radechovou a Červený Kostelec. Ruší se zároveň autobusové zastávky ve Velkém Poříčí, Malém Poříčí a v Bělovsi. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Německá policie dnes ráno podnikla rozsáhlou razii proti členům motorkářského klubu, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při akci zasahují také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Na razii se podílí přes 1000 policistů. Cílem je rozbít mezinárodní síť. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. Na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude pokračovat v kariéře.
7: Frekvence 1.
10: Počasí.
1: Většinou máme slunečno, jasno nebo polojasno, má zůstat až do večera a nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
10: Frekvence 1.
7: Doprava.
1: Kolona je na D1.
11: Komplikace očekávejte na dálnici D1. Z Prahy do Brna počítejte se zdržením zhruba 40 minut mezi 9. a 24. kilometrem. V opačném směru komplikuje provoz nehoda u Šeberova, která blokuje 2 jízdní pruhy. Z tohoto důvodu popojíždí řidiči téměř hodinu mezi 9. a 5. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: A po zprávách na Frekvenci 1 startuje odpoledne s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
10: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině do 30. zářijového odpoledne, posledního zářijového odpoledne roku 2026.
0: Ano, 30. září, venku to září, všechno je krásné, pojďme to odstartovat.
10: Pěknou muzikou a taky třeba pěknou muzikou.

0: Divoký byl a pocit na frekvenci 1, 14 hodin, 10 minut, hezké středeční odpoledne. U nás skončila včera, nebo pravděpodobně skončila jedna houbová etapa tohoto podzimu.
1: Jo.
0: My totiž od soboty denně jíme houby. A všechno to odstartoval soused, byli jsme u nich na kávě, on říká, hele, byli jsme ráno na houbách, nechcete na kulajdu? Takže jsem uvařil kulajdu, jen co jsem dovařil kulajdu, zazvonila sousedka. Já byla na houbách, nechcete houby?
1: Jo, nechcete na kulajdu, že ti dá,
0: Ne,
1: to udělej si to sám.
0: Ne, ale zase
1: takže jak, další ti donesli.
0: Takže přinesli další houby, takže v neděli jsem dělal houbovou omáčku, pak znovu, nechcete houby, my jich máme hrozně moc. Takže jsme si udělali smažnici, no a včera večer, když jsem přijel z rádia domů, zvonek sousedka, já jsem udělala houbový řízky.
1: Jako vypadáš trošku jak houba.
0: Já jsem tím
1: takový
0: nasátej, že jo, teď už nevím, co s těma výtrusama mám dělat.
1: No. Ale to tak prostě je, to je jak ten zahradník, když prostě se mu daří, že jo, má radost, že má hodně rajčat a pak to prostě už nikdo nechce.
0: Ale leze to i ušima,
1: a tak to strkáš prostě sousedům zprava, zleva. No, ale zvažme si toho, protože jak to bude příští rok, nikdo neví. Jako, asi jako tato houbová sezóna je fakt zdařila, protože odevřeš Instagram a nic nikdo na tebe neskáče.
0: Všude jsou houby. Já to jsem teďko někde viděl, že pokud vás štvou lidé s houbami na Facebooku, tak za dveřmi už se připravují otužilci.

0: Na frekvenci 1 Rednex, pojďme se ještě vrátit k těm houbám, protože naše kolegyně Lubka Ponížilová dávala na Instagram takový reelsko video.
1: Neviděl jsem.
0: A já si trošku myslím, že zrovna Lubka bude taková ta sběratelka hub, který absolutně nejseš schopen rozlišit, co je. Já ti jenom takhle ukážu, jo. Popiš schválně pro posluchače, co tam vidíš.
1: Vidím? No hele, vidím.
0: Podle mě chtěla otrávit manžela.
1: Hele, některé houby jsou podezřelý, ale zas na druhou stranu já obdivuju.
0: To je normálně lidi. Houba z pohádky, to je moje fialová houba.
1: No to je takhle ta holubinka, jako holubinka, která.
0: Ale holubinka není takhle do modra, ne?
1: Je, jsou šedí, jsou takový šedozelený a jsou do fialová. A taťka je taky vždycky sbíral tyhle holubinky.
0: Fakt,
1: a my jsme se vždycky loučili po večeři.
0: No jasně. Tak se pomodlíme.
1: Měl jsem vás rád, dobrou noc.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Tak to byla Cher na Frekvenci 1. Za minutu bude půl třetí.
1: No a my pro vás máme zprávy. Po zprávách se vrhneme na příběhy. Jeden takový pěkný mám příběh o koni.
0: Aha, takže hatá titla už za malou chvíli.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
4: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Dobré odpoledne, maximální prodejní cena nafty zítra bude 48 korun a 72 haléřů za litr. Cena benzínu 46 korun a 14 haléřů. Rozhodlo o tom dnes ministerstvo financí. U Nového Jičína začala stavba poslední větší chybějící části dálnice D48. Přestavba 4 kilometrů dlouhého úseku bude stát 870 milionů korun. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. Jako Weinlich se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Zdržíte se na D1.
5: Komplikace očekávejte na dálnici D1. Z Prahy do Brna počítejte se zdržením zhruba 40 minut mezi 9. a 24. kilometrem. V opačném směru komplikuje provoz nehoda u Šeberova, která blokuje dva jízdní pruhy. Z tohoto důvodu popojíždí řidiči téměř hodinu mezi 9. a 5. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Umíte jezdit na koni? Jezdil jste někdy jako děti na koni, nebo vůbec?
0: Jel jsem asi dvakrát nebo třikrát na koni.
1: Já vlastně úplně obdivuju ty lidi, co mají tu zálibu, že buď si koně pořídějí.
0: No.
1: Protože to je vlastně jako celoživotní práce, že jo? No, jako psa vypustíš na zahradu, ale o koně si musíš fakt jako starat.
0: No, jasně, a já mám známou a ta jezdí asi 30 kilometrů, má ustájenýho koně tady kousek za Prahou a je to pro ní prostě celoživotní vášeň. Každý odpoledne tam tráví, projede se na něm, vyhřebelcuje si ho.
1: My jsme jednou jako děti byli na nějakým táboře koňským a pamatuju si, že jsme tam přijeli. A pan nás učil, jak máme toho koně krmit.
0: No,
1: jo.
0: Takhle protažená dláň hodně protažená.
1: No, jenže on vytáhl tu pacičku a chyběly mu tři prsty. Jo. Tak ten se to dlouho učil.
0: Chybama se člověk učí.

0: One Republic na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí, čas na příběh. Dneska to bude o koníčkách.
1: Bude to o jednom koni.
0: Aha.
1: O koni záchranáři. Představte si rok 1773, ztroskotala loď u Kapského města.
0: Jižní cíp Afriky.
1: Když se lidé na palubě ocitli v ohrožení, tak místní farmář vyrazil do rozbouřeného moře na svém koni, aby zachránil ty lidi. Námořníci se koně postupně chytali a ten kůň je odtahoval zpátky ke břehu. Celkem se mu a jeho koni podařilo zachránit asi 14 lidí z té lodi. Jenomže potom se stalo to, že ten kůň už byl hodně vyčerpaný a v jednu chvíli se na něj prostě vrhlo několik zoufalých námořníků a jejich společná váha je stáhla všechny pod hladinu moře, takže i toho koně, takže on zahynul a zahynul vlastně i ten farmář společně s tím koněm.
0: Chudák Artex.
1: Přesto tento kůň zachránil vlastně 14 lidí a ocitl se dokonce i v Guinnessově knize rekordů. Kůň, který z rozbouřeného moře zachránil 14 lidí. Rok 1770, neplakej.
0: Smutný příběh. Ne, já jsem si vzpomněla nekonečný příběh. Artex si musíš věřit, ne, nepropadej smutku.
1: To je strašný. No. Já vždycky, když přesně tuhle tu situaci, kterou ty popisuješ, já brečím tak, že se zalikám. A teď jak je ti to trapný. Hele, no, jsem vzbudil pes. Promiň, lásko.
0: Ne, lásko, tebe se to netýká. Ty jsi šťastná, no. Takhle, hezký příběh, já bych si moc přál, aby to hrdinství toho koně bylo pravdivý. Jako ne, že bych si přál, že ten kůň skonal, jo?
1: Rozumím,
0: ale to hrdinství prostě, aby s náma zůstalo, já věřím, že je to pravda.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Rok 1773. Sedí. Kapské město sedí. Dokonce ta loď má název De Jonge Thomas. Ten farmář se jmenuje Volrad Voltemat a ten kůň se jmenuje Spark. A tento tento příběh se skutečně stal.
0: Je, tak tady to vidíte. Zvířata by za nás i položili.
1: Jíha!

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Pojďme se věnovat muzice podrobněji. Máme tady někoho, kdo bude mluvit hlavně o muzice svojí.
1: Ano, Xyndl X oslaví 20 let na scéně. Příští rok z kraje roku velkolepým koncertem budeme u toho, stejně jako jsme teď každý týden u toho, když nám popisuje vznik jeho velkých hitů.
0: No, jeden ten hit teď probereme vlastně od A do Z. Nebo dožet, podle toho, jestli používáte hláčka dvátky.
1: Diakriticky.
0: Tak se pojďme zaměřit na dalšího song a tentokrát to bude...
1: Tentokrát to bude jeho spolupráce s kapelou The Tap Tap a slavný ředitel autobusu.
2: 20 let, 20 hitů. Xyndl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
3: Exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Ahoj, já jsem Xyndl X a dnes budeme vzpomínat, jak vznikla písnička Ředitel autobusu. Není to tak úplně moje písnička. Jasně, napsal jsem ji a zpívám v ní, ale hlavně je to píseň skupiny The Tap Tap, pro kterou jsem ji psal a jejichž příběh vypráví. Abych já ji mohl napsat, někdo z nich to musel prožít. Skupina Tap Tap není tradiční uskupení muzikantů. Je to soubor lidí z Jedličkova ústavu, kteří v rámci muzikoterapie založili kapelu. Po jedné akci, kde jsem hrál já i oni, mě jejich kapelník Šimon Ornest oslovil, jestli bych pro ně něco nenapsal. A měl netradiční požadavek. Prej, jestli by to nemohla být koláž ze smluvních přepravních podmínek. Proboha, proč? Divil jsem se. A Šimon mi začal vyprávět příběh, jak jejich tehdejšího bubeníka Marka Valantu, který je miniaturního vzrůstu, neustále autobusáci vyhazují z autobusu s tím, že kolo do autobusu přece nepatří. Přitom Marek to kolo používá jako kompenzační pomůcku. A kompenzační pomůcky do autobusu patří. Ten příběh mě zaujal a tak jsem Šimonovi nápad z koláží z přepravních podmínek rozmluvil. Pojďme radši odvyprávět to, co se Markovi děje. A udělejme to jako duet mezi autobusákem, co se ohání pravidly, který sám pořádně nezná, a Markem, který se obhajuje. Nakonec jsme místo jednoho autobusáka do písně dosadili hned tři. Jednoho jsem si zaspíval já, další dva Vojta Dyk a Dan Bárta. To, jak se ta písnička stane populární, nikdo z nás nečekal. No dobře, to přeháním. Trošku jsme to čekali, ale co jsme fakt nečekali, ale jako opravdu nečekali, bylo, že opravdu něco změní. Ale světe, div se, změnila. Prej od té doby většina autobusáků ví o kolech, který jsou zároveň kompenzačními pomůckama, a z autobusů vás s nima vyhazovat nebudou. A pak, že písnička nemůže změnit svět k lepšímu. Může, jen to jde po hodně malých kouscích. Tak si ji pojďme pustit. Ředitel autobusu na Frekvenci 1.

0: Tohle je Frekvence 1. Je dobrým zvykem našeho kolegy Tomáše Fíly, že neposedí. Že prostě každý den za vámi někam vyrazí.
1: A dneska společně s Frekvencí 1 vyrazil z Belflare rozdávat radost babičkám a dědečkům.
0: 5 výherců získalo krásný květinový box v hodnotě 1500 korun.
1: 4 ho doručuje přímo Belflare a jednomu z nich ho dneska osobně předal právě náš kolega Tomáš Fíla.
0: A právě za tímto výhercem se Tomáš dneska vydal, no a teď už je s námi na telefonu.
1: A my se ptáme, jak to předávání probíhalo, jaká byla atmosféra, jaká byla radost. Ahoj Tome.

0: Dává jste nám psala a že zní celé široké okolí.
1: Ano, je to tak. Naše babička je prostě samej úsměv, pořád veselá a spoustu energie v sobě má pro nás všechny.
0: A my teď za to jdeme poděkovat.
2: Dobrý den, jste maminka, babička i prababička Maruška?
3: Jsem. Ano, všechno to, co jste řekl, jsem.
2: Maruško, vaše dcera nám napsala krásný příběh a protože zítra je Den seniorů, tak Belflair vám věnuje tuhle krásnou, tenhle krásný květinový koš v hodnotě 1500 korun. A je to jako poděkování za to, jaká jste úžasná, kolik rozdáváte energie, radosti všem okolo sebe.
3: Usmívání. Musíme se usmívat, protože to je důležité, aby člověk nebyl zapčklý, jak se říká.
2: No a frekvence jedna vám samozřejmě přeje spousty zdraví, nejen vám, ale všem seniorům samozřejmě. Ano. Spousty radosti a takového velkého úsměvu, jak máte na tváři.
3: Hrozně děkuju, jsem velice překvapena, opravdu. Moc mě to potěšilo a ohřál o srdíčka. Já vám moc krát děkuju za přání, za kytičku a za všechno.
2: Líbí se vám tenhle květinový koš?
3: Velmi, velmi. Krásná kytička. Je to zase opravdu nějaká vzpomínka na další a další léta. Snad.
2: Bude jich určitě spousty a spousty a vy ještě užijete spousty radosti a my jsme rádi, že jsme tolik radosti dnes mohli přivést právě vám a loučíme se s vámi pro dnešek tady s Maruškou i Janou, takže mějte krásný zbytek dnešního dne a ahoj zítra.
3: Děkuji.
4: Tak ještě jednou gratulujeme všem pěti výhercům a děkujeme Belflair, že nám pomohli udělat radost.
5: A připomínáme jednu věc. 1. října je Mezinárodní den seniorů, takže pokud máte babičku, dědečka, kterým chcete udělat radost, možná právě dnes je ten správný čas jim zavolat, navštívit je anebo jim poslat taky květinu.
4: Více o Belflair najdete na bellesflowers.cz a kitkuhned.cz.

0: 15. hodina je tady a my pro vás samozřejmě i po 15. hodině budeme mít super muziku.
1: Třeba od Tomáše Kluse.
0: Třeba od Rihanny.
1: A nebo Carly Rae Jepsen.
0: No a za chvilku zprávy na Frekvenci 1.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
5: Pěkné odpoledne, na zítřek jsou určené maximální ceny benzínu a nafty. V USA zavřeli horskou dráhu, lidé park žalují kvůli poranění mozku. Nehoda nákladního auta komplikuje provoz na Pražském okruhu. Maximální prodejní cena nafty zítra bude 48 korun a 72 haléřů za litr. Cena benzínu 46 korun a 14 haléřů. Rozhodlo o tom dnes ministerstvo financí. Vláda se vrací k regulaci, kterou zavedla letos od dubna do července. Ministerstvo financí bude každý den určovat maximální ceny benzínu i nafty. Ty pak budou platit po celý následující den. Počet studentů roste rychleji než kapacita studentského bydlení. Poptávka po bydlení tak výrazně převyšuje nabídku. Počet studentů na vysokých školách v Česku meziročně stoupl o 5% na 330 tisíc. Kapacita studentského bydlení je ale přes 68 tisíc lůžek. Zdravotní péči o pacienty přímo u nich doma mají od příštího roku posílit terénní sestry praktického lékaře. Ulevit to má zejména seniorům nebo špatně pohyblivým lidem, pro které je doprava k lékaři často náročná.
6: S návrhem přišli podle iDNESu praktici. Sestřičky by mohly doma pacientům změřit tlak, zkontrolovat užívání prášků nebo píchnout injekci. Problém by ale mohla být absence sestřiček v ordinaci. Sehnat by museli auto a museli by počítat s dalšími náklady. Proti plánu se staví zástupci agentur domácí péče. Upozorňují na to, že se může vytvořit paralelní síť péče doma s rozdílnými pravidly a odpovědnostmi. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
5: Kalifornský zábavní park oznámil trvalou uzavírku oblíbené horské dráhy. A to v době, kdy čelí žalobám návštěvníků, podle kterých jim jízda způsobila poranění mozku. Podobnou újmu hlásí nejméně 100 lidí. Horská dráha má sedadla, která se otáčí o 360 stupňů. Patřila mezi hlavní atrakce a lidé na ní stáli dlouhé fronty. Atrakce je uzavřena už od července. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v baráži.
4: Frekvence 1.
0: Počasí. Až do večera má zůstat slunečno, jasno nebo polojasno. Teploměry ukazují 20 až 24 stupňů.
7: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Bouralo se na Pražském okruhu.
8: Nehoda nákladního auta blokuje jízdní pruh dopravním omezení na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k dálnici D1. Počítejte se zdržením kolem 5 minut. A na výjezdu z Prahy po dálnici D1 po pojíždí řidiči téměř půl hodiny mezi 10. a 24. kilometrem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
5: A také 2 minuty po 15. hodině na Frekvenci 1 pokračuje odpolední vysílání s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
1: A my přejeme hezké odpoledne. Horské dráhy, když už o nich teda byla řeč ve zprávách, tak předpokládám, že to byla nějaká taková ta extrémní, že člověk na to prostě vleze, 3 minuty neví, kde má hlavu, kde má ruce a tak dále.
0: To je šílený. No. Já to vůbec nechápu, jak to někdo může milovat.
1: A byli jste někdy někdo na takovýhle?
0: Já byla. Nechci páskovat, jo, no. Ale když jsem byla studentka, tak jsme byli na Floridě v Universal Studio.
1: Já myslel tady v Parku kultury a oddechu Julia Fučík.
0: A tam je prostě taková,
8: taky stály fronty.
0: Obrovský, jako je Gardaland, jako je Disneyland, tak no. Je takovýhle obrovský park. A já jsem v té době chodila s klukem, který to miloval. Nechala jsem se prostě přemluvit, že s ním podstoupím tu jednu jízdu. A to byla moje smrt.
1: No. Já jsem byl v Gardalandu, když se ho zmiňovala. Je to hodně podobný. A já jsem si myslel, že to je zábavní park, že tam bude třeba i nějaký koupání, a ne, to jsou samý takovýhle šílenosti. A nechal jsem se taky ukecat na jednu, jmenovala se Mamut, ta horská dráha. A vlastně to byl takový nevinný vláček na první pohled.
0: No jasně,
1: ono
0: jako přijedeš.
1: Jo, teď jako do toho vlezeš, ono tě to vyveze nahoru a teďko tam je takový mírný kopeček dolů, si říkáš, to je v pohodě, to je dobrý, se projedu, že jo. A pak to chytne takový švunk a vlastně tou odstředivou silou vlastně člověk jako je horizontálně. A ke konci té horské dráhy v tom nejextrémnějším místě tě to vyfotí. Já mám tu fotku doma. Na lednici.
0: Prostě to je fotka, na který ti to sluší úplně nejméně ze všech fotek. Ale, a ty jsi to ještě koupil.
1: Ne, ale pozor, já jsem tu fotku dostal, protože jsme tam byli s přáteli. A na té fotce oni vedle mě všichni otevřený huby, pardon, že to tak řeknu, a ječej. A já jedinej zavřenou pusu a tak jako v klidu tam působím. A oni mi říkali, když tu fotku viděli...
0: Není to cítit.
1: Ty jsi takovej mistr zenu, viď? A já jsem říkal, kdybyste věděli, jak ty svěrače byly zaťatý.
0: Já jsem byl úplně vypnutý. No,
8: ty nemáš výraz, ani zatínáš svěrač.
4: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Gigi D'Agostino na frekvenci 1, jdeme volat?
1: Jdeme proplácet účtenku, komu dneska zavoláme?
0: Voláme Kateřině.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: A voláme do Ostravy a bohužel v Ostravě u Kateřiny se řeší jaké nepříjemnosti, které jsou spojeny tady s tím přicházejícím podzimem. No.
1: Viróza.
0: Virózička.
1: A to máme teďko všichni. Teď náš mladej zase leží.
0: Jo?
4: Prosím.
1: Dobrý den, Kateřino, které rádio platí za vás?
4: Jedině frekvence 1.
1: No samozřejmě.
0: Ježiši, vy jste to tak hezky řekla. Jedině frekvence 1. Už jsme to trošku naznačili, že u vás doma v Ostravě
1: bacily.
0: Takže bojujete s bacily. A bylo mi z toho...
4: No, máme marody doma dva.
1: Jej, Danánku, a co pak? Normálně taková ta klasická podzimní virózka, jo? Nějaká chřipajzna.
4: No, chřipečka, rimečka, no, chlapy umírají.
1: To je, no, povídejte mi o tom.
0: Počkejte, je to syn a manžel?
4: Syn a manžel, ano.
0: Vidíte to? To je klasická situace. No, ale... A žena ano. Drží...
1: No, vidíte, ale zas máte to skuhrání stereo.
4: Jo, no, to je pravda.
0: A který skuhrá víc?
4: No, tomu malému už se ulevilo, jelikož je na antibiotikách. Ten manžel musí pracovat, takže kouhrá, když přijde domů.
0: Rozumíme.
1: To se na něj těšíte, vidíte, každý den.
0: Každopádně, vy jako nejsilnější článek jste se musela postarat a postarala, vyrazila jste do lékárny a tam jste nenechala málo peněz.
1: Kolik jste tam
4: samozřejmě
1: nechala?
4: Samozřejmě, ježiš. 1040, tak nějak.
0: Ano, přesně, 1039 korun za nákup v lékárně. Tyhle peníze Frekvence 1 vrátí.
1: No vidíte, tak až vám přijdou, tak si můžete lehnout vy.
0: Máte vyděláno. Ne, ať jste
4: já
0: zdravá.
4: Já potom odjedu na víkend někam.
0: Jo, přesně tak. Přesně. Pozdravujte, Marody, mějte se krásně, ať se daří.
1: Naslyšenou.
4: Mějte se, hezký den.
0: Naslyšenou.

0: Mr. Big, To Be With You na frekvenci 1:15. Je podzim, seriálová sezóna.
1: Jo. My jsme přerovnali gauče. To tak máme, že si dáme takhle dva gauče vedle sebe, aby jsme měli pohodlí. Takže teď už jsme to zahájili. No a zkoukli jsme Docenta. Já bych se možná o tom chtěla, nevím, jestli jsi to viděl.
0: Docent, to jako třetí série?
1: Třetí série.
0: Já jsem viděl, jenom tu první jsem viděl.
1: Fakt? Bavila mě první, bavila mě druhá, bavily mě první dva díly, třetí.
0: No.
1: A teď jsme zkoukli ten poslední díl a já jsem z toho normálně úplně rozladěná.
0: A jako proč? Jako stalo se tam něco nadpřirozeného?
1: Ale právě, že se tam nestalo vůbec nic. Jako vlastně rozluštili příběh a pak půlka toho seriálu byla o tom, jak se tam mezi sebou jako ty kriminalisti předhání, kdo je lepší a jako já nechci tady jako říkat, o čem to bylo a jak to bylo, ale normálně mě to strašně zklamalo.
0: To je škoda.
1: Trošku.
0: A to je Jirka Strach, ne?
1: Myslím, že to je Strach. No. Jo, jinak jako paráda, jo, to je naprosto fenomenální obsazení. No. Opravdu nás to bavilo od začátku, první, druhý díl, třetí jsme se těšili. No a teď jsme tam tak jako seděli, já nevím, jestli vám to někdy stalo, jak sedíte prostě na konci toho seriálu, koukáte na sebe. A to si dělají prdel.
0: No, to se mi stává mnohdy.
1: No úplně jsem z toho byla jako...
0: Já jsem teďko napnutej, jednak jsem teda, to jsem ti říkal tady mimo éter, já jsem se začal dívat na Boží plán, co dávají na televizi.
1: Jo. A v tom hraje, my vás budeme samozřejmě včas informovat, on to Vojta nechce ventilovat, ale on tam hraje. 21.
0: nebo 22. díl, teďko z hlavy nevím, ale jako...
1: Striptéra.
0: Mihnu se tam a když nebudete mrkat, tak mě uvidíte. Ale...
1: Ne, počkej, musíme nalákat, že jo, takže no. Hraješ tam nějakou zásadní roli.
0: Hraju tam hybatele děje.
1: Jú.
0: Ano, takže takový ten v Božím plánu hraju Boží prst.
1: Jo. Tak který se do tebe zamiluje? No,
0: revizor.
1: Tak, dáme včas vědět, až to bude v televizi.
0: Určitě dáme vědět, ale já se těším na zítřek, protože zítra na jedné streamovací službě začíná 13. sezóna American Horror Story. Mm. Což je jako, není žánr pro každý.
1: Co to je, Netflix, ne? Nebo
0: ne, to je Disney Plus. Disney Plus, ale hlavně on je to takovej...
1: A na Disney Plus jenom pohádky, ne?
0: No právě, je to taková pohádka. To bylo trošku krvavější, ale jako spíš mě na tom baví, že ta 13. sezóna, protože těma různýma sezónama procházela spousta herců, jako slavnej.
1: Aha.
0: A v té 13. sezóně jsou téměř všichni.
1: Jo.
0: Takže jsou to vlastně takový Avengers, by se dalo říct. Jo. Jsem ho na to hodně zvědavý. No.
1: No a pak z těch českých ještě bych teda vypíchla možná to Na tělo, což je Hřebej.
0: A to jsem ještě neviděl ani jeden díl.
1: To jsem tady už jednou komentovala, dokonce mě někdo huboval na Instagramu, jako co si to dovoluju. Já jsem totiž pronesla, že některým hercům nerozumím, že tam strašně šumlujou. Tam hraje totiž roli nějaký doktor. Respektive tam hraje herec, který hraje doktora, já mu prostě nerozumím. Já si říkám, podle mě mu prostě den před natáčením vypadaly zuby, nebo mu je vytrhali, nebo nevím.
0: Má nově rovnátka, ne, to se stane. No.
1: Ale jako zajímavý příběh, ono to teda samozřejmě jako jde trošku do hloubky, má to poukazovat na různý témata, který teď jako řeší třeba teenagery, kteří se snaží být dokonalí. To bych určitě doporučila. A pak jsem ještě viděla jeden seriál, to jsou taky krátký díly, asi 20 minut. A jmenuje se to Filter. Je to na i vysílání. Aha. Hraje tam dokonce moc pěkný kluk, který je z Havlíčkova Brodu, Šopovský se jmenuje.
0: Jo.
1: A jeho maminka mě měla na hudební nauku. A on je to totiž brácha Mariky Šopovský.
0: Aha.
1: No. A to je teda taky hodně těžký téma. To je prostě o gejovi. Nemám to, nebudu říkat, o čem to je, no, ale to taky teda doporučuju. A my jsme si tak s Vojtou říkali, že možná s vámi hodíme řeč o tom, jestli jste si tady mezi tou novou nabídkou našli nějaký svůj tip.
0: No, co máte rozkoukáno, na co se rád díváte, nebo na co se těšíte během podzimu.
1: A co byste doporučili třeba?
0: Pojďme si udělat dneska takovou seriálovou burzu, protože teď máme sice hezké dny, ale ono se to jednou zkazí, nebojte se. A co potom dělat, než koukat
1: na seriál?
0: Hlavně
1: se změní čas, že jo, takže zase budeme prostě pět na sebe čumět venku tma. Takže musíme být připraveni.
0: Vy moc čumět nebudeme. Pojďte nám napsat. Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, frekvence 1.
1: 736 300 444, SMSka.
0: Aplikace frekvence 1, tam můžete namluvit hlasovou zprávu.
1: No a nebo můžete napsat taky na Facebook.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tango pro tři.
5: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny. O lásku. O druhou šanci.
6: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
7: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku.

jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Valeriana, 15 hodin 30 minut k tomu.
1: Jaké bude počasí zítra, to ví Dáša Honcová, řekne nám to už za malou chvíli.
0: A taky budou zprávy právě teď.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert, dle srovnání k 23.9.
4: Dobré odpoledne. Dluhy domácností v Česku u bank se v srpnu meziměsíčně zvýšily o více jak 20 miliard korun na 2,76 bilionu korun. Při dnešním konfliktu dvou mužů na poliklinice v Pardubicích jeden z nich asi vystřelil z plynové pistole a utekl. Nikdo nebyl zraněn. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. Jako Weinlich se bude po 18. hodině ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Zdržíte se na Pražském okruhu.
5: Nehoda nákladního auta blokuje jízdní pruh v dopravním omezení na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k dálnici D1. Počítejte se zdržením kolem 5 minut. A na výjezdu z Prahy po dálnici D1 po pojíždí řidiči téměř půl hodiny mezi 10. a 24. kilometrem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědím počasí na čtvrtek. Ve čtvrtek očekáváme z počátku dne ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, během dne bude převládat polojasno a později v odpoledních a večerních hodinách bude od západu docházet k dalšímu přibývání oblačnosti. Bude to frontální vysoká oblačnost, kdy v Karlovarském a v Ústeckém kraji ve večerních hodinách může být aj zataženo. To bude změna, co říkáte, ale deštníky a pláště nechte doma, žádné srážky neočekáváme. Nejvyšší odpolední teploty budou opět vysoko, zastavovat se budou v intervalu od 20 do 24 stupňů Celsia. A index sportu bude pro čtvrteční den na jedničce. Já bych ještě s klidem dodala i hvězdičku.
1: A to by mě zajímalo, jak se měří takový index sportu.
0: No.
1: Jestli to je jako, jestli se jako nějak počítá výška, tlak, teplota, rostný bod.
0: A jak se měří index sportu? To já se tady zeptám týhle chytrý paní.
1: Protože to je docela zajímavý údaj.
0: Víš, co píše, kde jsi na něj narazila?
1: Odpověď si Honcová. No. Jestli byla nás ta Dáša trošku nelakuje, co?
0: Já nevím, no. Je to nějaké konkrétní skóre? Napiš mi to, prosím. Různé indexy sportovní výkonnosti se počítají totiž různým způsobem.
1: Tak nic, no. Tak jsme se chtěli něco dozvědět a zase víme prd.
0: Prostě jste ptáč.
1: Prostě to bude na jedničku, na bedničku, z bedničky a bude všechno fajn.
0: Side to side.

0: Tohle je Luis Capaldi a my si dneska povídáme, nebo ptáme se vás o seriálech, si povídáme a ptáme se vás na seriály. Co vás láká a jestli vás toho, co nabízí třeba teď aktuálně televize česká, nebo já nevím, Nová Prima, jestli něco, co vás zaujalo a mohli byste to klidně i doporučit.
1: Tak Alena, ahoj Vojto a Jeni, seriál Na tělo, koukám. Nedávno jsem se u něj zasmála, jak Zuzana Bidžovská vyprávěla, jak řídila Ferrari.
0: Jo.
1: Kdo
0: tam,
1: ví...
0: tam je výborná ta Bidžovská.
1: No, tak kdo viděl, tak se chytá, já netuším. Ale vidět Zuzanu Bidžovskou, jak vypráví, že řídila Ferrari, to je lákavý, podívám se.
0: Potom jsem... ona ho tam i řídila, si myslím, jo. Zrovna. No, kecám.
1: Potom ale napíše, shlédla seriál Filtr, velice zajímavé téma a nyní koukám nově na nově Boží plán, také moc pěkné a ještě sleduji nové díly Ulice, Ordinace a Specialisty.
0: Jo. Teda.
1: Na to, aby měl člověk excelovou tabulku.
0: Jako Ulice, kolik to má dílů.
1: Já nevím, kolik má Ulice dílů.
0: To už musí být. To si pamatuju já, když jsem byla já na základce, tak jsem začala sledovat Ulici.
1: Mám pocit, že když mě mamka rodila, tak sledovala Ulici u toho.
0: Tak mrkni, jinak já tady mám vodírky. My máme na podzim plán jasný. Je totiž čtvrtá řada, seriál Lupin. Je to pecka seriál, mohu doporučit. Já jsem koukla, co to je. Lupin je francouzský kriminální seriál na Netflixu, inspirovaný slavným literárním zlodějem a gentlemanem Arsénem Lupinem. To bude dobrý.
1: Téměř 5200 dílů už má seriál Ulice. No, to je jenom tak jako pro zajímavost.
0: Jo, jinak tady ještě pozor, jsem tady k tomu seriálu, co nám doporučoval náš posluchač Jirka. Pokud máte rádi seriály typu jako La Casa de la Papel,
1: ano, papírový dům,
0: kde se řeší promyšlené podvody a člověk pořád přemýšlí, je to seriál přesně pro vás. Lupin.
1: A já jsem to někde viděl, no. Jako dobrý, na těch streamovacích službách. A to já mám rád. No.
0: A pak tady máme jednoho šprýmaře, Petra zdravím, a ten má plán jasný. Jaký? 30 případů Majora Zemana.
1: No pozor, tak jako 26. díl vás odstřelí.
0: Jo, studna?
1: Tam se sekají stromy a tak různě.
0: Je to studna?
1: Je to studna, no.
0: To je brutální.
1: No, to je strašlivý.
0: Počkej, ale zrovna studna je seriál, který dřív byl jenom na voju, že jo? A teď nová ho vysílá.
1: Ale to je vlastně jako nový pohled na tu problematiku.
0: To je brutální.
1: No, je to hustý, no.
0: Baví mě moc. Viděla jsem ho právě už asi před rokem, tak ten taky můžem doporučit.
1: No vidíte, my si můžeme život sestavit ze seriálu.
0: My si tady teda trošku jako tyrada do vlastního hnízda, protože my lidi odlákáváme od rádia.
1: Ale to se týká Bílka a Kubaly večer, to nás nezajímá.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Mám na vás dotaz, přátelé. Jak si představujete svůj důchod? Přemýšlela jsi nad tím někdy?
1: Nepředstavovala jsem si někdy svůj důchod, ale chtěla bych svůj důchod zažít jako moje máma.
0: Jo, prostě na pohodu.
1: Moje máma se rozhodla, že svůj důchod procestuje, takže furt někde cestuje. Ona je vlastně furt někde v luftu.
0: No tak v tom případě pro tebe je tahle inspirace úplně ideální. Já jsem se totiž dočet minulý týden i o německém páru důchodců, který nemá trvalou adresu. Oni jezdí po velkých výletních lodích. A v podstatě je to měsíčně dohromady výjde v přepočtu na nějakých 20 tisíc. Nemusí uklízet, mají stravu, každý týden někde jinde. To je přece nádherný.
1: To je super, no, to je super. Blbý je, že se furt balíš ty kufry, to.
0: Bok nemusíš ani vybalovat, stejně si furt na lodi, no, vypereš. Jo,
1: to tam není, to není nudistická loď. A to oni nechceš.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.

0: Shania Twain na frekvenci 1, za minutu bude 16 hodin.
1: Po 16. hodině další skvělá muzika, to nepřečtu.
0: Felix Jen a Jay Hart.
1: Tuhle dám, to je Miley Cyrus.
0: A bohnout to umíme všichni.
1: A budou zprávy za chvilku.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to ve mlžičku.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Se zprávami Lucka Šmídová. Lucko, hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Zásilkový výdej léku vedl v zahraničí k zavírání mlékáren. Do školy s epidemií salmonelózy přišlo 60% žáků. Nehoda blokuje levý pruh na D5 se směrem do Prahy. Zavedení zásilkového výdeje léku na recept vedlo v zahraničí k zavírání lékáren. Uvedla to Česká lékárnická komora, a to v reakci na plán ministerstva zdravotnictví umožnit doručování léků do výdejních boxů. Varovala, že kamenné lékárny pak nemusí být dostupné pro pacienty, kteří je potřebují. Podle prezidenta komory jsou v předepsaných lécích často chyby, které se podaří při výdejích v lékárně odhalit. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, přišlo dnes asi 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 ze 60 učitelů druhého stupně. Veškerý personál školní kuchyně v budově v Polesné je nemocný. Někteří rodiče uvedli, že jejich děti už nechtějí ve škole jíst. Ředitel školy Libor Skala to chápe.
7: Tak naprosto rozumím tomu, že děti mají hrůzu z té školní kuchyně. Já si myslím, že ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů, anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
6: Do školy se dnes vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Škola podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec. Počet evidovaných nemocných se celkově přiblížil 400. Pokles hladiny pod přehradou Kamík nad Vltavou na Příbramsku odhalil pozůstatky staré Vltavy. Místy se objevují části bývalých jezů nebo stezek pro koně, které souvisely s plavbou po řece. Místní se obávají nedostatku vody ve studních. Tokiu prší 35 dní v kuse. Celková série dní s deštěm v japonském hlavním městě je tak rekordní. Mohou za to zejména tajfuny, kterých je letos v Tichém oceánu hodně. České hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Druhou akci seriálu Jurohockey Tour rozehrají od 17 hodin proti Finsku. Pak ještě narazí na Švédsko a Švýcarsko.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Zítra nás zpočátku čekají mlhy nebo nízká oblačnost. Potom bude jasno až polojasno. Během odpoledne od západu částečné přibývání oblačností, ale bez deště. Nejvyšší zítřejší teploty opět vysoko, 20 až 24 stupňů.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Bouralo se na Pražském okruhu a na D5.
8: Nehoda blokuje levý jízdní pruh na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru do Prahy. Osobní auto zde bouralo do šipky silničářů. V krátké koloně před nehodou se zdržíte 15 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 po pojíždí řidiči téměř půl hodiny mezi 10. a 24. kilometrem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Teď už mají slovo opět Jana Knížková a Vojta Efler.
1: A my vás zdravíme krátce po 16. hodině do středečního odpoledne.
0: Lucky jsme se ještě nezeptali, jestli nemá rozkoukaný nějaký seriál teď na podzim.
1: Já mám teď rozkoukaný jeden seriál a nemůžu si vzpomínat, jak se jmenuje.
8: Asi je super.
1: Počkej, ty vidíš, Vojto, bavili jsme se včera, je český.
8: Boží plán.
1: Jo, Boží plán.
0: Aha. A ty jsi říkala, že se to pouštíš tak jako k žehlení a k vaření.
1: Tak jako kulisu, no. No, ale rozkoukaný je. No.
8: Tak to je zrovna seriál, který když vynecháš jeden, dva díly, tak se vlastně nic nestane, že?
0: Jo, no. Je to, pořád je to stejně barevný a pořád tam jsou ty samý lidi.
8: Ne, no. Ale na druhou stranu prostě je to opravdu taková vypínačka. Ne, v jakém to bylo filmu? Myslím, že to bylo Vratný láhve. Ona tam
0: žehlil
8: si někdy. Ona koukala na nějaký ty telenovely. No.
0: Jak to na to můžeš koukat s tvým vzděláním?
8: Žehlil si někdy. No.
0: A teď jo, občas je to zdraví. A proto se to točí přece, ne?
8: Jo.
0: Aby člověk vypnul hlavu.
8: Přesně, jako nic těžkýho. Ty prostě v prvním díle odhadneš, co se stane ve 20. díle, že jo?
0: No a pak na 25.
8: díle. Jenom Vojta Stripter tam překvapí.
0: Ano, ano.
8: On tam bude hrát.
0: Zatančím v kostýmu kuřátka a odběhnu.
8: Ne, ne.
0: Ne, ne.
8: 20. díl.
0: 21.
8: 21. O koberenu, tak to si budete pamatovat.
0: To si výhra.
5: Jana Knížková.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Na frekvenci 1 stačí otázka a přijde odpověď. Od koho?
1: Od Petra Kolečka. Od Petra Kolečka a Michala Suchánka.
0: Tak tady máte rubriku Cože právě teď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Proč se říká, že někdo má oči jako ostříž? Vidí ostříž opravdu tak dobře? Nebo jsme mu tu pověst přisoudili jen proto, že má velké oči?
4: Ostříž má velké oči?
3: No jasně, neby viděl dobře, to je ryba, že jo? Aby viděla dobře ve vodě.
4: No jasně, že má vyvalený ty oči asi.
3: Vyvalený velký, no.
4: Aha, a to je sladkovodní?
3: Sladkovodní, no.
4: Tak to jsou tyhle, jak oni se zastavějí a sledujou tu kořez, že jo?
3: Přesně, mrkaj
4: a pak jako udělají ten brutální pohyb nějaký.
3: A vlastně pak se vlastně zčeří, pak jsou okolo to ty bublinky.
4: No, tak to ono, já to nemám rád, tyhle ryby.
3: No ne, mám oči jako ostříž, to je podobně, jako když si říká, mám kachní žaludek. Tak když mám kachní žaludek, tak vlastně s ním všechno a tady vlastně, když máš oči jako ostříž, tak nemusíš zavírat oči ve vodě. To jsou lidi, co nezavírají oči ve vodě, tak mají oči jako ostříž. Že můžeš mít otevřený, že vidíš pod vodou vlastně, bez potápěcké
4: kvěry. Já jako vidím, ale není to tak jako ostříž, jako... Moje děti třeba ty zavírají ty oči, jako.
3: No, tak ty nemají oči jako
4: ostříž. Oni to prostě nechtějí vědět, jako no.
3: Tak nemají oči jako ostříž, tak jim to můžeš říct nebo vzkázat takhle.
4: Ale dioptricky byla blbost, jo, to ti uplave asi, jo.
3: To ti opravdu. No, ale když máš ty sportovní, nebo ty potápičský jsou dobrý.
4: A dělají dioptrický už, jako?
3: Dělají dioptrický potápičský, tak když jsi potápič profesionální a máš samozřejmě jako dioptrie, tak musíš, že?
4: No jasně, to je pravda. Takže ta odpověď zní, jo, je to proto.
3: Je to proto, no.
2: Cože?
0: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Big Mountain na frekvenci 1, 16 hodin 17 minut k tomu.
1: Bavili jsme se dneska hodně o seriálech, ale přitom jsme se vlastně tematicky dost možná měli bavit o něčem úplně jiném, protože 30. září je nově mezinárodním dnem podcastů.
0: Jo, no. 30. září.
1: Ano.
0: My oba dva jsme takový velký konzumenti podcastů.
1: Ano, včera jsem teda nebyl, protože Spotify mělo velký výpadek a hrozně mě to štvalo cestou domů.
0: A tak máš ještě YouRadio Talk.
1: No to mám samozřejmě, že jo, ale měl jsem rozposloucháno.
0: Rozumím, jako opravdu ta nabídka je strašně pestrá. No. Já myslím si, že na několik, možná 200 podcastů vzniká. No. Nevím, jestli je to úplně jenom, jako takhle, spočítaný.
1: Kdyby si člověk chtěl poslechnout všechno, co si poslechnout chce, tak vlastně nedělá nic jiného.
0: No jasně, no. No. Mm. Ale víš, co mě vlastně... Podcasty jsou super, protože tě to obohatí, že jo, my oba posloucháme hodně takový ty jako...
1: Takový ty politické
0: satiry, takže se jako dozvíš vlastně jako docela dost informací, ale mě to právě možná jako... mě to potom nenutí číst.
1: Jakože už máš těch písmenek a slov dost.
0: No třeba, já mám někdy pocit, protože některé ty podcasty jsou třeba na webu i přepsaný jako do psaného písma. A já když to tam vidím a chci si to jako rozkliknout a přečíst, tak si říkám, to prdím na to, to asi to radši poslechnu. Já myslím, že za chvilku nebudem umět číst.
1: Ale já to určitě budem umět číst.
0: A když tak, máma.
1: To, když tak to tam bude hieroglyfa.
0: Mele, maso.
1: komiks, no.
0: Ema má mámu. S tím si prostě budu muset vystačit.
1: No, jasně.
0: Ne, jako podcasty jsou určitě super věc, jo. No, myslím, ale... že si to našlo svoje místo, našlo si to svoje posluchače. Trošku nám to samozřejmě leze do zelí, co se týče toho vysílání on air, jasně. Živýho, že jo.
1: Jako ale vlastně... zase na druhou stranu, jako pojďme si říct, že třeba pokud nechcete poslouchat hudbu, a my jsme převážně hudební rádio,
0: jasně,
1: jo.
0: No.
1: Tak je to vlastně ideální jako společník na cestu.
0: Určitě.
1: Protože jako třeba v autě já daleko radši poslouchám mluvený slovo než hudbu.
0: No to já mám teda stejně tak. No. Nebo jsem jeden čas hodně poslouchala audioknihy.
1: Jasně,
0: jenomže to jsem zase došla do takového stádia, že jsem prostě nebyla schopná vylíst z toho auta.
1: Jsi to přetočila nakonec, aby si viděla, kde je vrah.
0: Ne, to ne, ale spíš takový to, jak ti to táhne ten děj.
1: No.
0: A já už stála prostě 2 hodiny v garáži a ne vylíst, jo.
1: Jo.
0: Rozumíš, to je, protože si prostě potřeboval vidět, jak to...
1: Hlavně furt nastartovaný auto, že jo, v té garáži.
0: No.
1: Víš, kolik to žere, když to nejede?
0: A hlavně jsem motala hlavička. ne, jako podcasty za mě, musím říct, super věc.
1: Jo, takže dneska si puste svůj oblíbený páč.
0: Třeba Jana a výlety na míru.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Vypněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: Trapně se tehdy hrála i tahle písnička. Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější,
1: než jsem si tě pamatoval, povídali jsi... Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017. Gratulujeme.

0: Na frekvenci 1 krátce před půl pátou budou zprávy.
1: A po zprávách si nám zavoláte, my vám dáme nějaký ty penízky za jedno slovo, prostě poslední slovo je na spadnutí.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Dobré odpoledne. Ve vodovodní síti odolaný vody se na jiném místě objevil další nadlimitní nález olova. Voda dál není pitná. Vodárny pokračují v proplachování sítě. Zhruba ve čtvrtině z více než 90 kusů drůbežího masa z dovozu byla do konce července zjištěna přítomnost salmonely. Uvedla to státní veterinární správa. A hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. Jakub Meinlich se bude po 18. hodině ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Bouralo se na D5.
6: Nehoda blokuje levý jízdní pruh na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru do Prahy. Osobně auto zde bouralo do šipky silničářů. V krátké koloně před nehodou se zdržíte 15 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 po pojíždí řidiči téměř půl hodiny mezi 10. a 24. kilometrem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Čas zavolat sem k nám do studia na 257-400-999.
0: Držíme pěsti, v posledním slově na vás čekají peníze, stačí jedno jediný slovo.
1: No a než se dovoláte, tak Krištof a Dominik Aládži a jejich půlnoční tých.
0: Užijte si muziku a držíme pěsti, abyste se dovolili a trefili to.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak? Slyšíme se, dobrý den.
0: Vy jste rychlejší než my, dobrý den.
2: Dobrý den, kdo tam?
3: Olin, zdravím vás.
0: Tak Olin, my tady pro vás máme 22 tisíc, pokud byste měl zájem.
2: Tak 22.
3: Už mě pošlete.
2: No, my vám je pošleme, ale my potřebujeme, abyste splnil ten úkol, který je před vámi.
3: Já vím.
0: Taková drobnost. Poslední slovo jo. Ve větě Františka a Karla z Čechomoru. Jdeme na to?
3: Jdeme.
2: Tak držíme pěsti.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Co typujete?
3: Zpěvníky.
2: Pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: No, bohužel, dneska to na 22 tisíc poštou nebude, Oline.
2: Strašně nás to mrzí, ale nedá se nic dělat, pravidla jsou nekompromisní.
0: Zas na druhou stranu, párkrát se ještě přidá, bude to víc než 22,
2: zkoušejte. Děkujem, mějte se.
3: Dopatrujte se taky.
2: Vy taky, naslyšenou. Tož děcka, zítra ráno s Lubkou a s Mírou, tam bude 22 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Alexia na frekvenci 1, před námi je business party, tedy praktické informace.
1: A přátelé, celý tento týden řešíme skutečně praktickou věc. Tentokrát se zaměříme na zimní zahrady a její vybavení.
2: Business party. Posluchače Business party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti CR Sklo, pan Jaroslav Dvořák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Aleši, já zdravím posluchače.
2: Společnost CR Sklo, podle názvu samozřejmě je tam sklo, ale to sklo znamená, že je to součást buď to pergoly nebo zimních zahrad. Dokonce děláte, jak jsem slyšel, i malé domky, které jsou také prosklené, to jsou spíš na nářadí, je to tak?
3: Přesně tak, to jsou ty zahradní domečky.
2: Já bych se vás zeptal na doplňky k zimním zahradám, protože zimní zahrady jsou populární a budou i do budoucna. Co si třeba ty dámy přejou v těch zimních zahradách?
3: Jako doplňky my teda hlavně považujeme stínění. A to je teda většinou střecha, která se musí kvalitně zastínit před teplem. My tam používáme výhradně protisluneční folii, která odrazí až 80% toho tepla. Další věc jsou třeba baldachiny. Nejenom, že jsou estetický, ale zase vám zastíní tu zimní zahradu před sluncem.
2: Ty jsou takový, ty co se dávají nahoře.
3: Ty se dávají takhle pod ty skla.
2: Tím sklem. U těch střech tam musí být i nějaké odvětrání, ne?
3: Může to být odvětrávání buď těch trojúhelníkových okýnkách, co tam občas vědou podle toho sklonutý zimní zahrady, anebo se jednoduše otevřou dveře. Je tam takové malýlko s pojiskou, aby se vám neotevřelo tolik, aby tam někdo třeba prošel, když nejste doma.
2: To je zabezpečení proti zlodějům. Co se týká těch rolet, máte i boční rolety?
3: Máme i boční rolety, buď jsou vnitřní, manuální, na řetízek, nebo takové ty stahovací pružinové. A pak se dávají rolety venkovní, to jsou elektrické, skrýnové rolety, anebo potom takové ty lamely.
2: A co uděláte, když budu mít souseda, na který se stoprocentně nebudu chtít podívat, to znamená, budu s ním sousedit a já tam budu chtít mít třeba nějakou celou tmavou stěnu, je to možné?
3: Ano, to je možné, buď tam můžeme dát mléčné sklo, takže víte, že tam někdo je, ale nevíte, kdo to je, on nás taky nevidí. Nebo tam můžeme dát nějaký plný materiál, jako třeba půl panel, anebo tam dáme tu roletu, kterou se zatáhne tak podle potřeby, abyste na něj neviděl. No.
2: Ale co podlaha?
3: Podlaha, no tak tam je to různý. Někdo tam má samozřejmě dlažbu, někdo tam má dřevěnou podlahu, někdo tam prostě má jenom zámkovou dlažbu. Tu záleží na tom, kdo co má nebo co tam preferuje. Že?
2: A můžu si tam dát třeba krp? Uděláte mi nějakou díru ve stropě?
3: Děláme to velmi často, děláme tam otvory na krp pro ty zákazníky, děláme tam kočkoulezy přímo do toho skla pro pejsky, pro kočičky, LED osvětlení, aby se mohl rozsvítit pěkně tu zahradu večer. Infratopeníčko vám tam připravíme a rozhodneme ho tam i nějaký zásuv, který budete potřebovat si nabít telefon nebo si rozvěsit světýlka na Vánoce.
2: I na Vánoce může být pod pergolou.
3: No jistě, to je úplně nejlepší.
2: Tak já vám děkuji za rozhovor. V dnešní business party se s vámi povídal zakladatel společnosti CR Sklo, pan Jaroslav Dvořák. Ať se vám daří a nashledanou.
3: Moc děkuji, díky.

0: Na frekvenci jedna kvíni. 3:45, minutka k tomu. A tento čas bývá zvykem vrátit se k dnešnímu rannímu vysílání.
1: A dneska ráno měli Lubka s Mírou opět velmi zajímavého hosta. Byla to dáma a byla to, prosím pěkně, lyžařka. No, tak sezóna se blíží, že jo, co si budeme povídat.
0: No, ale taky jsem si říkala, jako, jak vypadá taková suchá příprava, že jo. Třeba krasobrusleři chodí do tělocvičny, jo. Dělají tam různě jako, no, akrobaci.
1: Já myslel, že jezdí na kolečkových přes léto.
0: No a možná, že taky, ty jo.
1: No jasně, musí trénovat kyčličky, že jo, klouby.
0: No. A co se týče lyžařů, já potkávám normálně lyžaře, který jezdí tam pod takový jedný silnici v těch Krušných horách na takových těch lyžích na
1: těch kolečkových. No a to je jako běžkování, že jo, víceméně.
0: To je pravda. No.
1: Každopádně dnes ráno s Lubkou a s Mírou hovořila lyžařka Šárka Strachová a Lubka s Mírou se jí samozřejmě zeptali.
0: Tak když už teda narážíme na tu letní přípravu, jo, tak jak trénují lyžaři sjezdaři v létě?
2: Lyžaři hodně trénují na bruslích, jezdí jako z kopce, trénují se ty oblouky. Ale když bych se jako podívala na těch pár let zpátky, kde jsem touhle dobou bývávala, tak to vesměs bylo hlavně v Jižní Americe, Chile, Argentina, Ushuaia, a tam, kde i velká část jakoby lyžařů profesionálních teďka je, nebo když to řekneme, částečně v Jižní Americe, částečně na Novém Zélandu, takže oni tam vlastně cestují za tím sněhem. Toho sněhu je čím dál tím méně, čím dál tím je výš. Řada lezovců se vlastně letos i zavřela, které ještě byly v provozu. Takže my jsme byli vždycky tak ten konec srpna, celé září, daleko za oceánem.
3: Vy jste říkala kolečkové brusle. To se fakt jako ovládá. Já tady jako musím přiznat, že nejsem ani zdatný lyžař, ani zdatný kolečkový bruslař. Jo? Tak možná se omlouvám za triviální otázku. To se ovládá jako podobně?
2: No tak když...
3: Ty obloučky třeba.
2: Ano, a když si chcete naučit třeba oblouček, tak aby byl krásně čistý, jako čistý, že tam nešoupou ty lyže do stran, tak si to trénujte na těch bruslích, protože na těch bruslích vlastně ten slide neuděláte, že? Takže tam to jde zatočit jedině krásně čistě a já třeba takový ten cit pro ten skluz, myslím, že jsem hodně i z těch bruslí měla, že na těch bruslích jsme strávili strašně moc času. I to byly teda ošklivý pády a různě jako nebezpečné situace, ale opravdu se dá jezdit takový slalomek a vlastně je to i dobrá makačka na nohy, protože ono i po té rovině, abyste to fakt jako rozprádili do té rychlosti, tak ty nohy musí hodně, hodně makat.

0: Lucie, srdce na frekvenci 1.
1: Tak, srdce dají do všeho samozřejmě i velké hlavy po 17. hodině do dnešního vysílání.
0: To je jasný.
1: No a nejenom srdce, že jo? Všechny orgány.
0: Všechny údy.
1: A co vám zahrají? Třeba George Harrison.
0: Taky bude Michael Jackson.
1: A nebo Savage Garden.
0: Tady kopu do svýho psa. On je tady pode mnou, s tady kopu nožičkama. A říkám si, do čeho to tady narážím?
1: No, a ona na mě kouká. A? Jakože něco jí řekni. Nekopej do svého psa.
0: Nežaluj.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ondru Albrechtem, hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Ceny plynu v Evropě zřejmě dál porostou. Pogačar se nepředstaví na mistrovství Evropy v Lublani. No a se zdržením počítejte na dálnici D1. Ceny plynu v Evropě můžou dál růst. Pro jejich další vývoj bude záležet kromě na situace na Blízkém východě, také na počasí během nadcházející zimy. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček k tomu Frekvenci 1 řekl.
9: Ten nástup zimy, jaká bude, tak výrazně ovlivní poptávku. My tady máme zatím předpovědi o tom, že by ten nástup nemusel být nějak prudký, což by pomohlo stlačit ceny zemního plynu, ale nelze vyloučit potom v průběhu té zimy v nižší teploty, zvýšení poptávky a tedy opětovný nárůst cen zemního plynu.
8: V případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen až o desítky procent. Běžná zima pak nejspíš ponechá ceny na současné úrovni. Po nedělním vniknutí více než 20 aktivistů do chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku zaznamenává podnik zvýšený počet potratů u prasnic. Podle státní veterinární správy zvířata vystresovala právě přítomnost cizích lidí a aktivisté navíc nedodrželi hygienická opatření a tím vzniklo riziko zavlečení nákazy. Do uzamčeného areálu se dostaly větracími okénky. Paradoxně chtěli upozornit na podmínky prasnic v porodních klecích a na špatný přístup k dobytku. Policie je po zhruba 2 hodinách odvezla a případ řeší jako podezření přestupku. Letecká společnost Fly Dubai se vyjádřila k incidentu na palubě svého letadla z Dubaje do Tel Avivu, které vyslalo nouzový signál a odklonilo se do Saudské Arábie. Dopravce událost označil za roztržku a uvedl, že její příčiny zatím nejsou známé a vyšetřují se. Naopak izraelský ministr obrany podle médií tvrdí, že mohlo jít o pokus jednoho z pilotů o džihadistický teroristický čin s cílem letadlo zřítit. Druhý pilot ho měl za pomoci několika cestujících přemoci. Letoun pak bezpečně přistál v saudsko-arabském Tabuku a tamní úřady podezřelého pilota zadrželi.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
8: A pojďme ještě na počasí. Teploty v noci budou kolem 14 až 9 stupňů Celsia při uklidnění větru kolem 5 stupňů. Bude jasno až polojasno. Zítra potom bude jasno až polojasno. Během odpoledne od západu částečně bude přibývat oblačnosti. Teploty zítra budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
8: Kolona je za Prahou na dálnici D1 ve směru na Brno. Začíná už na 9. kilometru, končí až na 25. kilometru. Aktuálně v ní budete popojíždět zhruba půl hodiny a se zdržením kolem 10 minut pak počítejte i na D1 u Brna na 190. až 196. kilometru ve směru od Prahy. Tak šťastnou cestu, společnost vám k tomu budou dělat velké hlavy.
10: Velké hlavy nastoupeny, těšíme se na vás.
0: Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
10: Já jsem nastoupen.
0: Dneska je poslední, že dneska poslední?
10: Posledného.
0: Dneska je posledního.
10: Poslední bitva.
1: Jakože léto definitivně pryč, že?
0: No to jo, no. Ale zase šatečky, jako viděli jste, ne? Holky mají odkrytý kulínka.
11: Holky nechodili v šatečkách, holky chodili na hat. Bylo takový horko, že pak nenosili vůbec nic, to byla krásná doba.
0: Tak, přátelé, co budeme dneska řešit?
10: Mrkneme do Indie.
1: Počkej moment, tak má nějaký úvod, ne?
0: Ježíš, promiň.
10: Ale já si ho klidně nechám na zajtra.
0: Na zajtra. No, tak co budeme řešit? Všechny podstaty jsme řekli, holá kolínka.
10: Počkej ještě jednou. V Indii lítají auta ve vzduchu.
1: A taky vám řekneme, že takový jako prodavač klidně může být lupič.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Ale pojďme na Domažlicko. 35-letý muž v jednom z domažlických obchodních domů naplnil nákupní vozík zbožím za téměř 36 tisíc korun a rozhodl se odejít bez placení. V košíku měl kosmetiku, alkohol, sladkosti, maso, kachny, kuřata, balíky toaletního papíru. Zboží bylo tolik, že když ho po zadržení zaměstnanci skládali ke kontrole. Nevešlo se to ani na pokladní pás.
1: No, vypadalo to na hezký víkend a oni mu to pokazili.
11: Já jsem ale taky jednou omylem prošel samoobslužnou pokladnou bez samoobslužení.
1: No. Jo, to se
0: fakt?
1: Stane.
0: No. Jako ty jsi to nenamarkoval,
11: jo? No, já jsem úplně zapomněl, jsem prostě obešel.
0: To mi se jednou stalo v hospodě, to jo?
11: A to několikrát.
0: Ne, ale fakt se ráno probudila, říkala si, já se nezaplatila.
11: No, to bylo tím, že jsi šla v oknem.
1: To moment, ty jako ženská nikdy platíš v hospodě?
0: No málo.
2: Velké hlavy
3: Jana a Mikeš,
2: Kučera a Boba.
12: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Argentíně je mesto a v tom městě mají velmi zajímavý obchod.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: V argentinském městě Cipolletti, nebo Cipolletti?
3: To bude spíš
2: Cipolletti. Vykrádali dva mladí muži malý obchod. Prodavačku odvedli do zadní části prodejny. Jeden z nich začal vybírat peníze, ale v tom přišla nic netušící zákaznice. A to pro džus. Lupič okamžitě změnil roli. Postavil se za pult. Džus jí naskenoval, nechali zaplatit kartou a při odchodu s ní ještě prohodil pár slov. Platba navíc skutečně dorazila na účet majitelky obchodu.
4: Profesionál, to se poznáte, no. Jasný.
0: Tak hlavně, že EET má v poriadku, rozumíme si.
5: Mě to připomnělo Abraháma. Přejete si platit? Polívčička byla?
2: Jo. Já jsem tě rozdělala, přejete si tlačit.

0: Dneska jeden žvíkaček.
1: Nejhorší je prostě člověk, který žvíká žvíkačky, ale mlaská u toho. No?
2: A já my jsme měli zase takovou povídačku ve škole, bylo to Big Bubble, No Trouble.
3: Prosím vás, úplně prvá ochutěná žuvačka vznikla v roku 1871 a mala jakou příchuť?
1: Jahody.
0: Vanilka.
3: Já už jsem to hovoril, že na Slovensku je ten výraz sladké drievko.
1: Z kořice.
3: Ne, to druhé, blízké slovo.
0: Hřebíček.
3: Kořice.
2: Vandule.
1: Kořice.
3: No, sladké drievko.
1: Yeah.
3: A blackjack se volala ta žuvačka.
2: Fakt jako 1800, kolik jsi říkal?
3: 1870.
2: To, že to bylo, no. To byla nějaká pryš, ne?
3: Sladké drievko.
2: Sladký drevo.
1: Tak už v té době smrdělo zuby, že?
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen

0: Pozrite sa, my poznáme človeka, ktorý parkuje vo vzduchu.
1: A my vám o ňom povyprávíme.
2: Co to má za vústel?
3: Že?
4: To, čo sa dozvíte.
2: Draka.
3: Počkejte.
4: Ja to řeknu, no.
3: No.
4: To sa dozvíte za chvíľku.
1: Test, to řek hezky.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte s nesouvislou kolonou na půl hodiny mezi Ostrovačicemi a sjezdem na Břeclav. 40-minutové zdržení evidujeme také na D1 na Brno od 10. po 24. kilometr. Na vině je silný provoz a dopravní omezení v místě oprav mostu Šmejkalka. Nehoda autobusu s dodávkou se vyšetřuje na prvním kilometru dálnice D2 do Brna, necháte tady 10 minut. A nehoda osobního auta s nákladním se stala v koloně na Pražském okruhu směrem na Modletice na kilometru 23. Popojíždět budete 20 minut mezi 23. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Velké hlavy Frekvence 1.
8: Muž z indického města Surat si pořídil nové SUV, ale měl takový strach z poškození nebo krádeže, že ho nechtěl nechávat na ulici. Pomocí jeřábu si proto nechal vždy vůz vyzvednout na terasu svého domu ve druhém patře. Auto tam hodlá parkovat dlouhodobě.
4: Hele, ale nebylo to kvůli tomu, že se bál, že si ho půjčí jeho manželka?
1: Myslím, že jo.
4: Asi jo.
1: Tak to mohl rovnou zakopat před barákem, hele.
0: Takto, já by som mal pre toho Inda takú dobrú radu.
1: Povídej.
0: Ľudia už vynašli taký domček na autíčko. Garáž sa to môže.
2: A dá sa to zamknúť.
8: Oni tam na to nemajú místo.
4: Ne, teď som to chtěl. Vidieť.

0: svůj den má extra virgin oil.
1: Ale když budete každý den pít alespoň panáka olivového oleje, no, dožijete se stejně vysokého věku jako Ital. No,
2: strávíte toho hodně, hodně.
3: Na hajzal. Velké hlavy,
4: frekvence 1. No povedzte mi, na výrobu jedného litra kvalitného extra panenského oleja je potrebných přibližně koľko kilogramov olív?
2: Dva stromy.
4: Dva stromy?
2: I s kůrou.
4: Nevím, asi jsem to nepodotkl. Koliko kilogramů?
2: Na litr. Strašně, třeba,
4: na liter.
2: Třeba 50.
1: Já se třeba 80.
4: Chudáci Gréci.
0: 20 kilogramů oliv na jeden litr.
1: Tak kolik?
4: 4 až 5 kilogramů kvalitních najdeme.
2: No, jasně. No,
0: že to mačka i s peckama.
2: No, tou kůrou.
0: To je jak ten karbanátek, že jo. Oni jak to melou i s těma boudama, no, tak není taková potřeba.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop music.

0: Mám rád vůni tvý kůže.
1: Mám
0: Známe
1: rád
0: všichni, že?
1: Vůni tvý kůže.
0: Ale Mikeš jedinej zase kouká, vůbec netuší, protože on této hudbě neholduje. Navíc tvoje puberta to nebyla, když to naše
2: ne,
0: ano.
2: Moje puberta byla něco úplně jiného. Moje puberta byla úplně, já holduji něčemu jiného.
0: Chtěli jsme říct, že Pavel Vítek, ten zpěvák, má dnes narozeniny.
3: Je starší Pavel Vítek, alebo zubní rovnátka. Myslím také ty prvé, které dali děcku do pusy, aby malo pěkný chrup.
2: Tak rovnátka jsou starší.
1: Rovnátka jsou určitě starší. Mm-hmm.
0: Taky si myslím, že rovnátka jsou starší.
1: Já mám výbornou historku s rovnátkama. Mm-hmm. Já jsem nosila rovnátka a paní doktorka říkala, nebo pan doktor, musíš je mít a nemusíš je mít jenom když jíš, tak jsem furt jedla a v košili jsem měla takovou kapsičku a tam se mi takhle nosívávala, furt jsem něco jedla a jednou jsem je ztratila a přišla paní Matoušová a říká: "Dobrý den, paní Knížková, nenechala vaše Janina nebo nestratila vaše Janina u našich slepic rovnátka." Máma je vyčistila, strčila mi zpátky.
2: No, dobrý, no, no, dobře.
0: Tak to byl opravdu krásný příběh. Tak.
3: Zpátky k našemu problému.
2: No, takže Pavel Vítek
3: Pavel
2: je
3: Vítek má dneska 64 rokov.
1: Takže je starší.
3: A prvé rovná

0: dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále. Para, para, para, para.
2: No, tak, tak asi tak.
3: Koukej.
1: Koukej.
3: Sedmý den po práci si Bůh chtěl odpočinout na pláži. Jenže to už tam Češi měli osušky.
0: To je smutný. Mějte se moc hezky.
3: To je pravdivý.
2: Dovido po osušky.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Ondra.
8: Hezký podvečer. Nafta bude podle analytiků v příštích dnech zlevňovat. Její průměrná cena by se mohla brzy dostat až ke 48 korunám za litr. Projevit by se měl začátek vládních regulací i nedávný pokles cen na trhu. Naopak u benzínu analytici i přes opatření výraznější změny nečekají. Izraelský ministr obrany podle médií řekl, že dnešní incident na palubě letounu Fly Dubai byl podle prvních informací pokusem o džihadistický teroristický čin. Cílem podle něj bylo zřítit se s letounem a usmrtit tak všechny lidi na palubě. Senát dal šanci ústavnímu zakotvení práva na život offline. Nikdo by podle návrhu neměl být nucen využívat elektronickou komunikaci. Kritici varují před dopady třeba na datové schránky nebo další digitální služby. A hostem Presklubu bude už za chvíli předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. Jakub Weinlich se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše, ale také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny senátu.
4: Frekvence 1.
5: Počasí.
8: Teploty v noci budou kolem 14 až 9, při uklidnění větru kolem 5 stupňů Celsia. Zítra potom bude spíše teplo, místy ale větrno, bude spíš jasno až polojasno. Během odpoledne potom od západu zítra přibude oblačnosti, pršet by ale nemělo. Teploměr ukáže ve čtvrtek 20 až 25 stupňů.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
8: Hustý provoz a kolona vás drží na dálnici D1. Více ví Martina.
9: 40-minutové zdržení evidujeme na D1 na Brno od 10. po 24. kilometr. Na vině je silný provoz a dopravní omezení v místě oprav mostu Šmejkalka. Příjezd do Prahy po D5 se brzdí na 10 minut od 5. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 25 minutami navíc. A porouchané osobní auto nepřehlédněte v pravém jízdním pruhu na D1 na Prahu na 43. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Frekvence 1 Presklub. Jakub Weinlich a host.
2: Hezký podvečer, za pár dní uplyne rok od voleb do poslanecké sněmovny. No a na Frekvenci 1 proto provádíme takovou politickou inventuru se zástupci všech zvolených stran. A dnes je proto se mnou ve studiu předseda vládního hnutí SPD a také předseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura. Vítejte, pane předsedo, děkuji, že jste dorazil.
10: Přeji hezký podvečer vám i posluchačům.
2: Předpokládám, že jedete z poslanecké sněmovny?
10: Ano.
2: Tam se ale probíhá ta schůze, na které se má hlasovat o nedůvěře vládě. Tuto chvíli koukám na webové kamery poslanecké sněmovny. Přihlášeno je stále 47 poslanců, kteří chtějí vystoupit. Opozice svolala tu schůzi, na které chce hlasovat z několika důvodů. Můžete potvrdit, že by to hlasování mělo přijít na řadu zhruba zítra kolem 13. hodiny?
10: To potvrdit nemůžu, žádná taková dohoda není, takže uvidíme, jak to bude. Mm-hmm.
2: Co jste si z té schůze zatím odnesl? Je tam něco, co jste, dejme tomu, protože tam toho zaznělo hodně, protože ta schůze už probíhá od včerejšího odpoledne. Je tam něco, co vás, dejme tomu, řekněme, trklo, nad čím jste se zamyslel a říkal jste si, aha, takhle, když to slyším, to třeba dává smysl?
10: No tak především mě trklo to, když to vezmu z politického hlediska, že opozice nám umožnila neuvěřitelný prostor v médiích, abychom zrekapitulovali pozitivní kroky naší vlády. Takže já jsem ve svém vystoupení i moji vládní kolegové, tak jsme například řekli, že ve srovnání s loňským rokem jsou to čísla Českého statistického úřadu za naší vlády, klesly ceny elektřiny o 11%, klesly ceny plynu o 5%, za naší vlády ve srovnání s loňskem, kdy ještě vládla bývalá Fialová vláda, klesly ceny vepřového masa 24%, mléka o 42%, klesly ceny másla o 42%, klesly ceny vajíček o 14%, inflaci, jak víte, tak máme mezi třemi státy EU, které mají nejnižší inflaci v EU za naší vlády, zatímco za bývalé Fialové vlády byla kumulovaná inflace přes 30%.
2: Dobře, ale ta schůze je svolaná například kvůli střetu zájmu Andreje Babiše nebo kvůli tomu vysokému schodku státního rozpočtu. Tam mířila ta má otázka.
10: No, ona, opozice o tom v podstatě zatím vůbec nemluvila, takže vy jste se ptal, co jsem si z toho případně vzal, takže v podstatě tam nic takového, jak víte, do dnešní doby téměř ani nepadlo, jenom ve dvou vystoupeních nějakých z těch asi 40 vystoupení, která tam byly, takže celá ta schůze v podstatě probíhá tak, že se rekapitulují pozitivní kroky naší vládní koalice, třeba tam padlo i to, což je pravda, že jsme přijali zákon, který jsme snížili povinné odvody živnostníkům, ušetřili jsme 8 tisíc ročně všem živnostníkům, všichni ví, že se jim snížily povinné odvody.
2: Tak, ale dobře,
10: a tak
2: víme,
10: dále.
2: Že ti vládní poslanci vystupovali dost častěji a teď se dostává tedy řada na ty opoziční poslance, takže tam se zřejmě překulí ta argumentace, jen abychom byli nějakým způsobem spravedliví. My než se dostaneme k té schůzi poslanecké sněmovny, například i ke státnímu rozpočtu, než to všechno rozebereme, ještě mi řekněte, protože aktuální zpráva zítra uplyne 77 let od vzniku Čínské lidové republiky. Vy jste byl dnes na velvyslanectví Čínské lidové republiky, byl tam například i premiér Andrej Babiš. Viděl jsem mezi hosty bývalého předsedu komunistické strany Vojtěcha Filipa, bývalého prezidenta, tuším Klauze. Václava Klauze, ano. Jiřího Paroubka jsem tam, myslím, mezi hosty zahlédl a tak dále. Měla se tam údajně řešit například tarakotová armáda, zrušení víz pro Čechy, Padl nějaký termín, kdyby měl Andrej Babiš odjet do Číny, mluví se tuším o dubnu příštího roku.
10: No tak to jsem tam řešil já, ta témata, tak jsem rád, že to tedy zaznělo i v širším kontextu, bylo tam hodně lidí, protože to jsem předjednal v Číně při té své oficiální návštěvě v červenci, kdy jsme znovu restartovali ty česko-čínské vztahy, což velice veřejnost uvítala na obou stranách, a já jsem tam předjednal po těch 4 letech bývalé vlády, která ty vztahy vlastně poničila, že by chtěla, aby se zrušily turistická víza pro české občany, protože my jsme kvůli bývalé Fialové vládě pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, tou druhou je Litva. Jejíž občané potřebují turistická víza do Číny a spoustu občanů mi psalo, že tam jdou na dovolenou, na památky a že je to složitý s těma vízama.
2: Dobře, a ten termín padl?
10: Tak, bylo to úplně to první jednání po 4 letech. Já vím, jak se dělá fázi jednání.
2: Dnes například na tom
10: velvyslanectví. Já jsem se na to ptal a řekl bych, že bych byl rád. Zatím to rámujeme tak, že si všechno půjde dobře, tak zveřejnění té další přímé pravidelné linky, té důležité linky mezi Šanghají a Prahou, případně zveřejnění zrušení těch víz, že by mohlo padnout při návštěvě premiéra, kterou předběžně je plánována na jaro příští roku. To jsem předjednal všechno.
2: Ten duben je reálný termín tedy?
10: Tak to se musí rozhodnout pan premiér, zatím se mluví o jaru, zatím se mluví o dubnu, to je otázka na premiéra, nikoliv na mě, ale tak to o tom s panem premiérem hovořím a že při té příležitosti, že by to mohlo být zveřejněné, tak jak jsem to předjednal, ale bylo by to super, ty vztahy se samozřejmě, když 4 roky na někoho někdo plive, jo, což je bývalá Fialová vláda, plivala na řadu zahraničních zemí, ať to bylo na Slovensko, anebo na Maďarsko, anebo i na další země, tak samozřejmě nemůžete očekávat, že při první návštěvě se najednou všechno vám netka všichni odsouhlasí. Takhle to nefunguje.
2: Zvedl se tam někdo z vás z politiku také tu kartu toho zadržovaného Čecha?
10: O tom se tam dneska nejednalo, protože to má v gesci ministerstvo zahraničí, takže já jsem jednal o tom, co mám ve své působnosti, takže i ten přímý let by byl velice důležitý, protože já chci upozornit, že tady do roku 2019 jezdilo 600 tisíc čínských turistů a v loni jich tedy po Fialově vládě přijelo pouze 200 tisíc, protože oni zničili vztahy. A kdyby se nám to podařilo vrátit zpátky na těch 600 tisíc, což je mým cílem, tak jenom na DPH do českého státního rozpočtu je to přínos zadarmo 1 miliarda korun na DPH, protože oni byli na prvním místě v útratách na 8 na den přes 5 tisíc korun. Průměrný počet přenocování čínských turistů je téměř 3 přenocování. Takže když spočítáte všechny jejich útraty a jenom to DPHčko na tom, takže my jsme tady zadarmo měli prostě miliardu navíc. A oni jezdí všude do okolních zemí kolem nás, samozřejmě do těch západních, že jo? A bývalá Fialová vláda nás o tento příjem připravila. Přitom mají velký zájem o naše památky, ale i o Českou filharmonii mají veliký zájem o naše umělecké soubory. O tom taky jednám už po své návštěvě. Už rozjednáváme výjezdy i České filharmonie, Národního divadla Brno, už za mnou byli ředitelé a už se to znova otvírá. Měli tam plné sály, obrovská propagace české kultury to byla. Číňani mají zájem o naše hudební tělesa.
2: My půjdeme dál, půjdeme k tomu povolebnímu vývoji. Dnešním hostem v Pressklubu na Frekvenci 1 je předseda SPD a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
4: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinrich a host.
2: Pane předsedo, SPD má v současné době 15 poslanců. V minulém období to bylo 21, kdy jste kandidovali sami, teď jste kandidovali v souboru ještě s vámi několika stran. Jakou sebereflexi jste z toho vy sám pro sebe vyvodil, ten úbytek těch poslanců?
10: No tak vidíte tu sebereflexi, ani se mě už ptáte, když se podíváte na volební preference z minulého týdne, které proběhly všemi velkými médii, agentura Median, tak moje sebereflexe byla, že jsem ještě víc začal pracovat. Ještě víc, já už dělám, prostě zintenzivnil jsem ještě svoji práci pro občany na zákonech a výsledkem je zatím, že máme preference, teď máme 9%, že jo, nám dávali bez těch menších stran, s těmi menšími stranami, s jejich podporou jsme také kandidovali pro Trikolóra Svobodný, tak už by to bylo přes 10%. A nárůst samotných poslanců SPD, jenom samotného SPD, by v současnosti byl až na 24 poslanců podle průzkumu. To znamená prudký nárůst ze současných 15, takže já bych chtěl poděkovat občanům, že zatím takto kladně hodnotí tu naši snahu, takže moje sebereflexe, pane redaktore, teď víte, známe se léta, jedinou sebereflexí v dospělém světě, která funguje, že začnete ještě víc pracovat. Žádný výmluvy, žádný odpočívání a prostě snažím se pracovat naplno, chrlíme zákony, přijímáme spoustu už pozitivních zákonů, takže teďka třeba, že jo, teď to se bude týkat i vás, jo, spoustu občanů, my jsme teďka přijali zákon, kde zavádíme daňové slevy pro rodiny s dětmi, daňové slevy pro studenty, zvyšujeme důchody, prostě chrlíme jedno za druhým o levnější potravy, jak jsem hovořil.
2: Bude potom kde brát ty peníze na takovéto přidávání? No to je jednoduchá otázka, ke které se musíme jednou dostat.
10: No tak to se dostaňme hned. Teď ostatně víte, že já jsem přišel na koaliční radu, na naší vládní koalici okamžitě s návrhem na úsporu 20 miliard korun a nebudu chodit kolem horké kaše. Já vím, že se tady po Fialově vládě se vyplácí Ukrajincům na dávkách 12 miliard korun. Já jsem navrhl to všechno okamžitě škrtnout. Jo, protože já nechápu, proč tady mají Ukrajinci dostávat dávky na úkor českých občanů.
2: Dobře,
10: a navrhl jsem škrtnout, pardon, to není všechno. Já řeknu teda už jenom jednu částku, abych vás nezdržoval tady. Navrhl jsem snížení peněz na zbrojení o 7,5 miliardy. To jsou zakázky, které vůbec nejsou vypsané, dokonce nejsou ani výběrová řízení. To jsou velké zakázky, které trvají výběrový řízení až 2 roky, takže to vůbec není v příštím roce potřeba mít v rozpočtu. To máte 20 miliard, ale musím říci, že jsem v koalici nenašel úplnou podporu.
2: No, právě. A co s tím tedy? Protože například váš poslanec, pan Ševčík, úplně nesouhlasí s tím schodkem státního rozpočtu.
10: Říká,
2: že ho nepodpoří, to znamená, že vy s ním také nesouhlasíte, takže vy ho také nepodpoříte.
10: Pan docent Ševčík samozřejmě to má další vývoj všechno, protože jednáme, připravují se i ty pozměňovací návrhy, třeba to snížení dávek Ukrajincům, našli jsme kompromisy, aby to škrtlo celý, ale mluvíme o tom, že by tedy koaliční partneři by akceptovali, aby jsme to snížili aspoň 4 miliardy.
2: Moment,
10: já jsem říkal, celý je to kompromis.
2: Ten schodek bude takto navržen a už se budou pouze přesouvat přeci peníze mezi jednotlivými kapitolami. Taková je procedura v poslanecké sněmovně. Nebo nakonec vaše vláda předloží do poslanecké sněmovny jiný schodek státního rozpočtu, než je 386 miliard, na kterém se naposledy shodli v rámci koalice?
10: Není to pravda, tak krátké jenom, já vím, že v rozhlase hrozně málo času, tak velmi rychle. Schodek po bývalé Fialově vládě, po té, co jsme zalepili všechny díry, co oni tam podváděli, reálný schodek je 450 miliard korun. Jenom aby jsme si řekli, no, 450 miliard, slyšíte dobře. Teď asi nebude prostor to tady všechno vyjmenovat, ale vyjmenoval jsem to například v České televizi, kdy proti mně byl právě předseda ODS Kupka a jenom se dělal pecka, protože věděl, že mám pravdu. My jsme těch mínus 450 miliard, což je neuvěřitelný po té minulý vládě, jenom za letošní rok by to bylo, tak jsme to snížili na 389, teď na 386, vůbec nejsem s tím spokojený, dobře. Kdybych byl ve vládě sám, jakože nejsem, voliči rozhodli, tak bych škrtnul všechny dávky Ukrajincům, pokrátil bych ty výdaje do zbrojení. Ano, já podporuji obranu, to znamená akceschopnou českou armádu, ale ne předražený stíhačky a podobně.
2: Vy jste vlastně jediný předseda, což mě trošku překvapuje. Já jsem ještě té politice se věnuji poměrně dlouho, ještě jsem neviděl předsedu nějaké strany, která má zastoupení ve vládě, má svůj rezort a chce pro ten rezort méně peněz.
10: Ne, to je, my mluvíme o zbrojení. A já vám dám příklad, jaký je rozdíl. Třeba sousední Slováci nakoupili stíhačky F-16. Maďaři Gripeny. A obě dvě jsou o třetinu levnější než ty F-35, protože jsme malé země ve střední Evropě. Bývalá Fialova vláda, ministryně Černochová a spol. Koupili nepochopitelně, Bůh ví, co zatím je, nejdražší stíhačky vůbec, které se vůbec nehodí na velikost našeho území. Ještě s možností nosit jaderné zbraně, což doufám nepotřebujeme a ty žádné jaderné zbraně nechci na území České republiky. A teď vám říkám, no tak evidentně přemýšleli, když nakoupili stíhačky s možností nosit s jadernými nosičemi. To nemuseli kupovat. To znamená, vám ukazují Slováky, Maďary, kteří jsou vedle a mají podobně velké státy. Teď vám říkám hodně zjednodušeně, že kdybychom mysleli na obranu, tak ta výzbroj je jiného typu. Protože oni myslí, tady někdo myslí na zbrojení, třeba bývalá vláda, tak jsou to předražené výdaje. A takhle to máte i s jinými typy zbraní. To znamená, ten váš otázka, já se tomu rezortu věnu, protože mám na starosti, nejsem samozřejmě generál Zuna, že, který je samozřejmě náš expert, ale chci říct, že a takhle bych mohl pokračovat. Jo? On to není, že řeknete jednoduše, vy chcete vzít na zbrojení. Vy se musíte podívat na typ výzbroje, protože jsou výzbroje, které jsou útočného typu a obraného. A vesměs platí ne generálně, ale že ty útočného typu jsou dražší než ty obraného typu, jo. Takže my právě tu armádu zaměřujeme pod vedením SPD na obranu českých občanů a českého území. Bývalá Fialová vláda to zaměřovala na nějaký expediční sbor tisíce kilometrů daleko v rámci NATO někde v Afghánistánu. Jo, a to je změna koncepce, tím pádem je to i levnější a není potřeba jako takhle to do toho dávat, že někdo řekl procenta.
2: Vy jste sám řekl, že se věnujete rezortu obrany, že teda no sice nejste generál Zuna, který je za vás laicky ministrem obrany. Před volbami jste říkal, že jste strana plná odborníků a tak dál. Proč vy jste se vlastně jako předseda koaliční strany neujal některého z rezortů?
10: Prosím vás, to je výsledkem koaliční dohody, jo, že v koalici došlo k dohodě, že bych měl mít na starosti poslaneckou sněmovnu.
2: Vy jste jako předseda té strany mohl přece asi usilovat i o to, že jako předseda té strany budete chtít mít ve vládě nějaký svůj hlas a tak dále.
10: No tak Václav Klaus byl taky předsedou ODS a byl předsedou sněmovny, paní Pekarová byla předsedou TOP 09, taky byla předsedkyní sněmovny. Teď tomu vašemu argumentu trošku nerozumím, ale to, že jsme si, ten váš argument je tím pádem úplně irelevantní, ale chtěl jsem jenom říci,
2: že se ptám, protože vy říkáte, že to byla součást dohody a já se ptám, jestli vy sám jste si jako předseda z té strany nemohl říct, já jsem se na to samé ptal samozřejmě paní Pekarová.
10: Určitě jsem si říct mohl, ale koaliční dohoda byla, že jsem dostal v rámci dohod na starosti sněmovnu a zřejmě to bylo tím, že koaliční partneři vyhodnotili, že tam mám velké zkušenosti, aby ta sněmovna fungovala, aby ty zákony se prosazovaly a já myslím, že je to tak správně, protože každý by se měl věnovat tomu, čemu opravdu rozumí. A já nejsem odborník ani na obranu, ani na zemědělství. Já mám nějakou politickou vizi, mám nějaký politický program, který naplňuji, ale určitě, aby my preferujeme, aby ministry byli odborníci. My jsme představili naše odborníky, mám jich mnohem víc. Ti jsou ministry a jak vidíte, nikdo odbornost našich tří ministrů, my máme ministra dopravy, ministra zemědělství a ministra obrany, nikdo ji nikdy nespochybnil, protože jsou skutečně celoživotními špičkovými odborníky.
2: Se všemi jste spokojený natolik, že není potřeba uvažovat nad nějakou výměnou?
10: No tak já nevím, jestli mi dáte minutku už jenom, jo. Takže ceny potravin. Není to ideální, uznávám, ale prokazatelně podle Českého statistického úřadu ceny vybraných základních potravin těch nejčastějších šly dolů za nás. Máslo je dokonce levnější o 42%, dokonce levnější než na jarmarcích SPD.
2: Tak ale víme, doprava, jak to je teďka třeba i s mléčnými výrobky, doprava, že kvůli Hormuzu například.
10: No tak šli zatím dolů, doufám, právě, že to tak udržíme. Ale chci říct, takže to se daří, není důvod. Jenom teďka mimochodem se tak týká rezortu zemědělství, SPD ve spolupráci s koaličním partnerem jsme předložili zákon na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Tak je to pod naším rezortem, je to super úplně, protože já nesnáším, když někdo týrá kočky a psy a ještě se vysmívá tomu, jo. To prostě to musíme dát utrum, já mám rád prostě zvířata. Druhou věcí je doprava. Všimli jste si možná, rekordně stavíme. My jsme dali rekordní 180 miliard na výstavbu dálnic, silnic, modernizace železnic, takže se staví, kde se může, aby to
2: konečně doběhla ta aby to za 4 roky, těm stavbám, aby
10: to, ne, my zahajujeme stavby taky. No pozor, na to je potřeba financování. Teď víte, že po minulé vládě na ty stavby nebylo financování. Po minulé vládě nebylo financování, takže to není žádný dobíhání. My jsme naopak to realizujeme. Co týče obrany, všimněte si, žádná korupční kauza, žádná předražená zakázka, rekordní nábory děláme, to znamená, my jsme měli náborový plán před 2000 vojáků, splnili jsme ho už na jaře. Za bývalé ministryně Černochové, za bývalé vládě, ta nabrala 184 vojáků ročně, protože se jí tam nikdo nechtěl hlásit pod paní Černochovou a pod bývalou vládou. Pod námi se hlásí. Děkuji všem rodinám i těmto vojákům, že se rozhodli pro službu vlasti. To je velice dobré. Zlepšíme tam podmínky. Takže my máme tři rezorty, my na těch rezortech problém nemáme. Mimochodem, když jsme u obrany, zastavili jsme jakékoliv financování války na Ukrajině z českého rozpočtu. To jsem taky sliboval, udělali jsme to, je to tak. Takže když se mě ptáte jenom na ty tři naše rezorty, mohl bych mluvit i více.
2: Protože za ně jste zodpovědní.
10: Tak já jsem spokojen, protože já myslím, že my jsme u vlády 9 měsíců, jak víte. Naše vláda vznikla, získala důvěru v lednu. No takže takhle asi.
2: Ustojíte podle vás tu důvěru?
10: Tak,
2: to hlasování o nedůvěře,
10: tak určitě víte, že podle zákona pro vyslovení nedůvěry vládě nestačí většina přítomných poslanců, ale musí to být 101 poslanců. A opozice má 92. Proto je to z mého pohledu pouze, že příští týden jsou senátní a komunální volby, tak prosím o podporu samozřejmě SPD, ale aby šel zpátky k věci, takže já to vnímám jenom jako předvolební kampaň, protože oni tam neříkají nic novýho.
2: Připomenu jen, že i vy, když jste hlasovali o nedůvěře vládě, tak to bylo 4x a bylo to 84, 81, 85 a 94.
10: Jasně. Pro. Ne, to je legitimní právo. Ne, to je legitimní právo podle zákona, že opozice může vyvolat hlasování o nedůvěře. Vy jste se ale ptali, jestli je to realistický scénář. Já říkám, že to vůbec realistický scénář není, aby se odhlasovala nedůvěra, protože my máme 108 poslanců a oni potřebují 101 a sami mají 92, takže myslím, že je to úplně jasné.
2: Poslední věc, už jste zajistil toaletní papír ve vlacích?
10: Ano, to asi půl roku jsem dostával podněty od spousty občanů, kteří mi psali, že speciálně na rychlíkových dálkových tratích, třeba Ostrava, Praha, že s těmi hygienickými problémy jsou, že tam jsou velké problémy. A teď si představte, že jdete rychlíkem a nemáte jak to řešit, že nemůžete vystoupit. Takže to byl výsledek asi tak několika desítek podnětů občanů. Já jsem těch podnětů poslal vícero. Média si vytáhli jeden. Já jsem například poslal to, že v konkurenčních vlacích dvou konkurenčních firm Českých drah na lince třeba Ostrava, Praha, že se dávají vody zdarma, že jsou tam dětské koutky. A v Českých dráhách nejsou, protože my máme pod námi rezort dopravy, takže i České dráhy. Takže těch podnětů jsem tam dal víc, který jsem shromážil asi za půl roku od spousty občanů. A předal jsem to ministrovi obrany a představte si, ono to zní úsměvně, ale je to poměrně nutná lidská potřeba, že od té doby už jsou tam ty hygienické potřeby, třeba 3, už jsou tam 4, ty toaletní papíry.
2: Takže
10: já jenom chci říct, že vy to myslíte samozřejmě trošku úsměvně, ale
2: když ten výrok zazněl. No, ale já se omlouvám, opravdu musíme končit, protože čas nám vypršel.
10: Já to budu dám poslední vteřinku. Já prostě se sbírám vždycky, já reaguju na podněty občanů, tak se na mě nezlobte, prosím, ale když mi někdo pošle třeba 100 podnětů na jedno téma, 100 občanů, tak se to snažím řešit a já myslím, že to by měl dělat každý politik. I když to někdy může znít některá témata úsměvně.
2: Tomio Okamura byl hostem Preskubu na Frekvenci 1. Pane předsedo, díky moc, že jste dorazil, někdy příště naslyšenou.
10: Děkuji, mějte se hezky, ať se daří.
2: A od mikrofonu součí také Jakub Vajna.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. a slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
12: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
13: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
4: Tušíte, který?

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2015. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, máme středu, poslední září, je tady svátek, má Jeroným a máme potom dnešním presklubu. A já doufám, že vy jste měli štěstí na události, případně situace, anebo příběhy, které skončily dobře. Ten jeden byl dneska hodně komentovaný, jedno letadlo šlo prudce k zemi, lidé se loučili s životem, ale dobře to dopadlo. Tak radostná událost s dobrým koncem, nebo nepěkná událost s dobrým koncem, tím bych odstartoval dnešní večer, kde to bude hodně vzpomínání. Hodně nostalgie a hodně ohlédnutí za tím, co jsme pro vás dneska jeli na vaší oblíbené frekvenci 1. Posílám Cher, No Name, teď Ozone, Drago Starintej.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.

To dala Cher po půl sedmé na frekvenci 1. Kdo jiný než tahle dáma je legendou? Tak došlo taky na jeden hrůzostrašný příběh. Dnes to byly plné sociální sítě a samozřejmě zpravodajství. Nevím, jestli to k vám samozřejmě došlo, ale mělo to skvělé zakončení a mělo to dobrý konec. A já mám rád dobré konce. Kdo by je neměl rád? No tak sítě dnes totiž zaplnily záběry z pokusu o ranní únos linky na trase z Dubaje do Tel Avivu. Došlo ke komplikacím, souboj v kabině. Ten doprovázel poměrně divoký manévr a je svým způsobem zázrak, že letadlo nehavarovalo. Ta čísla jsou fascinující, musím říct, protože Boeing 737 MAX 8 v barvách aerolinek Fly Dubai se po 2,5 hodinách klidného letu během 30 sekund propadl z výšky okolo 10,5 kilometrů do 6 a dosáhl kritické rychlosti 1077 kilometrů za hodinu a krátce na to zase vystoupal jako na horské dráze zpět o kilometr výš a znovu se propadl na hladinu 4 až 5 kilometrů. Následné peripetie, ale jak jsem říkal, nakonec došlo ke šťastnému přistání. Tak pokud náhodou vám to letí, tak vám samozřejmě přeji, aby se vám něco podobného vyhnulo, aby váš let byl samozřejmě klidný, abyste doletěli někam na to babí léto naprosto v pořádku. Už za chvilku Petr Kolář, teď Taylor Swift.

Balada Petra Koláře tady na frekvenci 1 před 19. hodinou. Jinak Petr přiměl v době, kdy nahrával tuhle píseň, trošku jiné zájmy a měl takovou image drsného rockera a metalisty. Do nahrávání popové balady se mu příliš nechtělo, ale skladatel Karel Svoboda ho nakonec přemluvil. A myslím, že udělal dobře, protože tohle je jeden z největších rádiových hitů Petra Koláře. A budou další, třeba Alphaville, taky Pink, no a o 19. jako vždycky události dnešního dne.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
5: Slovo dostává Ondra.
6: A všu samozřejmě hezký podvečer. Ve sněmovně pokračuje schůze o vyslovení nedůvěry vládě. Do školy u Prahy, která zavřela kvůli salmonele, se vrací žáci a kolona se stále tvoří na dálnici D1 a také na Pražském okruhu. Ve sněmovní rozpravě před opozičním návrhem na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše se dnes odpoledne dostala ke slovu i opozice. Vyčítá vládě její kroky, například údajné nedodržování předvolebních slibů, zadlužování nebo plýtvání penězi. Předtím mluvili hlavně členové vlády, kteří naopak hájili a opozici také kritizovali. Hostem presklubu dnes byl předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. Ten ke schůzi řekl mimo jiné, že opozice zatím nepřišla s ničím novým.
7: Opozice o tom v podstatě zatím vůbec nemluvila, takže vy jste se ptal, co jsem si z toho případně vzal, takže v podstatě tam nic takového, jak víte, do dnešní doby téměř ani nepadlo, jenom ve dvou vystoupeních nějakých z těch asi 40 vystoupení, která tam byly, takže celá ta schůze v podstatě probíhá, takže se rekapitulují pozitivní kroky naší vládní koalice.
6: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, přišlo dnes asi 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 z 60 učitelů druhého stupně. Veškerý personál školské kuchyně v budově v Polesné je nemocný. Někteří rodiče uvedli, že jejich děti už nechtějí ve škole vůbec jíst. Ředitel školy Libor Skala to prý chápe.
8: Tak naprosto rozumím tomu, že děti mají hrůzu z té školní kuchyně. Já si myslím, že ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů, anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
6: Do obou školních budov se dnes vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Škola podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec. Počet evidovaných nemocných se celkem přiblížil k 400. Dnešek byl nejteplejším dnem letošního babího léta, uvádí meteorologové. Na dvou místech naměřili přes 26 stupňů Celsia, na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25 stupňů a více. Napsal to Český hydrometeorologický ústav na síti X. Na Šumavě na 3 stanicích pak padly teplotní rekordy pro 30. září. Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácí mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovenska chybí, stále se dotavuje z následků pádů na Vuelte. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: V noci bude 14 až 9 stupňů Celsia, tam, kde bude bez větří, tak to bude kolem 5 stupňů. Zítra potom bude spíše teplo a místy opět větrno. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: Dopravní situace se s večerem výrazně lepší, stále se ale zdržíte v menší koloně na Pražském okruhu, a to za sjezdem z D5 ve směru k D1 od 25. po 16. kilometr. Nechá to tam zhruba nějakých 10 minut. No a na 10 minut je taky ještě stále kolona za Prahou ve směru na Brno. Byť se výrazně zmenšila, stále se v ní zdržíte kvůli hustému provozu od 18. po 25. kilometr. Tak pevné nervy, šťastnou cestu s Frekvencí 1 a Milanem Bílkem.
5: Hezký večer, mám z toho radost, stejně jako by počasí luxus, jede to dál a vypadá to, že se nám to malinko může protáhnout i do toho víkendu, který bude 1. říjnový. Tak jako vás, takhle po 19. všechno sedí, my jsme tady dnes po ránu měli Šárku Strachovou, samozřejmě známou lyžařku, velmi slavné jméno, za chvilku míříme k tomu rannímu rozhovoru, alespoň v pár větách, teď ale Farben, Baby Goodbye.

0: To bylo o andělech a Robbie Williams hitem, který ho vystřelil až ke hvězdám. Tak na Slovensku prý mají velmi úspěšný seriál, je to taková obdoba Vyprávěj a jmenuje se Slib. A titulní hit tam zpívá Dara Rolic. Tak si to zahrajem.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
0: Pro vás teď možná novinka, pro mě určitě je tady titulní písnička k TV retro seriálu, který loni běžel na slovenské Markíze a teď je k vidění na OnePlay a na Slovensku to byl trhák a lidi moc bavil. Tak uvidíme, jestli chytne i nás, české diváky. Tak tady je titulní hit, tady je Dara Rolins a Slup.

0: Dali to My Heart, to byla Taylor Dane z hlouby 80. let. Přidám UB40 a také Luv z Capaldi s novinkou Stay Love. No a teď zpátky do dnešního rána. S námi byla po ránu velká sportovní hvězda, lyžařka Šárka Strachová. No a jak vlastně trénují lyžaři v létě?
1: Lyžaři hodně trénují na bruslích, jezdí jako z kopce, trénují si ty oblouky. Ale když bych se jako podívala na těch pár let zpátky, kde jsem touhle dobou bývávala, tak to vesměs bylo hlavně v Jižní Americe, Chile, Argentina, Ushuaia, a tam, kde i velká část jakoby lyžařů profesionálních teďka je, nebo když to řekneme částečně v Jižní Americe, částečně na Novém Zélandu, takže oni tam vlastně cestují za tím sněhem. Toho sněhu je čím dál tím méně, čím dál tím je výš. Řada lezovců se vlastně na to si zavřela, které ještě byly v provozu. Takže my jsme byli vždycky tak ten konec srpna, celé září, daleko za oceánem.
2: Vy jste říkala kolečkové brusle. To se fakt jako ovládá. Já teda jako musím přiznat, že nejsem ani zdatný lyžař, ani zdatný kolečkový bruslař. Jo? Tak možná se omlouvám za triviální otázku. To se ovládá jako podobně?
1: No tak když...
2: Ty obloučky třeba.
1: Ano, a když si chcete naučit třeba oblouček, tak aby byl krásně čistý, jako čistý, že tam nešoupou ty liže do stran, tak si to trénujte na těch bruslích, protože na těch bruslích vlastně ten slide neuděláte, že? Takže tam to jde zatočit jedině krásně čistě a já třeba takový ten cit pro ten skluz si myslím, že jsem hodně i z těch bruslí měla, že na těch bruslích jsme strávili strašně moc času. I to byly teda ošklivý pády a různě jako nebezpečné situace, ale opravdu se dá jezdit takový slalomek a vlastně je to i dobrá makačka na nohy, protože ono i po té rovině, abyste to fakt jako rozprádili do té rychlosti, tak ty nohy musí hodně makat.

0: Fun máme takhle po půl osmé, zase s tím nádherným měsícem, sklizňovým měsícem venku, tak možná jste na něj měli štěstí a už jste ho taky zkoukli. Máme 7 minut po půl osmé, vyrážíme do hudební minulosti, ono je to skoro 50 let, co se právě tahle píseň dostala na vrchol britské hitparády a byl z toho obrovský popras. Ano, rok 1978 a hit, který byl vydán v srpnu právě tohoto roku a za pár týdnů už to bylo číslo jedna po celém světě. Summer Nights. John Travolta, Olivia Newton-John. Vzpomínáte se na ten film a na klip, tak přestože v písni Travolta a Newton-John vlastně zpívají o bezstarostných středoškolácích, tak Johnu Travoltovi bylo během natáčení 23 let a Olivia Newton-John dokonce 29. Ale vypadali skvěle a už navždy v tomhle klipu skvěle vypadat budou, to je ta výhoda. Za chvilku Phil Collins, Alanis Morissette a taky Marquez Vayamos Compañeros.
1: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také jak mu pomoct.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 20. dál Bon Jovi Bed of Roses. Dále Sugar Babes. A nebo One More Try.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
2: Já přeju hezký večer. Současná vláda Česko k prosperitě nedovede. Ve sněmovně to dnes řekl Vít Rakušan. U Nového Jičína začala stavba poslední větší chybějící části dálnice D48. A doprava už je bez komplikací a bez větších kolon. Nynější vláda Česko k prosperitě nedovede, řekl při dnešním sněmovním jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Podle členů vládní koalice jde o předvolební gesto, jak na plénu řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
3: Jiná otázka samozřejmě je, proč se tady tato schůze koná právě teď, několik dnů před volbami. A ještě jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda dnes padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
2: Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Babiše a útoky vlády na různé instituce. U Nového Jičína začala stavba poslední větší chybějící části dálnice D48. Přestavba necelé 4 kilometry dlouhého úseku současné silnice 1/48 bude stát přes 870 milionů korun. Stavba má být hotová na konci roku 2028. Novinářům to řekl generální ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, který mluvil také o tom, jaká přinese stavba dopravní omezení.
4: Budeme zase dopravu svádět na ten jeden jízdní pás a budeme postupně realizovat ten druhý, takže budou zde jezdit pomezení většinou dobu v tom režimu 1+1 jízdní pruhy. Naštěstí my jsme si to vyzkoušeli na těch ostatních úsecích a nekonají se nějaké zásadní problémy, zásadní kolony. A každopádně určitě to komplikace je po dobu té stavby zde, bude to dopravní omezení, které vnímáme vlastně na té silnici 1/48 nebo na té dálnici D48 poslední roky pravidelně, protože všechny ty úseky se postupně přestavovaly do toho dálničního profilu a všude ty omezení byly.
2: Po dokončení tohoto úseku bude ještě zbývat přestavět do dálničních parametrů estakádu v Šenově u Nového Jičína a potom bude D48 kompletní. Americká vláda zavedla další sankce vůči Kubě ve snaze přivodit pád tamní komunistické vlády. Nejnovější omezení se ale týkají i finančních operací kubánských soukromých podnikatelů, jak píše AFP. Od dnešního dne musí americké banky zablokovat účty Kubáncům, kteří ve své zemi podnikají v soukromém sektoru, s výjimkou těch, kteří mají zvláštní povolení od amerického úřadu. A české hokejistky vstoupily do turnaje Eurohockey Tour v Lahti porážkou s domácím Finskem 0-2. Ve třetí třetině neproměnily dvě trestná střílení. Brankářku a Halovou nedokázaly překonat Klára Himlárová a Kateřina Mrázová.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty 14 až 9, při uklidnění větru 5 stupňů Celsia. Zítra bude teplo, místy také větrno s teplotami kolem 20 až 25 stupňů Celsia. Během odpoledne potom od západu bude oblačnosti částečně přibývat.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Ze silnic přichází dobrá zpráva, kolony se rozjely, i na pražském okruhu už se jezdí prakticky bez držení. Tak ať to vydrží a šťastný dojezd domů s Frekvencí 1 a Milanem Bílkem.
0: Hezký večer, jsem rád, že vás mám teď u rádia i po 20. hodině a pojedeme dál a dál a dál až do půlnoci posledních minut toho posledního zářijového dne, večera, který tady máme. Tak brzy tma, ano, to jsme si všimli úplně všichni a já si myslím, že tyhle podzimní dny a případně následně pak zimní jsou úplně nejlepší na to vyrazit do kina, jaké velké filmové trháky nás čekají v následujících týdnech. Jsem tu za chvilku s krátkým přehledem. Teď Adéla, Rolling in the Deep.

0: Nothing Else Matters a to byla Metallica se známým hitem, slavným bálem tady na Frekvenci 1. 18 minut máme po 20. hodině, tak brzy tma, ano, brzy večer. No a pro mě, nevím jak pro vás, ale pro mě je vždycky jako potřeba takový ideální vyrazit do kina. Nějak to přes léto, přes sezónu nestíhám. Jak to bude vypadat v českých kinech a na co se můžeme těšit ze září, to už moc nestihneme, každopádně v říjnu. Tam vidíme třeba československé drama od režisérky Evženy Brabcové s Klárou Jsou, takže kdyby náhodou Divočina, je to k mání, stejně jako Láska, to bude psychologické drama režiséra Marka Škopa. A v listopadu, kdyby náhodou velké jméno Godzilla minus Zero, další monster podívaná pro milovníky tohoto. Já asi půjdu na zrození šampiona, to znamená Gilles Villeneuve, velká slavná postava Formule 1 a kanadské sportovní životopisné drama. To by, myslím, mohlo klapnout a já doufám, že v tom budou takové ty hezké barvičky 70. a 80. let, skoro jako svého času na Technicoloru. No a prosinec, konec roku, nám nabízí velké dělo Duna, část třetí, tedy vyvrcholení ságy Denise Villeneuve se Zendayou a Timothée Chalametem. No a dál Avengers Doomsday, případně Angry Birds ve filmu, tedy třetí díl populární animované komedie pro rodiny s dětmi. Je z čeho vybírat, tak doufám, že tam najdete něco i vy, ať vás to baví. A užijte si ty následující filmové podívané, které nás čekají. Už za chvíli Bon Jovi, Sugar Babes a taky Marek Ztracený, Zastav mě.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Bed of Roses. A to byly Bon Jovi, minutu po půl deváté. Tak za chvilku vlastně dobrá zpráva. Stát zveřejnil nové stropy na cenu benzínu a nafty. Jsou to plné zprávy u nás. Tady na frekvenci jedna. My vám to taky rádi zopakujeme a já to připomenu za pár minut. Ale teď Suchánek a kolečko, tady je odpověď na váš dotaz.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Proč se říká, že někdo má oči jako ostříž? Vidí ostříž opravdu tak dobře? Nebo jsme mu tu pověst přisoudili jen proto, že má velké oči?
3: Ostříž má velké oči?
2: No jasně, neby viděl dobře, to je ryba, že jo? Aby viděla dobře ve vodě.
3: No jasně, že má vyvalený ty oči asi.
2: Vyvalený velký, no.
3: Aha, a to je sladkovodní?
2: Sladkovodní, no.
3: Tak to jsou tyhle ty, jak oni se zastavějí a sledujou tu kořez, že jo?
2: Přesně, mrkaj.
3: Mrkaj a pak jako udělají ten brutální pohyb nějaký.
2: To je rychlej, no. A vrno, a vlastně pak se vlastně zčeří, pak jsou okolo to ty bublinky.
3: Bublinky, no. Tak to ono. Já to nemám rád, tyhle ryby.
2: No ne, mám oči jako ostříž, to je podobně, jako když si říká, mám kachní žaludek. Tak když mám kachní žaludek, tak vlastně s ním všechno. A tady vlastně, když máš oči jako ostříž, tak nemusíš zavírat oči ve vodě. To jsou lidi, co nezavírají oči ve vodě, tak mají oči jako ostříž. Že můžeš mít otevřený, že vidíš pod vodou vlastně, bez potápěcké
3: bariéry. Já jako vidím, ale není to tak jako ostříž, jako... Moje děti třeba ty zavírají ty oči, jako.
2: No, tak ty nemají oči jako
3: ostříž. Oni to prostě nechtějí vědět, jako no.
2: Tak nemají oči jako ostříž, tak jim to můžeš říct nebo vzkázat takhle.
3: Ale dioptricky byla blbost, jo, to ti uplave asi, jo.
2: To ti uplave, no, ale když máš ty sportovní, nebo ty potápičský jsou dobrý.
3: A dělají dioptricky už, jako?
2: Dělají dioptricky potápičský, no, tak když jsi potápič profesionální a máš samozřejmě jako dioptrie, tak musíš, že?
3: No jasně, to je pravda. Takže ta odpověď zní, jo, je to proto.
2: Je to proto, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: po půl deváté, tohle byl zásah přímo na komoru na konci 80. let a Timothy na tenhle slavný kousek už nikdy nenavázal, ale to nevadí, my si ho budeme takhle pamatovat další dekády a dekády. Tak od zítřka by to mohlo být veselější, stejně jako jsem říkal, že tady dneska byl jeden letecký příběh s dobrým koncem, tak lepší konec taky budou mít pohonné hmoty už od zítřka na Stojanech, tam nebude třeba 51-50 nebo tak něco, ale od zítřka tady máme zastropování, to znamená, že od zítřka už to bude, já tady teďko tu přesnou cenu úplně nevím, ale prostě 48 něco a tak, zopakujeme vám to ve zprávách. Co ale trošku hraje do karet, že se pomalu, ale jistě obnovuje taky převoz ropy přes Hormuz, já to tady nebudu dlouze pitvat, každopádně to cenu ropy tlačí dolů. A jak chytré hlavy dneska napsali, samo o sobě to ale nestačí k návratu Brentu, například k 70 nebo 80 dolarům za barel. Čili já jsem to tady rozklíčoval, situace je dál tedy jakoby napnutá, no a pravděpodobnějším scénářem je, že opatření Babišova kabinetu zůstanou v platnosti alespoň do konce října. Tak aspoň něco. Za malou chvíli Tina Turner, taky Scooter, Michala Hrůza a Leony pro nás má Don't Worry.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Filthy Legend Pop Music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starost.

0: of the World, to byla Miley Cyrus, 21. Pojďme na zprávy.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
2: Já přeju hezký večer. Na obranu východního křídla NATO příští rok bude vysíláno méně českých vojáků. Spojené státy a jejich partneři oficiálně ukončili v Iráku vojenskou misi po 12 letech. No a se zdržením ještě stále počítejte na Pražském okruhu. Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který dnes schválil Senát. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD pokles zdůvodnil úsporami a také tím, že maximální počet vysílaných vojáků nebyl naplňován.
3: Posilování obrany východního křídla Aliance je naší absolutní prioritou. Pokud jde o hotovostní síly Aliance, ten počet vyčleňovaných vojáků do hotovostních sil se zvyšuje z 10 480 na 14 780 v roce 2028.
2: V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Zdravotní péči o pacienty přímo u nich doma mají od příštího roku posílit terénní sestry praktického lékaře. Ulevit to má hlavně seniorům nebo špatně pohyblivým lidem, pro které je doprava k lékaři často náročná.
4: S návrhem přišli podle iDNESu praktici. Sestřičky by mohly doma pacientům změřit tlak, zkontrolovat užívání prášků nebo píchnout injekci. Problém by ale mohla být absence sestřiček v ordinaci. Sehnat by museli auto a museli by počítat s dalšími náklady. Proti plánu se staví zástupci agentur domácí péče. Upozorňují na to, že se může vytvořit paralelní síť péče doma s rozdílnými pravidly a odpovědností. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili v Iráku vojenskou misi, uvedl dnes mluvčí Pentagonu. Mise se po dobu 12 let zaměřovala na boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která od roku 2014 po určitou dobu ovládala rozsáhlá území v Iráku a Sýrii. Americký prezident Donald Trump krok uvítal jako velký den pro Ameriku a vítězství pro Spojené státy. Útočník Cristiano Ronaldo opustil portugalskou fotbalovou reprezentaci. Je to aktuální zpráva, podle médií to bylo kvůli sporu s trenérem národního týmu. A spartianské fotbalistky zvítězily v odvetě druhého předkola evropského poháru na hřiště Farlu Constanta 4-0 a po týden staré úvodní domácí výhře 4-1 postoupili do osmifinále. Mezi 16 nejlepších týmů se naopak nedostaly liberecké hráčky. Slovan sice v prvním zápase doma překvapivě porazil Rosenberg Trondheim 3-1, dnes ale favoritovi na jeho hřišti podlehl 1-4.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra nás čeká spíše teplo a místy větrno, bude jasno až polojasno. Během odpoledne se od západu dostanou nad Česko taky nějaké mraky. Pršet z nich ale nebude. Teploměr ukáže 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Většina velkých kolon se už rozjela a jezdí se bez komplikací ještě stále, ale občas je hlášen hustý provoz na dálnici, na Pražském okruhu, a to ve směru k letišti po nějaký 20. kilometr. Aktuálně se ještě popojíždí v menší koloně při příjezdu do Prahy po 11. na 27. kilometru. Tam je to maximálně na 5 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje vysílání Frekvence 1 a za mikrofonem Milan Bílek.
0: Ano, vezu vás dál tím dnešním posledním zářijovým večerem. Taylor Swift má nový hit a to je velká událost. Já ho pro vás mám už za malou chvíli. Rád vám ho představím. Dáme si velké hlavy, to nejlepší z času po 17. A teď Krištof. A život je krásný.

Sensa na Donna, to byl Cukárová Polianka, když tohle hrálo vždycky na těch devadesátkových mejdanech, tak to bylo hodně. Tělo na tělo, dobře si to pamatuju. Máme 17 minut po 21. Hezký večer. A teď jedna z novinek, je tady jedna z nejpopulárnějších zpěvaček na světě, to je Taylor Swift se svojí novinkou I Knew It, I Knew You. Napsala a nahrála pro animák Toy Story 5, tedy Příběh hraček 5 od studií Disney a Pixara. Ten hit, který máme před sebou, vyšel 5. června a byl z toho samozřejmě obrovský komerční úspěch. No a vy můžete čekat návrat Taylor k jejím country popovým kořenům. No a sama Taylor říká, že se vlastně inspirovala svými vlastními vzpomínkami na dětství a láskou k téhle filmové franšíze, kterou podle svých slov zbožňuje už od svých 5 let. No a k napsání písně jí přesvědčil prý osobní dopis od samotné producentky, která nastínila nový a na ženské postavy zaměřený přístup 5. dílu. Taylor Swift je tady ve své letošní novince. I knew it, I knew you.

0: Man on the Moon, R.E.M. taky s námi dorazí YouTube, z jeden van, bude poetika, je to blízko. No a teď velké hlavy, a ty se dneska zaměřili, a to jsem rád, na můj jmenovaný olivový olej. Takže dnes máme den tohoto oleje.
1: Svůj den má extra virgin oil.
2: Ale když budete každý den pít alespoň panáka olivového oleje, no, dožijete se stejně vysokého věku jako Italo.
3: Strávíte toho hodně, hodně.
1: Na hajzal.
4: Velké hlavy, frekvence jedna.
5: No povedzte mi, na výrobu jedného litra kvalitného extra panenského oleja je potřebných přibližně koľko kilogramů oliv?
3: Dva stromy.
5: Koľko?
3: S kůrou.
5: Neviem, asi som to nepodotkol. Koľko kilogramov?
3: Na litr. Strašne, třeba.
5: Na litr.
3: Třeba 50.
2: Ja 50. Třeba 80.
5: Chudáci
1: Gréci. 20 kilogramů oliv na 1 litr.
2: Tak olej.
5: 4 až 5 kilogramov kvalitných na 1 litr.
3: No, jasne. No, jo. Dobře, to mačkaj i s peckama.
5: No, jo.
3: S kůrou.
2: S těma sběračema.
1: To je jak ten karbanátek, že jo. Oni jak to melou i s těma boudama, no, tak není taková potřeba.

velký poklad od skupiny U2 tady na Frekvenci 1. Skoro okolností taky song, který vlastně tuhle kapelu tak nějak zachránil před rozpadem. Ono to bylo tak, že v roce 1990 odjeli U2 do Berlína, aby nahráli nové album, a tehdy mezi členy panovalo obrovské napětí a hrozil definitivní rozpad téhle superslavné kapely, ale kytarista Edge náhodou spojil dva různé akordové postupy, vznikl základ pro One, no a kapelou nahrávání této písně znovu našla smysl to být spolu. Semkla se, krizi překonala. Jinak všichni považujeme tuhle písničku za takovou hezkou, romantickou a hraje se na svatbách, ale sám Bonovox to označuje za paradox, protože ten text, jestli jste to poslouchali, tak je ve skutečnosti temný, hořký a pojednává o rozchodu a taky těžkém soužití. Tak my si dáme Enigmu Europe a teď Summer Love, to bude jinak. Zpátky do léta, do prázdnin, jsou tu Miro.

0: To byla Katy Perry, tady je Frekvence 1. Teď nové zprávy.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ve sněmovně se opozice a koalice stále přou ohledně fungování vlády. Vyšetřovatelé řeší incident na palubě letadla Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu. A teploty ve čtvrtek půjdou až na 25 stupňů Celsia, pršet by opět nemělo. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Současná vláda Česko k prosperitě nedovede, řekl při sněmovním jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Podle členů vládní koalice jde ale jen o předvolební gesta, jak na plénu řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
3: Jiná otázka samozřejmě je, proč se tady tato schůze koná právě teď, několik dnů před volbami. A ještě jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda dnes padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
2: Opozice zdůvodnila schůzi výšší schodku rozpočtu, údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra nebo útoky vlády na různé instituce. Vyjádřil se k tomu také předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, který byl hostem našeho presklubu. Rozhovor je na našem webu frekvence1.cz. Nafta bude podle analytiků v příštích dnech zlevňovat. Její průměrná cena by se mohla brzy dostat až na 48 korun za litr. Projevit by se měl začátek vládních regulací i nedávný pokles cen na trhu. Naopak u benzínu analytici i přes opatření výraznější změny nečekají. Jeho cena by se měla stále pohybovat kolem 46 korun za litr. Vyšetřovatelé dál zjišťují okolnosti vážného incidentu na palubě letadla Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu. Jeden z pilotů měl za letu napadnout a pobodat svého kolegu a podle izraelských představitelů se následně pokusil letadlo zřítit. Útočníka přemohli cestující. Řízení převzala další posádka, která cestovala na palubě a se strojem bezpečně přistála v Saudské Arábii. Podezřelého pilota úřady zadrželi. Izraelský ministr obrany incident označil za pokus o džihadistický teroristický útok. Samotné aerolinky ale zdůrazňují, že motiv zatím není známý. Zástupci klubu hokejové extraligy se na valné hromadě shodli, že se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Představitelé devítinásobného slovenského mistra jim představili svoji vizi. Funkcionáři českých klubů chtějí další informace, uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A ve čtvrtek bude jasno až polojasno, odpoledne potom od západu bude přibývat částečně oblačnosti. Teploměr ukáže 20 až 25 stupňů Celsia, pršet by ale opět nemělo. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Hezký večer, to byly nové zprávy, co dalo to 30. září, ještě zopakneme o 23. a pak už tady budou zprávy říjnové. Posíláme Oasis, Pink, Tečinasky a potkal jsem tě po létech.

Slavní kluci z Anglie, hodně slavní, to byly Oasis a Don't Look Back in Anger, jeden z největších hitů téhle Brit popové kapely, který jsme si hráli. Tak zítra máme 1. října, dívám se, kdo bude slavit narozeniny, a to 95. Klobouk dolů Jiří Suchý, myslím, že to je jedna z nejvýznamnějších osobností české kultury, protože textař, básník, spisovatel, skladatel, herec, zpěvák, výtvarník, to všechno je Jiří Suchý, je to fenomén. Všichni samozřejmě víme, že společně s Jiřím Šlitrem založil v roce 1959 legendární divadlo Semafor a bylo toho víc. Já ho mám strašně rád jako autora. Napsal spoustu textů, taky často i hudbu k desítkám písní, které doslova zlidověly. Já myslím, že nejznámější je třeba ten Pramínek vlasů. Pak tam máme co třeba Marnivou sestřenici, Krajina posedlá tmou, Malé kotě nebo Tereza. Já jsem nedávno někde slyšel písničku Blázen a dítě, kterou jsem asi 20 let neslyšel, a zpívala to paní Hegerová. A úplně mi jako spadla čelist, kdy to má takovou atmosféru a je to jako tak hezky napsaný, že kdyby nenapsal nic jiného, než jenom tuhle jedinou píseň, tak je genius, ale on je genium přes další tucty písní a textů. Tak všechno nejlepší, mistře. Už za chvíli German Spoon, Kaleidoskop Skies, Next Summer. Next Summer, to je Damiano David.

0: Power of Love nechyběla v dnešním večerním playlistu, to byly Frankie Goes to Hollywood. Tak ve stejném pomalém tempu taky Stevie B za chvíli Because I Love You, Rihanna se přidá s hitem Unfaithful, nebo Pokáča Ignore. A ještě jednou zpátky do rána, hoste byla Šárka Strachová, slavná lyžařka, velké jméno samozřejmě. No a mají děti při lyžování strach?
1: No tak já myslím, že to poznáme hned, když je na ty lyže dáme, jako malý, říkám se ptají, jako v kolika je ideálně začít, a říkám, tak to zkuste, tak když vám bude jako brečet, že se bojí, že se mu to nelíbí, tak prostě ještě brzo, anebo prostě bude nadšený a hned jako začne jezdit. A já si myslím, že oni se nebojí a hlavně myslím si, že ani my se nemusíme bát, oni jednak jsou velmi pružní
2: a blízko zemi,
1: padají z malé výšky. A takže to, že jako jedou rychle, jako že spadnou na té sjezdovce, může se stát, ale já mám mnohem větší strach z toho, že mi ho někdo srazí. Mm-hmm. No, že mi ho někdo srazí. A to si myslím, že je mnohem jako větší riziko, než když teda ráno ty sjezdovky, nebo i když ty děti, že jo, v těch klubech jezdí, tak ty sjezdovky jsou poloprázdný, jezdí si tam ty obloučky a oni celkem jako oni nechtějí spadnout, oni jako vědí, kde je ta jejich hranice. Takže nám to může připadat jako, že jezdí rychle, že jezdí nebezpečně, ale oni si jakoby věří. Oni znají ty svoje, si myslím, jako celkem limity, takže rozhodně nechtějí jako spadnout a ublížit si. Spíš je horší, aby prostě měli nějaký, že jo, aby ta sjezdovka byla dostatečně široká, aby z ní někde nevyjeli, anebo prostě někdo nesrazil, aby nejezdili takhle na té předliněné sjezdovce.

0: Because I Love You, a to byl Stevie B, 7 minut po půl 11. Tak zítra pro vás máme, nebo na zítra pro vás máme hezkou nadílku 22500 na ten první říjen, který je na spadnutí a který nás čeká. Jsou to peníze, které pro vás máme v posledním slově. Kapela Čechomor, Háda mají slovo už několik týdnů a něco potřebuje mít na svém koncertu. Vy jste dneska typovali radost, víno, publikum, zpěvníky, to všechno mám rád. Ale nebylo to správně, takže zítra po ránu to zkuste jinak a hraje se o více jak 20 000 korun. Držím vám na to palce. Jimmy Cliff, už za chvilku Sarah Connor nebo Xim Licks.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také jak mu pomoct.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve sněmovně také ve středu pokračovala schůze kvůli hlasování o nedůvěře vládě. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. A teploty ve čtvrtek půjdou až k 25 stupňům Celsia. Pršet by ale nemělo. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ve sněmovně před opozičním návrhem na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše se odpoledne dostala ke slovu opozice. Vyčítá vládě její kroky, například nedodržování předvolebních slibů, zadlužování nebo plýtvání penězi. Hostem presklubu byl předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. A ten ve vysílání řekl, že příliš výtek k rozpočtu zatím nezaznamenal.
2: Opozice o tom v podstatě zatím vůbec nemluvila, takže vy jste se ptal, co jsem si z toho případně vzal. Takže v podstatě tam nic takového, jak víte, do dnešní doby téměř ani nepadlo, jenom ve dvou vystoupeních nějakých z těch asi 40 vystoupení, která tam byly, takže celá ta schůze v podstatě probíhá, takže se rekapitulují pozitivní kroky naší vládní koalice.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Voda v oblasti Odolená voda nadále není pitná. Nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlově ulici. Laboratoř naměřila téměř 30 mikrogramů olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Všechna dosavadní opatření tak zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 000 obcí, a tedy asi 15 000 obyvatel, platí od minulého čtvrtka. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. Shodli se na tom francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sanchez po společném jednání v Madridu. Vyjádřili se tak krátce poté, co britský premiér Andy Barnham nevyloučil návrat do Evropské unie jako jednu z možných variant posílení vztahu své země s evropským blokem. A čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si tak účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Hosté dohrávali závěr bez vyloučeného Todora Pavlova. Lvíčata před posledním kolem odskočila dnešnímu soupeři na rozdíl 4 bodů. Ohrozit už je nemůže ani čtvrté Skotsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A podíváme se ještě na počasí. Teploty ve čtvrtek budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia. Foukat bude většinou slabý, místy mírný vítr a bude jasno až polojasno. Odpoledne se od západu mírně zatáhne, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
3: Hezký večer do té poslední zářijové hodiny, kterou tady máme a která se nám po půlnoci překlopí v hodinu říjnovou. Posílám Queen Erasure a Taťanka na malou chvíli.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Who Wants to Live Forever, a to byla dojemná od skupiny Queen tady na frekvenci 1 po 23. Teď jedna z novinek a zase zpátky do času před prázdninami, protože v červnu letošního roku vychází nový hit od britského písničkáře jménem Miles Smith. Tak my si dáme jeho božské Heaven hit, který jede na vlně neofolku a taky popu. No a o čem to bude? O přijetí bezpodmínečné lásky, případně jistých nedokonalostech. Tak Heaven a Miles Smith na frekvenci 1.

Neříkej, co má se stát, to byla Eva Farná pár minut před půlnocí. Nezapomeňte, zítra se opět bude hrát o hezké peníze a dál hádáme poslední slovo skupiny Čechomor. Takže mezi 7-8 hodinou raní hezké tisíce u Lubky a Míry. Tak se držte. Teď je Ragabone Man a Human.

0: American Pie, to byla Madonna, po 11:30, tady je frekvence jedna ode mě, dobrou noc až do rána a máme středu, takže já se na vás těším určitě v neděli, krátce po 19. hodině, kdy spolu v uvozovkách zavřeme ten první říjnový víkend, který je před námi. Tak užívejte, za chvilku Jelen za tebou.
1: Frekvence jedna vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ve sněmovně se opozice a koalice stále přou ohledně fungování vlády. Vyšetřovatelé řeší incident na palubě letadla Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu. A teploty ve čtvrtek půjdou až na 25 stupňů Celsia, pršet by opět nemělo. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Současná vláda Česko k prosperitě nedovede, řekl při sněmovním jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Podle členů vládní koalice jde ale jen o předvolební gesta, jak na plénu řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
2: Jiná otázka samozřejmě je, proč se tady tato schůze koná právě teď, několik dnů před volbami. A ještě jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda dnes padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
1: Opozice zdůvodnila schůzi výšší schodku rozpočtu, údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra nebo útoky vlády na různé instituce. Vyjádřil se k tomu také předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, který byl hostem našeho presklubu. Rozhovor je na našem webu frekvence1.cz. Nafta bude podle analytiků v příštích dnech zlevňovat. Její průměrná cena by se mohla brzy dostat až na 48 korun za litr. Projevit by se měl začátek vládních regulací i nedávný pokles cen na trhu. Naopak u benzínu analytici i přes opatření výraznější změny nečekají. Jeho cena by se měla stále pohybovat kolem 46 korun za litr. Vyšetřovatelé dál zjišťují okolnosti vážného incidentu na palubě letadla Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu. Jeden z pilotů měl za letu napadnout a pobodat svého kolegu a podle izraelských představitelů se následně pokusil letadlo zřítit. Útočníka přemohli cestující. Řízení převzala další posádka, která cestovala na palubě a se strojem bezpečně přistála v Saudské Arábii. Podezřelého pilota úřady zadrželi. Izraelský ministr obrany incident označil za pokus o džihadistický teroristický útok. Samotné aerolinky ale zdůrazňují, že motiv zatím není známý. Zástupci klubů hokejové extraligy se na valné hromadě shodli, že se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Představitelé devítinásobného slovenského mistra jim představili svoji vizi. Funkcionáři českých klubů chtějí další informace, uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A ve čtvrtek bude jasno až polojasno, odpoledne potom od západu bude přibývat částečně oblačnosti. Teploměr ukáže 20 až 25 stupňů Celsia, pršet by ale opět nemělo. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

vocal fighter beyond you.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve sněmovně také ve středu pokračovala schůze kvůli hlasování o nedůvěře vládě. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. A teploty ve čtvrtek půjdou až k 25 stupňům Celsia. Pršet by ale nemělo. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ve sněmovně před opozičním návrhem na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše se odpoledne dostala ke slovu opozice. Vyčítá vládě její kroky, například nedodržování předvolebních slibů, zadlužování nebo plýtvání penězi. Hostem presklubu byl předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. A ten ve vysílání řekl, že příliš výtek k rozpočtu zatím nezaznamenal.
2: Opozice o tom v podstatě zatím vůbec nemluvila, takže vy jste se ptal, co jsem si z toho případně vzal. Takže v podstatě tam nic takového, jak víte, do dnešní doby téměř ani nepadlo, jenom ve dvou vystoupeních nějakých z těch asi 40 vystoupení, která tam byly, takže celá ta schůze v podstatě probíhá, takže se rekapitulují pozitivní kroky naší vládní koalice.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Voda v oblasti Odolená voda nadále není pitná. Nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlově ulici. Laboratoř naměřila téměř 30 mikrogramů olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Všechna dosavadní opatření tak zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 000 obcí, a tedy asi 15 000 obyvatel, platí od minulého čtvrtka. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. Shodli se na tom francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sanchez po společném jednání v Madridu. Vyjádřili se tak krátce poté, co britský premiér Andy Barnham nevyloučil návrat do Evropské unie jako jednu z možných variant posílení vztahu své země s evropským blokem. A čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si tak účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Hosté dohrávali závěr bez vyloučeného Todora Pavlova. Lvíčata před posledním kolem odskočila dnešnímu soupeři na rozdíl 4 bodů. Ohrozit už je nemůže ani čtvrté Skotsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Podíváme se ještě na počasí. Teploty ve čtvrtek budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia. Foukat bude většinou slabý, místy mírný vítr a bude jasno až polojasno. Odpoledne se od západu mírně zatáhne, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.